0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Ročí končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Co jste z toho zdrudaná?
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
8: Protože my to budeme vysílat, víte?
7: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
8: Dobré odpoledne.
7: Ano.
8: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
7: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
8: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
7: No, ve čtyři.
8: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
7: Jo, teď chvíli,
8: teď
7: pár týdnů, výborně. Takže světlo do vašich životů ideál všem.
8: Do týdne jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy,
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme, a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo.
0: A jak
1: klasicky.
0: Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás
2: teď
3: to
2: mluvili,
3: nemá kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem, a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bčko.
1: Dobře, zapisuju.
2: To
1: děkuju. Vám taky. Naschledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci? V pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodněně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý, dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo, prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu, cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Tak, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o toho. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. Ať ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: Řek,
2: měli
1: řekni.
2: Bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: O, dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady... slečno. Jste mě nepoznala? Čochtan! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanu k hořeku.

0: Zásadně si to jíma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, S nebo B, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
1: A jak je vám teď?
0: Stydno. Ale divno.
1: Jako nevolno?
0: Ne, ne. To ne. Volno mi, volno, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnu to.
1: Já vím, co myslíte.
0: To vám závidím.
1: Tak sladko, ale hořko.
0: Těžko, ale lehko.
1: Ale není žádné parno. Je tak vláho okolo.
0: No, no, no, tak na polo, že jo?
1: Na polo?
0: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
1: A hlava se vám točí?
0: Hvězdiček mám plný oči.

0: Používal si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměť. Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si snízal.
1: Já už bude brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900 a pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 6. rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
2: Dobře, děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo. Tak na sledující telefonát.
5: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
2: my taky šéfa zdravíme.
5: Humoristických věd.
2: Dobře.
5: A dáme si Bčko.
2: Dobrá.
4: Bčko, děkujeme.
2: Ještě někdo.
4: Děkujeme.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
2: Taky pro Televariete.
4: Honza, odkuď?
6: Díky.
2: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
7: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
8: Já taky.
7: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
8: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
7: Pardon, trafikant jste říkala.
8: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
7: jo.
8: Starorůžový obklady,
7: já to vidím,
8: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
7: Tak to 3.
8: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
7: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
8: jo,
7: fakt.
8: Jo.
7: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
8: Samý takový pomíjivý věc.
7: No vidíte? Právě, a? Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
8: Jo.
7: Čím dál tím víc.
8: Aha.
7: Člověk přijde domů, dělá stojku.
8: No a co čert, nechtěl v dobírce, chybí 20 korun.
7: Je.
8: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun? Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
7: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
8: To je těžký.
7: No já vím, že
8: to už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak, jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
7: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
8: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
7: No, ty jasali. No.
8: Ale... A Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
7: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný těhle dva, musím říct.
9: Geniální.
2: Ano.
9: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má na zkoušení, tak pak se dá snadno improvizovat i.
2: Ano.
9: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
2: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
9: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
2: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
9: Ne, my jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
2: Ano.
9: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
2: Ano.
9: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
2: A vy tam takhle vyvádíte. Byla
9: hnusná doba.
2: No.
9: Ještě, že to je za náma.
2: Pavel Nový vzpomínal nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
9: Čověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
2: Viď? Lákavý
9: no, nám? Ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
2: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo, halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano,
5: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakýmácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, opatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Tenisté Bousková, Macháč a Menšík slaví na Roland Garros postup do druhého kola. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku, zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury více než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. Silnice a chodníky v Českokrumlovské Věncově ulici čeká kompletní rekonstrukce. Radní města na posledním jednání vybrali zhotovitelskou firmu. Opravy za více než 6 milionů korun začnou příští měsíc a hotovo bude do konce léta. Podle starosty města za hnutí ANO Alexandra Nográdyho bude nutné mimo jiné vyměnit vodovodní potrubí.
6: Už jsou zastaralé, takže není tam přímo nějaký havarijní stav, spíš v rámci toho, že se ta ulice bude dělat, tak se rovnou dělá modernizace těch inženýrských sítí. Je to pokračování oprav komunikací na sídlišti Plešivec.
5: Řidiči na jihu Čech letos nahlásili více než 400 střetů s lesní zvěří. Jen na Strakonicku jich bylo 170. Sražené zvěře podle policistů přibývá na jaře. Srnky a další druhy nejčastěji přebíhají silnice při svítání a soumraku. Jak se při hrozícím střetu za volantem chovat, radí policejní mluvčí Lenka Krauzová.
7: Určitě je důležité ubrat rychlost, držet pevně volant, krátce zatroubit, sledovat okolí, nestrhávat volant do protisměru ani do příkopu. Tomu střetu, když už se nejde vyhnout, tak opravdu nezazmatkovat.
0: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do Roland Garros. Ve dvousetech porazila Italku Bronzetyovou. V Paříži teploty atakovaly 33 stupňů Celsia ve stínu a Bousková tak byla ráda, že se na kurtu nezdržela příliš dlouho.
8: Jo, tak určitě teplo tenhle rok je tady trošku nevídaný, spíš jsme to připravili dneska jako Australian Open než Roland Garros, takže to trošku podmínky jsou určitě jiný. Jsem ráda, že nakonec jsem to zvládla takhle rychle, i když samozřejmě člověk vždycky, když jde do zápasu na Grand Slamu, tak má vždycky mnohem větší nervy a víc tažený, takže i když hraje hodinu a 9 minut, tak určitě se ten zápas projevil jako vnitřně delší, než co byl.
5: Do druhého kola prošli také Sára Bejlek, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. S antukovým grandslamem se naopak loučí Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
0: Počasí.
5: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na Českobudějovicku začala druhá fáze opravy křižovatky u Krasejovky. Výjezd z dálnice D3 je uzavřen, na silnici 1/3 se jezdí kivadlově. Výjezd z obce Milíkovice je umožněný pouze po silnici 1/39 u Kosova. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pět hodina k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 25. května. Dobré ráno, hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

Dalibor Janda dospíval 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 25. května, do konce roku zbývá 220 dní. Svátek dnes mají violy. Viola to je jméno latinského původu a vykládá se jako fialka. V roce 1891 právě 25. května na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balon Kysibelka. A 25. května roku 1903 také zemřel Marcel Renault, francouzský automobilový konstruktér a závodník, bylo mu 31 let. A v roce 2005 zemřela ve Švýcarsku rodačka z Písku Věra Komárková, průkopnice ženského horolezectví a výzkumná botanička. 25. května roku 1854 se v Českých Budějovicích narodil Otokar Mokrý, básník, žurnalista a překladatel z francouzštiny a polštiny. V roce 1905 se v Soběslavi narodil Ladislav Tykal, československý gymnasta, olympionik. 77. narozeniny dnes má herečka Eliška Balcerová. 67. narozeniny dnes má Vladimír Franz, hudební skladatel, výtvarník a vysokoškolský pedagog a také příležitostný publicista, básník a dramatik. A ze všech daleko nejmladší je hokejista David Pastrňák, ten má dnes 30. narozeniny. Pokud také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám. Ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za minutou bude 17:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku polojasno, během noci se pak vyjasňovalo, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 13 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečný letní den, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia a na horách pak 23 až 26 stupňů. Vár by měl slabý vítr ze severních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 2, to je střední zátěž. Hned po ránu se také podíváme na SMSky, už nám začínají chodit zprávy od vás, abychom se dozvěděli, jaké je u vás za oknem počasí. V Kamenici nad Lipou je skoro jasno a 14 stupňů. Pohodové pondělí přeje Věra. Věro, děkujeme vám, Věro. Do Kamenice nad Lipou zdravíme a přejeme hezké ráno. Stejně jako do Zduchovic, ve Zduchovicích je jasná obloha, respektive nad Zduchovicemi, je tam 15 stupňů a bez větří. Pěkný den přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme za SMSku a přejeme také hezké pondělí. A přišla také zpráva z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je jasno a 12 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, i do Vyššího Brodu děkujeme za zprávu a přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humpolecké muzeum získalo už druhé ocenění v soutěži Gloria Musealis. Po antropologické výstavbě uspělo také se svou národopisnou expozicí. Za chvilku o tom budeme mluvit, do Humpolce se vypravíme v reportáži, ale ještě předtím necháme zaspívat Lucii Bílou z písní Fénix.

0: Národopisná expozice Humpoleckého muzea doktora Aleše Hrdličky získala zvláštní ocenění v celostátní soutěži Gloria Musealis. Muzejníci si výstavní prostory věnované životu ve městě i na venkovně na přelomu 19. a 20. století nadělili ke 130. výročí otevření. Teď jejich úsilí ocenila i odborná porota. Humpolecká expozice se stala jednou z 6 oceněných, ale přihlášených přitom bylo skoro 10x tolik.
1: Jde vlak? Protože jsme na nádraží.
2: Ve skutečnosti jsme v muzeu doktora Aleše Hrdličky. Jak mi ale ukazuje jeho vedoucí Dagmar Kluchová, vstupní hala má podobu Humpoleckého nádraží. Jehož zastávka začala sloužit v roce 1894.
1: Což bylo pro ten Humpolec hrozně významné. Humpolec město soukeníků, povoznictví, vození sukna.
2: Dále se můžeme rozhodnout, zda se vydáme směrem na venkov nebo do města. Nejprve jdeme navštívit vesnickou část Humpolce. Podobně jako v případě nádraží doprovází vystavené exponáty a dobové fotografie i zvukový podklad.
1: A třeba ten zvuk tady v části venkově má příběh. Zakokrá kohout, vstane hospodář na brosí kosu, jede na pastvu, seká trávu, přijede domů, tam ho přivítá pes, pokrmí všechna zvířata, pes čeká, pak jsou jednotlivý zvuky jednotlivých zvířat. Když nakrmí tu havěť takzvaně, tak jde odpoledne dělat nějakou práci, takže tam kluče na kovadlině, řeže dříví, zatopí si, jde domů, zazvoní zvon, klekání a jde spát.
2: Ve vitrínách tu vidím i řadu různých krojů, dobové hudební nástroje.
1: Zajímavostí je to, že asi leckoho by nenapadlo, že i u nás se kdysi hrávalo na dudy. Běžně se hrálo na dudy.
2: A také je v prostoru při přechodu z venkovské do městské části promítaný film pro děti, který taktéž připomíná humpoleckou historii. Národopisnou expozici otevřeli v Humpolci ke 130. výročí otevření muzea. Ocenění pro instituci této velikosti hodně znamená, vysvětluje Dagmar Kluchová.
1: Je to pro nás významné tím, že jsme tam byli vlastně mezi vybranými opravdu velkými muzeji, kterými se nemůžeme rovnat počtem pracovníků vůbec, nějakým počtem sbírek, ale opravdu v té ohromné konkurenci se objevilo i malé muzeum, tak o to je to pro nás cennější.
2: Ocenění totiž nakonec získalo 6 výstav s celkem 55 přihlášených. Humpolecké muzeum doktora Aleše Hrdličky navíc ze zvláštní ocenění dostalo už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2019 za antropologickou expozici. Z Humpolce Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Testování žáků 5. a 9. tříd dnes bude ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řešit s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Bude chtít mimo jiné vysvětlení ke sporným otázkám, které se objevily v závěru testů z matematiky a češtiny. Týkaly se třeba duševního zdraví žáků, vzdělání a profesí jejich rodičů nebo vybavení domácnosti. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta rekreační areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Vzniknou na centrálním parkovišti. K dispozici bude elektřina i voda. Lipenský areál tak reaguje na rostoucí návštěvnost karavanistů. Další novinkou bude podle mluvčího areálu Jiřího Gruntoráda kuličková dráha v Království lesa. Historicky významnou návštěvu Dalajlámy v Československu v roce 1990 přiblíží dnešní přednáška v Českokrumlovské městské knihovně. Alexander Neumann, novinář, publicista a překladatel, nabídne osobní pohled na organizaci této návštěvy, na které se přímo podílel jako spolupracovník Václava Havla. Začátek je v 18 hodin a vstup je zdarma, informuje město na svém webu. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem sestoupili po 14 letech z Premier League. Tottenham, za který nastupuje brankář Antonín Kinský, se naopak v nejvyšší anglické soutěži zachránil. West Ham v posledním kole sice vyhrál nad Leedsem 3-0, zvítězil ale i Tottenham, a to 1-0 nad Evertonem. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 29, na horách do 26 stupňů. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území na dvojce, na Jindřichohradecku na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Českokrumlovsku je nově uzavřená silnice 39 u Rájova, ukřížení se silnicí 155. Ta je uzavřená mezi obcemi Horní Třeboní na prostřední Svince. S uzavírkou silnice počítejte také ve Zlaté Koruně. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl šesté a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně ten podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy nejenom majitelé transparentních účtů, ale také sami ti, kteří se do toho pustili, tak o tom budeme mluvit za chvíli. Ale teď je tady Lucie.

0: Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Upozorňuje na to policie a také varuje, že podvodníci přišli na nový způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdříve chtějí, abyste poslali peníze na pravý, transparentní účet, například nějaké sbírky. Když se ověří, že tam finance přišly, zadají jim jiný účet, který už ale patří jim. Páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají také na problémy i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert ČSOB Krištof.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Rovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a čtvrt bude 6:45, tak pro vás máme informace o počasí a začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo zpočátku polojasno, ale během noci se pak vyjasňovalo a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 13 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečno a letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia a na horách pak 23 až 26 stupňů a vád by měl slabý vítr ze severních směrů. Rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, na Jindřichohradecku je pak na jedničce, to je mírná zátěž. Zítra bude pokračovat letní počasí, bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 14 až 10 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 26 až 30 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu. Ale to bude zítra, teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni, přišla nám další zpráva. Abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí po ránu. Aktuálně SMS přišla z Plany nad Lužnicí, kde je 14 stupňů, jasno a klid. Tlak 1024 hektopaskalů. Všem hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMS a do Plany nad Lužnicí přejeme také hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:45, takhle po ránu pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. I dnešní den nabízí pár důvodů, proč po práci nezůstat doma. Jižní Čechy zvou na divadlo, film, historii a také trochu chytré zábavy. V Třeboni můžete nahlédnout do života posledního Rožimberka. Zámecká lékárna dnes otevře interaktivní prohlídky Příběh Petra Voka. Začnou ve 13 hodin a 10 minut, pak ještě ve 14 hodin a 40 minut a pak ještě bude jedna prohlídka, začne v 16 hodin a 10 minut. Čeká vás renesanční šlechtic, bez legend a bez filmových zkratek. Jako sběratel, jako politik, také jako člověk své doby. Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou dnes rozjíždí dětské divadelní dny. V zastřešeném venkovním divadle zahraje pohádku Prostě žába. A to už v 9 hodin po ránu nebo dopoledne a potom ještě jednou v 10:30 dopoledne. Ve Strakonicích nabídne od 16 hodin pobočka Schmidingerovy knihovny za parkem další pondělní zastavení. Tentokrát připomene vzpomínky Davida Attenboughera, muže, který naučil svět poslouchat přírodu pozorněji. Tábor ten dnes večer ovládne slam poetry. V divadle Oskara Nedbala začne v 19 hodin exibice několika výrazných jmen české scény, včetně Anatola Svahilce. Čekejte rychlé tempo, humor, improvizaci a také texty, které někdy pobaví a jindy trefí úplně přesně. A pokud máte chuť na filmovou komedii, tak Jindřichův Hradec pokračuje v Mezinárodním festivalu filmové komedie. Kinostřelnice dnes nabídne od 17 hodin a 30 minut Trhák a od 20 hodin pak francouzskou komedii Zlato u Berplyn. A ještě jeden klidnější tip. V Blatné je k vidění nová výstava Ochotníci, která připomíná 175 let místního ochotnického divadla. Staré plakáty, staré kostýmy i fotografie ukazují, že nadšení pro divadlo drží některé věci při životě možná lépe než čas. Ať vám ten dnešní den tedy uteče co nejpříjemněji.

0: vím, zamlžený svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stavbu svazkové školy ve Vidově na Českobudějovicku ohrožuje nedostatek financí z ministerstva školství. Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Čeští hokejisté nastoupí odpoledne na mistrovství světa proti Norsku. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Obcím v okolí Vidova na Českobudějovicku chybí peníze na stavbu svazkové školy. Určený dotační program ministerstva školství je dlouhodobě vyčerpaný. Příspěvek obce potřebují získat kvůli navázaným titulům ze Státního fondu životního prostředí.
4: Máme ve svazku 5000 obyvatel, demografie ukazuje nárůst na 6300 obyvatel za 10 let. V současnosti jsou na území svazku pouze dvě malotřídní školy.
5: Vysvětluje nezávislý starosta Vidova Tomáš Šedivý. Podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury rezort připravuje pro svazkové školy nový dotační titul.
6: Minister Plaga bude podle svých slov usilovat o něco, co bychom mohli nazvat prstenec 3. Nebude jen o okolí Prahy, ale i o dalších lokalitách, kde problém s nedostatečnými kapacitami přetrvává.
5: Obce musí mít podle starosty Šedivého o novém programu jasno už letos v létě, a to kvůli navazujícím dotacím a stavebním pracím. Z Vidova Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 9 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Letošní zima podle silničářů poškodila silnice na Vysočině víc než v jiných letech. Mráz a vlhkost na nich vytvořily tisíce výtluků. Opravy zaberou podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce několikanásobně víc času než jindy.
7: Vždycky se snažíme reagovat co nejrychleji, máme nějaký svůj interní termín, to je vždycky do konce května nebo června, ale obávám se, že opravdu s tím, kolik toho je, tak se s tím budeme vypořádávat celou sezonu, tak aby jsme před začátkem zimy byli připraveni zase na další vlnu mrazových cyklů, kdy se to znovu začne dít. Sport.
3: Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i šestý zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Čeští hokejisté nastoupí dnes odpoledne k šestému zápasu ve skupině B proti Norsku.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 26. Vítr slabý severních směrů, biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Strakonicku počítejte s uzavírkou silnice 170 v Česticích. Provoz na objízdné trase pro osobní vozidla řídí semafory. Nákladní auta musí z Vacova na Čkyni, Volyni a Němětice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Šest hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 25. května. Dobré ráno a hezký den i celý týden přes ze studia Luboš Voráček. Tipnete si, kolik žije tady u nás v České republice dětí v dětských domovech? Je jich přes 4300. Mezi nimi je také šesták Samuel, se kterým jsme loni natáčeli. Za chvilku uslyšíte co nejvíc nového, ale ze všeho nejdřív bude zpívat Kristýna.

0: V nové řadě časosběrného seriálu se vrátíme k dětem z dětských domovů. Vzpomenete si na školáka Samuela, který musel do ústavní péče po smrti babičky? Tenhle ten 13-letý kluk dál hraje fotbal a víkendy tráví s takzvanými hostiteli, se kterými zažívá normální, tedy rodinný život. Teď uslyšíte, jak se Sam od našeho loňského natáčení má.
1: Same, my teď stojíme před tvojí základní školou, koukáme se do oken, máte tady i výzdobu. Do jaké třídy chodíš?
2: Do 6B.
1: Tobě je 13 let, jsi dospělejší, seš i vyšší?
2: Ne.
1: Za ten rok a něco, co jsme se neviděli, a necháváš si delší vlasy narůst.
2: Ano, je to pravda.
1: A máš náročný týden, třeba byl jsi u tabule, nebo jste psali nějaký test?
2: Psali jsme test a nejnáročnější den bylo úterý, protože máme zkoušky s mojí kapelou.
1: O té kapele se ještě budeme bavit, protože ty jsi založil kapelu, ale ještě mi řekni, vědí vlastně spolužáci, že jsi z dětského domova?
2: Vědí to mý nejbližší kamarádi ze třídy. Jednou, když jsme byli na pice, tak jsem jim to řekl.
1: A ty reakce byly jaké? Zajímaly je nějaké konkrétní věci?
2: Kolik je nás tam, jak to tam všechno funguje, jaký je tam systém?
1: Teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově, v pražských Dolních Počernicích. Jak se máš?
2: Poslední dobou mám skvělý období.
1: Máš skvělé období?
2: Je to skvělý, protože jsem se mohl konout do jiných zemí, mám nějaké aktivity, cítím se dobře.
1: Teď narážíš i na hostitele, že tě berou do ciziny. Ty jsi poprvé i letěl letadlem.
2: Jo, extrémně jsem se bál, ale zvládnul jsem to. To bylo na Rodos a tam se mi moc líbilo. Teď jsme byli v Itálii, teď nás čeká ještě Rakousko na kolech.
1: My se od tvé školy budeme přesouvat do dětského domova. Půjdeme na ten autobus, budeme sedět.
2: Je to krátký.
1: Teď už se blížíme do dětského domova. Teď vcházíme kam?
2: Do parku, který je blízko dětského domova.
1: Rozkvetlé stromy, tamhle je hřiště. A ptají se ti lidi na pubertu?
2: Ano, furt. Už mě to trochu štve, protože já za to nemůžu. Já už jsem v pubertě.
1: A jak bys to popsal, že se to u tebe projevuje?
2: Občas jsem drzej, nechci pomalu vynést ani odpadkový koš.
1: Kudy teď? Tady máte takovou zámeckou zahradu v podstatě, bránu a už vidíme váš zámeček žlutý. Same, můžu se zeptat na rodiče, na mámu?
2: Jsme v kontaktu, voláme si pravidelně. Teď jsem posílal dopis, v srpnu vyjde na svobodu.
1: Takže je za mřížemi. Souvisí to s drogami?
2: To bohužel nevím.
1: Teď jsme v obývacím pokoji, velkém, kde je i kuchyň, a máte tady u okna novinku.
2: Ano, to je boxovací pytel, slouží k tomu, když někdo má vztek, nebo když si chce vybít svoji energii, tak do toho může mlátit.
1: Ty vztek někdy máš?
2: Jo, občas jo, ale spíš hraju na kytaru, když mám vztek.
1: Z obývacího pokoje jsme přešli do hudební místnosti a Sam si vyndává zrovna elektrickou kytaru. To používáš, když hrajete s tou kapelou Young Vampires.
2: Ano, na zkoušky nebo tady. Je to moje láska, hraje se mi na ní moc dobře.
1: Má takovou světle modrou barvu a ty jdeš zapojovat teď.
2: Ano, kabel, zapoj to do komba.
1: A vy zatím máte převzaté písničky, ale chystáte se skládat i vlastní, budete mít album.
2: Hodně jakoby s kapelou hrajeme Nirvánu. Za kluky jsem vděčnej, že do toho se mnou šli.
1: To hraje 13-letý Samuel z časosběrného seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 pro vás máme informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo zpočátku polojasno, pak se vyjasňovalo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 13 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečno a letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách pak 23 až 26 stupňů Celsia a vád by měl slabý vítr ze severních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, na Jindřichohradecku je na jedničce, to je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky. Ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši SMSku a všechno to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je po ránu jasno 14 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeji a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Činasky dohrály svou píseň 7 minut po čtvrt na 7. A až bude odpoledne, je pondělí, tak po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát pozvala?
1: Kariéru mu odstartovalo čtvrté místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na solovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: projedná novelu zákona, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout také samotného režimu dočasné ochrany. Do konce května je možné podávat nominace na cenu města České Budějovice. Ocenění za významný a mimořádný počin v minulém roce udělují zastupitelé na návrh městských radních. Cena představuje pamětní list, zápis do pamětní knihy a finanční odměnu. Získat ji může jednotlivec i kolektiv. Jak připomněla mluvčí magistrátu Jitka Brůha-Velclová, návrhy musí obsahovat jméno a adresu kandidáta i navrhovatele a samozřejmě zdůvodnění. Vyšebrodská firma Ingetour, největší půjčovna lodí na Vltavě, bude v nadcházející sezóně nabízet novou službu doprovodného instruktora. Vede lodě a skupiny rekreantů po řece a případně jim i ukazuje zajímavá místa v okolí, uvedla za Ingetour Anna Hyková. Firma provozuje také 4 velké kempy na Vltavě od Vyššího Brodu po Český Krumlov. Tenistka Sara Bejlek postoupila na Roland Garros po druhé za sebou do druhého kola. Američanku a vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošly také Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí ke 30, na horách maximálně k 26 stupňům. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Hluboké nad Vltavou je uzavřená silnice 146 u křížení se silnicí 105 a neprojedete ani po silnici 3. třídy mezi Hrdějovicemi u Českých Budějovic a Hlubokou nad Vltavou. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Na úbočí Svobodné hory u Vodňan vznikly v 18. století 3 drobné osady náležící ke 3 různým panstvím a příznačně nazvané Vodňanské svobodné hory, Libějovické svobodné hory a Bavorovské svobodné hory. A na jejím vrcholu se tyčí rozhledna Hanyperk. Proč to celé vzniklo a jaká byla další historie tohoto místa, tak to se dozvíme v dnešního České vlastivědě. Tu na dnešek připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku se k ní dostaneme, ale teď bude zpívat Petr Muk.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Odkud uvidíme tři královská města? Ze Svobodných hor, přesněji z Haniperku. Kde to je, to vám vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Mezi Bavorovem a Vodňany se tyčí Svobodná hora s vrcholem o nadmořské výšce 640 metrů. Kdysi dávno se v jejich svazích těžilo zlato, ale kromě zbytků těžebních jan se z této doby mnoho nedochovalo. Na úbočí hory vznikly v 18. století tři drobné osady, náležející ke třem různým panstvím a příznačně nazvané Vodňanské svobodné hory, Libějovické svobodné hory a Bavorovské svobodné hory. Přímo na samotné kotě se nachází trojmezí, kde se setkávají tři katastrální území. Dnes je celé temeno zalesněno, ale ještě v 19. století byl jižní svah pokryt loukami sahajícími až nahoru k vrcholu. Vzrostlý les až donedávna bránil rozhledu, ale to se změnilo v roce 2019. Město Vodňany nechalo na Svobodné hoře vybudovat dřevěnou rozhlednu vysokou 25 metrů. Navrhl ji Jiří Ondřich, podle jehož projektu se stavěla například také rozhledna na Boubíně. Slavnostní zpřístupnění proběhlo 28. října 2019 a tehdy také rozhledna dostala svůj nový název Haniperk, který ji vybrali sami občané ve veřejné anketě. Jedná se o starobylé jméno hory, které najdeme už na mapě z roku 1837 a mezi lidmi přežívá dodnes. A zajímavost na závěr. Z rozhledny na Svobodné hoře neboli Haniperku uvidíme kromě šumavského panoramatu současně tři jihočeská královská města. Nejblíže Vodňany, od nich vlevo Písek a vpravo České Budějovice. A ten výhled stojí za vyšlap.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a bez srážek. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše se středem nad severním Německem. Teploty se na jihu Čech pohybují nejčastěji mezi 13 až 17 stupni Celsia a během noci teploty na jihu Čech neklesly pod nulu. Nejnižší teplotu naměřila Kvelda Perla, a to 0,2 stupně Celsia, a v těch nižších a středních polohách se pak noční teploty pohybovaly nejčastěji kolem 12 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 15,8 stupně, vítr slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1031 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 15 stupňů Celsia a vítr slabý severovýchodní 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne nám stále vydrží jasné počasí a bez srážek. Teploty budou vysoké, mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách kolem 25 stupňů. Vítr bude stále slabý, severních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je pro většinu kraje vzhledem k vysokým teplotám na dvojce, střední zátěž, pro okres Jindřichu, Hradec potom na jednice, mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 25. květnu?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2007, a to 29,1 stupně Celsia, takže není vyloučené, že bychom dneska na tuto teplotu nebo na tento rekord mohli útočit. Ta minimální teplota potom v roce 1970, a to 1,1 stupně Celsia.
1: Co slunce, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 8 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 50 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Stále nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše. Bude tedy jasno nebo skoro jasno a bez srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a ty maximální budou ještě to o trošku vyšší, mezi 28 až 31 stupni, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne severní směru do 4 metrů za sekundu a biopředpověď bude na dvojce, střední zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Děti v okolí Vidova na Českobudějovicku musí dojíždět do škol i desítky kilometrů daleko. Chybějící kapacitu měla vyřešit chystaná svazková škola pomocí programu z ministerstva školství. Peníze v něm ale chybí a obcím se krátí čas. Budeme o tom mluvit za chvilku v reportáži, teď ještě bude zpívat Olga Lunová. Memento mori.

0: obcím u Vidova na Českobudějovicku chybí peníze na stavbu svazkové školy. Určený dotační program ministerstva školství je dlouhodobě vyčerpaný a navíc na něj mají nárok pouze školy v okolí Prahy. Ministerstvo chce situaci řešit novým titulem pro ostatní regiony. Svazek ale potřebuje získat peníze co nejdříve kvůli dalším návazným dotacím.
1: Dnes je tu pouze ruina bývalé úpravny vody Vidov, kterou jsme před několika lety odkoupili a na tomto místě plánujeme výstavbu nové svazkové školy.
2: Nezávislý starosta Vidova Tomáš Šedivý mě provází areálem, který stojí jen pár desítek metrů od návsi. Právě tady by měla stát škola pro 540 dětí za miliardu korun.
1: Máme ve svazku 5000 obyvatel, demografie ukazuje nárůst na 6300 obyvatel za 10 let. V současnosti jsou na území svazku pouze dvě malotřídní školy, jedna ve Střížově a jedna v Doudlevech.
2: Místní děti proto musí chodit například do škol v Českých Budějovicích. Jenže kvůli spádovosti školských obvodů se děti z jedné obce prakticky nepotkávají.
1: Ty naše děti nemají možnost vyrůstat spolu v regionu a rodiče vlastně potom individuálně hledají školy po území Budějovic. Někdy to může být třeba vzdálenost od obce 20-25 kilometrů. Ze školky odchází děti každé do jiné školy.
2: Způsob, jak své dítě umístit do škol v dojezdové vzdálenosti, hledala například Nela Pazourková z Vidova.
3: Museli jsme bydliště syna přehlásit k tetě. Jsme to řešili skoro rok dopředu. Spádově potom spadal do matice školské. Ani tím, že jsme ho přehlásili, tak tam neměl jakoby jistý přijetí. Pak jsme si dávali ještě vlastně dvě přihlášky v okolních školách a jedna z toho teda vyšla.
2: Podle Nely Pazourkové je ale dopravní spojení do blízkosti českobudějovických škol nedostatečné.
3: Tím, že to není spádová škola, tak tam nejezdí žádný přímý autobus. Na 5 let musíme vyzvedávat i odvážet syna každý den. Někdy to je na Štíru, teď jsem sice na mateřské, ale vlastně, když je třeba dcera nemocná, musí vyzvedávat partner a už to tam zase s tou prací docela skřípe.
2: Starostové obcí ze svazku chtějí začít s výstavbou školy v příštím roce. Teď jim ale chybí zhruba 700 milionů korun. Částku chtěli pokrýt programem Prstenec 2 od ministerstva školství, jenže titul je určený pouze pro školy v okolí Prahy. Svazek podle Tomáše Šedivého musí začít stavět, jinak přijde o přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
1: Pokud by se nepotkalo v roce 27 možnost získat MŠMT dotaci, tak vlastně se nám hodně zužuje možnost vyčerpat těch přiznaných již 200 milionů, protože pokud by třeba dotace ze školství byla až v roce 28, tak ta prostavěnost musí být do roku 29. Vyčerpat 200 milionů potom v rychlosti bude problém.
2: Ministerstvo školství už ale podle mluvčího Ondřeje Macury připravuje pokračování dotačního programu.
4: Minister Plaga bude podle svých slov usilovat o něco, co bychom mohli nazvat Prstenec 3, který ale nebude jen o okolí Prahy, ale i o dalších lokalitách, kde problém s nedostatečnými kapacitami přetrvává.
2: Podle starosty Tomáše Šedivého musí mít obce ze svazku o novém programu jasno ještě letos v létě, a to kvůli navazujícím termínům a stavebním pracím. Z Vidova Michal Bělský, Český rozhlas.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr školství dnes bude řešit se školní inspekcí testování žáků 5. a 9. tříd. Na Jindřichohradecké úzkokolejce začíná denní provoz. Juniorské bajkerky Barbora Bukovská a Lucie Grohová získaly medaile na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli žáci ani učitelé. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně 2 oběti a 80 lidí je zraněno. Kyjevští záchranáři celou neděli odklízali trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničily velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy útok vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dnes začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola, říká mluvčí společnosti Gepard Express Hana Líselová.
2: Pondělí 25. května začíná každodenní provoz turistických vlaků na obou větvích úzkokolejky. Do Nové Bystřice i obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce 3x denně. Kompletní jízdní řády jsou na webu úzkokolejky.cz.
0: O záměru rozšíření parkovacích zón v Táboře bude město debatovat s místními obyvateli. Modré zóny by podle návrhu Centra dopravního výzkumu zregulovaly odstavená auta na sídlištích. Návštěvníci by navíc hradili poplatek za parkování přes den i v noci, dodává místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Všechno je to pořád ve fázi šetření, analýz. A až my budeme mít nějaký konkrétní fakta, tak pak začneme jednat s veřejností, aby jsme jim představili opravdu nějaké konkrétní návrhy. Jedna z prvních takových debat, kde bychom mohli rámcově ten projekt představit, bude v polovině června veřejná beseda v kině Svět. Sport.
0: 17-letá bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami 2. na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 3. dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. Startoval ze zadních pozic kvůli špatnému výsledku v short tracku. V závodě se pak posunul o více než 20 pozic oproti úvodnímu kolu.
4: Stalo mě to docela hodně sil a jsem viděl, že to tam je na kousek, takže jsem si tam nějaký 2 kola docela hrábnul, abych se tam prorval tou skupinou okolo toho 15. místa, ale pak prostě mi to chybělo v tom posledním kole, no, ale to se nedá nic dělat, prostě ty short tracky musí být lepší startovní pozice a pak ten závod může být o něčem jiným.
0: Závody vyhrály včera Rakušanka Štiglerová a Brit Pidcock.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1031 hektopaskal. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 22 na Strakonicku počítejte ode dneška s dalším omezením. Kyvadlově už se jezdí mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi, od této chvíle také ve Střelských Hošticích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kvetoucí louky se vlivem intenzivního hospodaření vytrácejí z naší české krajiny. Český svaz ochránců přírody usiluje o jejich návrat a také o odbornou péči. Budu o tom mluvit s naším ranním hostem krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5,5 minuty po 7 hodině, a to v pondělí 25. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Máme za sebou krásný, téměř letní víkend. Možná jste vyjeli někam na výlet a možná se cílem vašeho výletu stala kleť. A také dost možná, že na té kleti byl také autor dnešního rozhlasového sloupku, Jan Cempírek. Letos snad už po 20.
1: Rozhlasový sloupek. Jako řada lidí chodím rád na kleť. Jsem tam, proto slýchám otázku. A kolikrát na tu kleť vyjdeš? Přátelé, kamarádi, to je úplně špatně položená otázka. Každý, kdo chodí po horách, ví, že není důležité, kolikrát zdoláš vrchol. Vždy se počítá jen šťastný návrat. Správná otázka by měla znít, a kolikrát už jsi z kletě sešel? Protože sestup je klíčovým momentem. Nahoru to jde samo, jen se spotíte. Ale cesty dolů jsou plné nebezpečí. Zvrtnete si nohu, zakopnete, narazíte si hlavu o kámen. A klouby? Každý okresní ortoped vám řekne, že pohyb z kopce je právě pro klouby extrémně namáhavý a rizikový. Správné sejítí z hory je proto vele důležitý parametr a otázku, kolikrát si z kletě sešel, doporučuji zařadit do kleťáckého slovníku. Navíc, čím je člověk starší, tím její důležitost roste. Nohy jsou nejistější, pružnosti ubývá a sestupy jsou stále namáhavější. Nedávno mi přilétla myšlenka, kolik těch sestupů z hory mě ještě čeká a jak budou vypadat v mém seniorském věku. Prostě, i když jsem stále Jura, klouby se už ozývají. Napadly mě dvě seniorské varianty. První vychází z předpokladu, že bude stále v provozu legendární archaická lanovka. Takže co by kleťský veterán, vyběhnu nahoru po svých, ale dolů si pojedu jako pán. Bude to mít své kouzlo. Babička lanovka poveze dědečka Cempírka. Druhá varianta je ovšem daleko zajímavější. Co by vedchý stařík, sejdu s vypětím všech sil z hory dolů. A na parkovišti bude stát slečna, jako z reklamního plakátu od někud z Honolulu. Taková ta málo oblečená, opálená, však víte. Jakmile mě uvidí, zvolá: vy ale vypadáte svěže sešle, a dekoruje mě květinovým havajským věncem. V tu chvíli vím, že budu určitě nejpyšnější sešlý dědula celého Blanského lesa.

0: počasí.
1: Je 7:45, k tomu 3/4 minuty, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude slunečno a letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr ze severních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, ale na Jindřichu-Hradecku je na jedničce, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a přišla nám SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, slunečno. 14 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 15 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Brloze je rovněž jasno, slabý vítr a 15 stupňů. Zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku. Přišla také zpráva z Borovan, kde je také jasno a 16 stupňů. Příjemný začátek týdne přeje Růža. Růžu, děkujeme. A pak tu ještě mám také zprávu z Prachatic, kde je 18, jak se píše, krásné ráno, je tam 18 stupňů a pěkný den, ve zdraví všem přeje Helča. Helčo, děkujeme a do Prachatic také přejeme. Hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Původně měl být zbourán. Vildův mlýn v Jestebnici na Táborsku nakonec zachránila parta nadšenců, která stavbu původem z poloviny 18. století postupně obnovuje za pomoci veřejnosti i mnoha dobrovolníků. U Vildova mlýna tak díky nim dnes můžete zažít hudbu, divadlo či různé přednášky. Jaký příběh konkrétně vedl k záchraně stavby a co všechno takové rozhodnutí obnáší, zeptáme se Bohumily Mrzenové ze spolku Sedlecká. Nalaďte si nás v pondělí 25. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: A protože je pondělí, tak už za chvilku si také představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech českobudějovické diecéze. Už nyní můžu prozradit, že se zastavíme v Rynárci na Pelhřimovsku. A více uslyšíte po písničce, o kterou se postará kapela PH. Jmenuje se Za tebou. Hezké ráno.

Tento týden se v seriálu o zvonech českobudějovické diecéze vypravíme do Rynárce na Plařimovsku. Prastarý rynárecký kostel zasvěcený svatému Vavřinci byl založen už na samém začátku 13. století roku 1203 jako románská stavba, v pozdější době pak goticky a barokně přestavěná. Kostel má v západním průčelí poměrně nízkou, ale mohutnou hranolovou věž, ve které se do současnosti dochovaly dva krásné historické zvony. Jako první si představíme zvon Ježíš.

Zvon Ježíš má hlavní tón H1, průměr 87 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1543 ho ulil některý z velkomezeříčských zvonařů. Byl to buď Matěj, Adam a nebo Jakub. Na zvonu je dvouřádkový český nápis, který zní: Tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Vavřinci udělán léta páně 1543, toho času kněze Jiříka, faráře Rynáreckýho. Zvon zdobí relief Krista na kříži, který je postaven na obráceném půlměsíci. Postava Krista je velmi plastická, hlava reliefu je uražena. Jako druhý se teď rozezní zvon.

Zvon Mária má hlavní tón E2, průměr 64,3 cm a váží přibližně 200 kg. Roku 1494 ho ujel konvář a zvonař Tomáš v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu zní Léta páně 1494. Zhotovil toto dílo. Nápis není dokončen, jméno autora se už totiž na zvon nevešlo. Na plášti je drobný reliéf Panny Marie s Ježíškem. Nejmenší strojice zvonů, která tady dříve visela, byl rekvírován v první světové válce. Podle kampanologa Radka Lungy ho roku 1802 ulil František Vaněk v Jihlavě. Tento zvon, který pořídil rynárecký farář František Vitoušek, nesl reliéf ukřižovaného Krista a svatého Petra a Pavla a měl průměr 52 cm. Přestože oba dochované staré zvony jsou od sebe ve větším intervalovém odstupu, než bychom čekali, tvoří v souzvuku překvapivou a charakteristickou hudební kulisu kostela i obce.

0: nutné mimo jiné vyměnit vodovodní potrubí. V Třeboni dnes ožije příběh posledního Rožmberka. V zámecké lékárně začnou komentované prohlídky věnované Petru Vokovi. První ve 13 hodin a 10 minut, další ve 14 hodin a 40 minut a také v 16 hodin a 10 minut. Fotbalisté Slavie převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 30, na horách do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují ve Strakonicích na Radomyšlské u kruhového objezdu a křížení se silnicí 22 a na okraji Trhových svinů na Českobudějovicku na silnici ve směru na Olešnici. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30 a k tomu 2¼ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Kvetoucí louky se vlivem intenzivního hospodaření vytrácí z české krajiny. Český svaz ochránců přírody usiluje o jejich návrat a také o odbornou péči. Za chvilku se o tom v našem vysílání dozvíte víc. Teď nechám zaspívat Pavla Bobka.

0: Kvetoucí louky patří podle Českého svazu ochránců přírody k nejrozmanitějším místům naší planety. Postupně se ale na mnoha místech také vytrácejí. Ochránci přírody mapují v rámci programu obnovy nová místa pro jejich návrat. Ale více o tomto projektu nebo programu nám poví koordinátorka projektu obnovy Tereza Flečková, která je s námi ve spojení. Dobré ráno, paní Flečková, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak začneme otázkou si jasnou. Proč květnatých luk ubývá?
1: Tak těch důvodů je hned několik.

0: Jedním z nich je nějaká příliš intenzivní péče, kde ty louky se kosí příliš často. A druhým problémem je naopak zase ten druhý extrém, kdy o ty louky se vlastně nikdo nestará a ty louky postupně zarůstají nějakými náletovými dřevinami. Tak to je jedna taková oblast problému. A druhý problém je potom využívání nevhodných směsí osiv, kdy zase nejčastěji se používají osiva, které jsou velmi druhově chudá. Ano, anebo zase může být ten druhý extrém, kde jsou sice velmi druhově bohatá, ale ta semena pocházejí od někud ze zahraničí a často třeba obsahují i druhy, které do naší přírody vůbec nepatří.
1: No a jak se dá tady tomu úbytku květnatých luk zabránit?
0: Tak zase, když se vrátím k té péči, tak to je vlastně zásadní nastavení správné péče. Ty louky je potřeba kosit, ale s mírou, to znamená jednou až dvakrát ročně. A velmi důležité je také všechnu tu pokosenou hmotu z té louky odvážet a nenechávat ji na té ploše nemulčovat, protože to zase je něco, co těm květnatým druhům nesvědčí. No a druhá věc je využití vhodných směsí osiv, a to ideálně regionálních, to znamená takových, které byly vytvořeny pro ten daný region. To znamená třeba šumavská směs obsahuje pouze semena, která byla nazbírána na Šumavě, a zase budeme osévat pouze na Šumavě. To znamená, že tahle směs je potom velmi dobře přizpůsobena těm daným podmínkám.
1: Tak je asi jasné, vy odborníci víte, co máte dělat, ale je nějaký způsob, jak můžeme my jako laici pomoci?
0: Určitě. Pokud jste vlastníci půdy, tak můžete tu louku si založit i vy. Máme na našich stránkách louky.cz, tak tam je kompletně návod, je tam i kontaktní formulář, takže my jako Český svaz ochránců přírody vám v tom můžeme pomoci. Pokud samozřejmě vlastníci nejste, tak buď se můžete přidat jako dobrovolník k nějakému třeba místnímu pozemkovému spolku, který o ty louky pečuje, seká je, takže určitě tam vždycky se hodí nové ruce. No a nebo třetí způsob, určitě můžete podpořit naši činnost jako ČSOP.
1: A to jakým způsobem, jak můžeme tu vaši činnost podpořit?
0: V současnosti například máme kampaň na obnovu květnatých luk, takže můžete poslat finanční příspěvek, anebo druhá možnost, můžete nám nahlásit různé louky ve vašem okolí, které by nějakou péči zasluhovaly, a my se na ně přejedeme podívat a tu péči můžeme tam zajistit.
1: Tak to říká Tereza Flečková z Českého svazu ochránců přírody, koordinátorka programu obnovy květoucích luk. Paní Flečková, díky za krátké povídání, přeji pěkné léto a ať se dílo daří, ať máme kolem sebe ty krásné rozkvetlé louky.
0: Já taky děkuju.
1: Mějte se hezky, hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Ve 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam dnes drží službu meteorolog Petr Friebauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše se středem nad severním Německem. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 19,4 stupně Celsia, vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1031 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 15,2 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 2 metry za sekundu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na našich jihočeských tocích?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je 42,1 cm. Ve vyšším Brodě potom je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny je 57 cm. Lužnice, Pilař je na hranici sjíznosti 119 cm, Bechyně, tam je to nesjízdné, 78 cm. A Otava, Katovice je pod hranicí sjíznosti, výška hladiny pouhých 41 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 16 až 19 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 16,2 stupně Celsia.
1: No a jak moc teplo bude dnes přes den?
2: Dneska ty teploty vystoupají opět k těm letním. Mezi 27 až 30 stupně Celsia se budou vyskytovat ty teplotní maxima. Bude jasno nebo skoro jasno a na horách se teploty budou pohybovat kolem 25 stupňů. Vítr bude pouze slabý severní směru do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď dneska pro většinu kraje vzhledem k vysokým teplotám na dvojce, střední zátěž, pro okres Jindřichův Hradec, potom na jednice, mírná zátěž.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Noci a zítra to počasí bude stále podobné. I nadále nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše, takže bude jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Minima se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni a maxima potom mezi 28 až 31 stupni Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne severních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď na dvojce, střední zátěž.
1: A ve středu bude také hezky?
2: Ve středu nás ovlivní rozpadající se studená fronta. Bude tedy polojasno až skoro jasno a během dne se pouze ojediněle mohou vyskytnout přehánky a také bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 13 a maximální kolem 28 stupňů Celsia. A vítr se bude měnit ze slabého proměnlivého odpoledne na mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a v noci nad čtvrtek potom bude opět slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za to pro tuto chvíli za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíže? Odpověď uslyšíme za chvilku od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ale ještě předtím bude zpívat Marek Ztracený, píseň Naše cesty.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
3: Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Sbírka na obnovu kostela v Chlumu u Třeboně byla prodloužená do konce října. Kartu výhod Šumava Card podnikatelé na Šumavě vítají. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
4: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dříve řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Sbírka na obnovu kostela na Nebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku byla prodloužená do konce října letošního roku. Městys o tom informuje na webových stránkách. Loni byly uvnitř kostela odstraněny konstrukce poškozené požárem, pulzním laserem byly očištěny omítky mimo částí, kde jsou nástěnné malby, ty vyčistí restaurátor. Varhany byly rozebrány a část, kterou bude možné opravit, byla uložena. Podle informací biskupství Českobudějovického stály opravy v loňském roce více než 1 800 000 korun, z toho zhruba 60% pokryla dotace z programu záchrany architektonického dědictví. Letos by měly začít například opravy elektroinstalace. Nabídka zážitkové karty Šumava Card se stále rozrůstá. Ubytovaným návštěvníkům v regionu západní části Šumavy a jejího podhůří nabízí různé slevy a benefity třeba v restauracích, při vstupech na památky nebo sportoviště. Do projektu se od začátku zapojil i areál na Špičáku, říká jeho zástupce Vladimír Kasík.
5: My jako Sport Servis po té kartě hosta voláme už možná 20 let, protože zkušenosti ze zahraničí jasně hovoří o tom, že toho hosta je třeba podchytit od začátku, nabídnout mu služby, které jsou třeba o trochu levnější, a ten host se potom vrací a je to součást biznisu a je to dobře, že to vzniklo.
3: Na silnici číslo 20 u Sedlice na Strakonicku se včera odpoledne srazilo osobní auto s motocyklem. Při příjezdu záchranářů byl vážně zraněný motorkář v bezvědomí, utrpěl mnohačetná poranění. V kritickém stavu byl letecky připraven na ARO Českobudějovické nemocnice, uvedl pro server Jižní Čechy Teď mluvčí zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra. Jak dodal, na místě záchranáři ošetřili také spolujezdce z havarovaného vozidla, který utrpěl lehká zranění. Podle předběžného šetření policie motorkář předjížděl osobní auto, které zatáčelo doleva, uvedla mluvčí policie Štěpánka Švarcová.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Vítr bude slabý, severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na silnici číslo 20 u Dasného nedaleko Českých Budějovic se srazila 3 osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, počítejte se zdržením v kolonách.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 8 hodin a k tomu 5 minut a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 25. května. Dobré ráno, hezký den i celý týden přeje ze studia Luboš Voráček. A protože je pondělí, tak za chvilku pro vás máme kalendárium. Petra Matoušková v něm mimo jiné také připomene 165 let od narození kapelníka železniční dechové hudby v českých Velenicích, Jana Harudy. Ale uslyšíte toho daleko více. Ze všeho nejdřív bude ale zpívat Václav Neckář.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 25. května. Příjemný poslech. Května by se 130 let dožil Vilém Hnilička z Českých Budějovic, který byl známý jako dozorce parku Háječek, kde i bydlel a provozoval loutkové divadlo. Později se dočkal uznání jako zakladatel firmy na výrobu hraček a loutek. V Opařanech na Táborsku se 25. května před 175 lety narodil profesor dějin přírodních věd, docent hospodářských a sociálních věd, historik, etnograf a ředitel univerzitní knihovny profesor Jan Pajsker. Václav Kiml byl malíř, grafik a ilustrátor, který zemřel 27. května před 25 lety v Blaničce na Prachaticku. Jaromír Měšťan byl známý jako básník a spisovatel, který žil v letech 1916 až 1948 v Českých Budějovicích. Narodil se 27. května před 110 lety. Uplyne 25 let ode dne, kdy Roman Šebrle jako první desetibojař na světě překonal hranici 9000 bodů. Na mítinku v rakouském Getzisu dosáhl výkonu 9026 bodů. Po závodě tehdy na svůj výkon reagoval slovy.
2: Já jsem si myslel, že v tu chvíli, že už je to ztraceno, protože přece jenom ty tři výkony, jak překážky, taky teď jsem čekal daleko lepší, takže už jsem v to ani moc nevěřil. Samozřejmě tomu štěpu jsem věděl, že na to mám. Na ten poslední pokus jsem do toho dal všechno a co se týče té patnáctky, tak mě to senzačně rozběhlo a tyhle životky, který naprosto trefil tak, jak to mám, jak jsem to měl jít a jsem viděl 300 metrů před cílem, že by to mohlo padnout, tak už jsem to nepustil. Samozřejmě tohle pro mě zůstane na dosmrti největším výkonem, ale té motivace je stále hodně, protože těch medailí mám stále málo.
1: Roman Šebrle oficiálně ukončil svou úspěšnou atletickou kariéru v červnu roku 2013 ve věku 38 let. Důvodem byly dlouhotrvající zdravotní potíže, hlavně zranění paty. Během své kariéry získal olympijské zlato a stal se mistrem světa i Evropy. Května před 165 lety se v Třeboni narodil Jan Haruda, kapelník železniční dechové hudby v Českých Velenicích. 29. května uplyne 190 let od narození Vojtěcha Lany mladšího, českého průmyslníka a podnikatele, který nechal postavit železnice, provedl regulaci mnoha řek a patřil do českobudějovické rodiny Lanů. Dnešní kalendárium je u konce, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: počasí.
1: Minutu a půl po čtvrté devět přichází informace o počasí. Dnes nás čeká slunečno a letní teploty. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr ze severních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž, ale na Jindřichohradecku bude na jedničce, což je mírná ta nejnižší zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nekonečné kroužení ulicemi ve snaze najít volné místo k zaparkování. To je obrázek na řadě českých sídlišť. V Táboře by mohly na pomoci modré zóny a město navíc uvažuje o spoplatnění parkování na sídlištích také v noci. Za chvilku přidáme detaily z Tábora, ale ještě předtím bude zpívat Eva Farná.

0: Přes den za peníze, v noci zadarmo, tak fungují v řadě měst takzvané modré zóny. Řidiči, kteří nemají zakoupené rezidentní nebo abonentní karty, v nich můžou krátkodobě zaparkovat za poplatek. Táborská radnice teď přišla s návrhem rozšířit modré zóny i mimo centrum. Na tamním největších sídlištích by ovšem řidiči bez karet platili za parkování také v noci.
1: Zaparkujete dál od baráku, což by neměl být problém.
2: Zatímco pan Martin nemá s parkováním na sídlišti nad Lužnicí problém, o pár ulic dál Vladimír Heroud vidí situaci už jinak.
3: Kolem 10. 12. hodiny už je to špatně.
4: Já mám zaplacený parkování v parkovacím domě, jo? Ale jinak, jako kdo přijede, řeknu ve 3 hodiny, tak jedno místo na celý tenhle ten tady může sehnat, jo, ale to je všechno.
2: Do budoucna by jemu i jeho sousedům mohli hledání míst ulehčit modré zóny. Ty zatím fungují na Starém a Novém Městě, jak pokračuje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
5: Například Blanické předměstí bojuje s tím, že od rána jsou ulice zaplněné těmi dojíždějícími, ať už za úřady nebo těmi dojíždějícími za prací do Tábora. A nějaká částečná regulace by mohla tomu parkování určitě pomoc i na sídlištích.
2: Radní vychází z návrhu Centra dopravního výzkumu, které v Táboře dělalo terénní šetření.
5: Vyhodnocovali počet parkovacích míst, počet nelegálně zaparkovaných vozidel a z toho usoudili, že vlastně ta regulace by se měla týkat i sídlišť. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
2: Jedním z doporučení je to, aby návštěvníci platili za parkování na sídlištích i v noci.
5: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. To znamená návštěv nebo lidí, kteří tam prostě nemají trvalý pobyt na tom sídlišti.
2: Takový systém podle Petra Daňka z Centra dopravního výzkumu už funguje na sídlištích v Pardubicích, Brně nebo na Praze 4.
6: Výhodou je, že přes den se za parkování neplatí, takže nevznikají zbytečné komplikace například pro řemeslníky, doručovatele nebo další poskytovatele různých služeb a přes noc parkují především rezidenti, kteří si zajistí dlouhodobé oprávnění.
2: Město zároveň počítá s tím, že se modré zóny budou rozšiřovat postupně a po jednotlivých lokalitách. Celý projekt je teď ve fázi diskuzí.
5: K tomu politickému rozhodnutí dojde až po volbách. To znamená, že o tom bude rozhodovat vlastně nová politická reprezentace na radnici.
2: Parkovací zóny proberou zástupci radnice při besedě s obyvateli 17. června v kině Svět. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objevil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve vězně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: A teď jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku budou ode dneška vyjíždět vlaky každý den. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Na oslavu Mezinárodního dne dětí vyjede 30. května parní lokomotiva a na první prázdninový víkend chystá provozovatel hudební festival Bystřička.

0: Nina Muchová a Jiří Lehečka. Finalistka z pařížské Antuky z roku 2023 bude hrát s ruskou Anastázií Zacharovovou. 12. nasazený Lehečka zahájí v 11 hodin dění na kurtu číslo 6 duelem se Španělem Pablem Kareněm. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 30, na horách do 26 stupňů. Vítr slabý severních směrů, biozátěž na většině území na dvojce, na Jindřichohradecku na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda u Dasného jde daleko Českých Budějovic už byla odstraněna. Pozor, dejte na dálnici D4 mezi Předoticemi a Miroticemi na Písecku. Ve směru na České Budějovice je po nehodě auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Zajdete občas s přáteli na jedno? Jestli ano, možná jste si všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva jednotlivými stupni. Ale nemusíte se bát, zákaz desítky, dvanáctky ani žádného jiného piva se nepřipravuje. Podrobně se na tuto dezinformaci podíváme za chvilku v dalším díle seriálu Ověřovna. Ale teď je tu kapela Kabát. Pohoda.

0: Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat jeho tradiční stupňování. Lidem slibovala konec desítek, dvanáctek, zkrátka piv, tak jak je známe už od dob monarchie. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuto falešnou zprávu se podívají také kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A podrobnosti nám k tomu teď řekne Pavla Kuchtová z redakce zpravodajství, která se mnou sedí ve studiu. Pavlo, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde se ta informace vlastně vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva tak, jak je známe z našich hospod. Komise uvažovala s výhledem kolem roku 2031 o tom, což vysvětluje ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Španělsko a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat. Takže ten titulek, že Brusel chystá pravidla, která změní tohleto označení, bych mírně řečeno považoval jako za velmi nasazený.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci. Jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich. A proč? To zase vysvětluje Tomáš Slunečko.
2: Ten systém plato je právě nedílnou součástí toho výrobního procesu piva. Je to finanční, organizační i administrativní výhoda, zejména pro ty malé pivovary a umožňuje jim flexibilitu a řekněme inovace ve výrobě piva. Jo, pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Tomáš Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl od obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: Pavlo, na co ta samotná Evropská komise?
1: Co na to říká?
0: Nebo co na to říká? Teda?
1: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani. Nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Šířící se zprávy o zákazu systému plato označil za dezinformaci.
0: Já už jen doplním, že ve studiu byla Pavla Kuchtová z redakce zpravodajství. Pavlo, díky.
1: Přeji hezké ráno všem.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech a vlastně i ve zbytku České republiky máme jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková výše se středem nad severním Německem. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 17 až 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 20,8 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1031 hektopaskalů. Churáň hlásí také skoro jasno, teplotu 16,6 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Odpoledne nám stále vydrží jasno nebo skoro jasno. Teploty, ty maximální denní, se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách potom kolem 25 stupňů. Vítr bude slabý, severní směru do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro většinu kraje dneska na dvojce, střední zátěž, pro okres Jindřichův Hradec je to na jednice, mírná zátěž.
1: A zítra bude jako dnes?
2: Noci a zítra bude stejně jako dnes. Stále nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše. Bude tedy jasno nebo skoro jasno a stále bez strážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia a maximální denní potom mezi 28 až 31 stupni, na horách kolem 26. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne severních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na dvojce, střední zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na středu?
2: Ve středu nás ovlivní rozpadající se studená fronta. Bude tedy polojasno až skoro jasno a během dne pouze ojediněle s přehánkami nebo se mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 13 a maximální denní kolem 28 stupňů Celsia. A vítr se bude měnit ze slabého proměnlivého odpoledne na mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a v noci potom bude vítr opět slábnout.
1: A pane Friebauere, můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude mírné ochlazení, ty teploty minimální klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia a maximální se potom budou pohybovat kolem 21 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno a vítr bude foukat pouze slabý, severní směru 1 až 4 metry za sekundu.
1: Teď už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Petra Friebauera. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: svoknou.
1: Už je tu zase, ale jaro je fajn. Venku i v rádiu. Český rozhlas, České Budějovice.
2: Jaro je krásné a když je co poslouchat, je to ještě lepší. 9 minut před 9. hodinou. Už teď můžeme slíbit, že za 9 minut nás čekají zprávy, s těmi je připravená nebo připravuje se Pavlína Fendeková a hned poté už se rozpovídá Matěj Vodička, který se mnou sedí ve studiu. Matěj, vítej, dobré ráno.
3: Krásné ráno, Luboši.
2: Na co se můžeme těšit v Jihočeském dopolední?
3: Jako vždy toho bude opravdu hodně. Když to vezmu od začátku, tak třeba hned teď po 9. hodině si poslechneme rozhovor s Jiřím Šestákem, bývalým českobudějovickým senátorem, hercem a někdejším ředitelem Jihočeského divadla. Samozřejmě nás čeká taky pravidelná rubrika Když jde o zdraví i pravidelný seriál Jihočeská vlastivěda se Zdeňkem Zajíčkem. Máme na závěr 9. hodiny ve vysílání takovou aktuální informaci, protože koaliční rada dnes večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby a i k tomu povíme detaily. No a po 10. hodině vezmu to rychle. Regionální stopař Petr Kubát nám poví, kam se chystá tento týden. Máme připravené taky tipy pro volný čas a sledovat budeme taky přípravu na zahájení lázeňské sezóny v Třeboni. No a chybět nebudou ani Babské rady dnes o listovém těstě. No a po 11. hodině, protože to opravdu je hodně v Jihočeském dopoledni, přijde k nám do studia architektka Bohumila Mrzenová, se kterou si budeme povídat o záchraně Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku. Ten dům měl být původně zbourán, ale parta nadšenců ho zachránila za pomoci veřejnosti a mnoha dobrovolníků a to bude téma pro našeho dnešního dopoledního hosta.
2: Ten začne v 11 hodin a i u toho bude Matěj Vodička. Matěj, díky za tu pozvánku.
3: Naslyšenou.
2: Všechno bylo řečeno, teď nezbývá, než popřát hezký zbytek dne, nebo respektive hezký začátek tohoto pracovního týdne. Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost a budu se těšit na 12. hodinu při písničkách pro radost.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pobytové sociální služby si nově nesmí od klientů pobírajících superdávku strhnout peníze za stravu a pobyt. Řešení má přinést změna zákona. Na Jindřichohradecké úzkokolejce začíná denní provoz. Hokejista Tomáš Hertl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól v utkání Vegas proti Colorado. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji přislíbilo.
2: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
3: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
2: Domov pro seniory v Litvínově na Mostecku uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
4: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
2: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na úzkokolejce na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje dnes začíná každodenní pravidelný provoz podle jízdních řádů. Vlaky sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy. Soupravy teď budou navíc přepravovat i jízdní kola, říká mluvčí společnosti Gepard Express Hana Lísalová.
5: Pondělí 25. května začíná každodenní provoz turistických vlaků na obou větvích úzkokolejky. Do Nové Bystřice i obrataně a zpět se tak cestující dostanou z Jindřichova Hradce 3x denně. Kompletní jízdní řády jsou na webu úzkokolejky.cz.
0: Silnice a chodníky v Českokrumlovské Věncově ulici čeká kompletní rekonstrukce. Radní města na posledním jednání vybrali zhotovitelskou firmu. Opravy za více než 6 milionů korun začnou příští měsíc. Hotovo bude do konce letošního léta. Podle starosty města Alexandra Nográdyho z hnutí ANO bude nutné mimo jiné vyměnit vodovodní potrubí.
6: Už jsou zastaralé, takže není tam přímo nějaký havarijní stav, spíš v rámci toho, že se ta ulice bude dělat, tak se rovnou dělá modernizace těch inženýrských sítí. Je to pokračování oprav komunikací na sídlišti Plešivec.
1: Sport.
0: Hokejista Tomáš Hertl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól. Vegas díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál. Hertlovu týmu tak k postupu do finále o Stanley Cup chybí vyhrát poslední zápas. Martin Nečas si v dresu Colorado připsal asistenci.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na Lidické v Českých Budějovicích blízko nemocnice. Je to mezi Hejdukovou a Šumavskou. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po zprávách v 9 hodin posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem pondělí 25. května roku 2026. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Náš dopolední radioproud je tady po víkendu opět zpátky a spolu s ním mnoho zajímavostí, reportáží a tak dále. Já na úvod jenom dodám, že svátek má dnes Viola, takže všem nositelkám tohoto krásného ženského jména přejeme vše nejlepší a krásný sváteční den. No a teď už k tomu, co nás čeká v nadcházející vysílací hodině. Koaliční rada dnes večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Aktuální detaily k tomuto tématu povíme zhruba po 9:45. Zavedeme vás na místo, odkud budeme tento týden vysílat náš pravidelný seriál o zvonech v českobudějovické diecézi. Chybět samozřejmě nesmí ani jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka a dnes pro vás máme taky připravenou pravidelnou rubriku Když jde o zdraví. Hned na úvod si ale poslechneme jeden zajímavý rozhovor. Obyčejný popis reality na dnešní dobu nestačí, říká to českobudějovický spisovatel Jiří Šesták. Jaká další témata chce ve svých knihách rozebrat? Dozvíte se to hned v úvodu dnešního jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, které právě startuje. Příjemný poslech a krásné pondělí ještě jednou přeje Matěj Vodička.

0: 9 hodin na 8 minut je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Herec, moderátor a taky bývalý senátor Jiří Šesták v poslední době napsal řadu knih. Na některých středních školách už dokonce pronikly do seznamu doporučené literatury. Na kontě má třeba šumavskou trilogii odehrávající se ve 20. století v česko-rakouském pohraničí nebo historický román ze starověku Kristus jde na sever. Filip Černý se Jiřího Šestáka zeptal, jestli ho neláká napsat knihu i ze současnosti.
1: Láká mě a připravuju se na to, ale nebude to úplně realistický příběh, bude to nějaký synoptický román.
2: Jak se dívám kolem sebe, tak bych řekl, že realita dnešní doby je chvílemi stěží uvěřitelná. Co si ale pod tím synoptickým románem představit?
1: Samozřejmě byl jsem i v politice, ty věci mě nenechávají chladným, ale popisovat to úplně realisticky, to si myslím, že je zbytečný, to lidi vidí, když jsou vzdělaní a chtějí to pochopit. Když nejsou vzdělaní a jsou v zajetí propagandy, tak jim to nepomůže. Nějaký zase realistický odraz. Ale příběhy, který zvolili metaforu jako farma zvířat nebo 453 stupňů Fahrenheita, to znamená takový ty postkatastrofický nebo postapokalyptický příběhy, který zachycují společnost nejen v těch počátečních příbězích, ale v těch důsledcích, tak si myslím, že mají smysl, protože tam najednou můžou nastavit to zrcadlo tomu čtenáři, že najednou on vlastně vidí ty symptomy, že jsou totožní s tím, co žije, ale ještě nevidí ty důsledky. Protože třeba politici mu slibujou, co chce slyšet. A potom, když zjistí, že ta realita je jiná, tak ty politici třeba už dávno tam nejsou. A nebo se promění, tak jako v Dürrenmattovi Meteoru, kdy starý gangster byl přeci jenom nonšalantní a vystřídali ho ale mladší gangstři, který už se nezakecají. A ten starý, aby se nějak uživil, tak dělá u pece, kde spalujou ty protivníky. Jo? Takže to jsou potom vlastně, a to, ty důsledky už potom nikdo nemůže napravit.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Karel Gott nás krátce před 21:45 vzal do motelu Stop v rámci své písničky Půlnoc v motelu Stop, ale teď už následuje naše rubrika Když jde o zdraví, kterou nabídneme už za okamžik. Jak poznat Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitídu? Co mají společného a v čem se liší? Můžete si po písnice poslechnout rozhovor s primářem gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice Martinem Bortlíkem. A to v rubrice Když jde o zdraví, tedy už za chvíli.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. To je téma dnešní rubriky, když jde o zdraví, už za chvíli.
1: Když jde o zdraví.
0: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, dvě chronická onemocnění střev, která lékaři řadí mezi takzvané idiopatické střevní záněty. Co mají společného, v čem se naopak zásadně odlišují a koho nejčastěji postihují, tak o tom nám v rozhovoru s Hankou Šoberovou poví víc primář gastroenterologického oddělení Českobudějovické nemocnice Martin Bortlík.
2: Mají řadu věcí společných a některých se zase liší. Obě ta onemocnění mají společný především neznámý původ. To, že nevíme, proč vznikají, máme určité povědomí o těch faktorech. V tomto jsou si docela podobná. Obě ta onemocnění, pokud bych se měl dotknout toho nejdůležitějšího společného rysu, tak je to, že postihují lidi v mladém věku. To znamená, že obvykle začínají někdy mezi 20. a 40. rokem života. U Crohnovy choroby o něco dříve, u ulcerózní kolitidy to může být trošku později, ale v zásadě velkou část života ti nemocní prožívají s tou chorobou. A druhý společný rys obou těch nemocí je vlastně nevyléčitelnost. My umíme léčit, někdy lépe, někdy hůře, ale ani jednu z těchto chorob neumíme definitivně vyléčit tak, že bychom po určité době mohli říct, paciente, jste vyléčen, už vás to nikdy nebude obtěžovat.
3: Trošku nadnesená otázka. Kdybyste si měl vybrat, kterou tou chorobou raději onemocnit, kdyby vám někdo dal tu volbu, která by to byla?
2: To je velmi těžká otázka. Upřímně řečeno, na ní vlastně nedokážu odpovědět, protože ty choroby se liší mimo jiné v tom, že Crohnova choroba je možná všeobecně trošku považována za závažnější, těžší onemocnění. Má to řadu důvodů, ale v praxi to tak vůbec být nemusí a existuje řada pacientů, kteří mají poměrně lehký průběh Crohnovy choroby a naopak zase mají pacienti někteří velmi těžký a komplikovaný průběh ulcerózní kolitidy. On ten rozdíl mimo jiné spočívá také v tom, že Crohnova choroba je trošku složitější z hlediska diagnostického, z hlediska toho, abychom správně stanovili diagnózu této nemoci a také, abychom pacienta správně sledovali. A je to dáno tím, že u Crohnovy choroby se často liší ten takzvaně klinický průběh a subjektivní obtíže toho pacienta, to, jak se cítí, jaké má problémy, od toho, jak reálně a ve skutečnosti vypadá vlastně jeho trávicí trubice. Ten rozdíl spočívá zejména v tom, že on se cítí zpravidla lépe, než jak by odpovídalo tomu, co vlastně se děje v tom jeho trávicím traktu. U ulcerózní kolitidy to tak není, ta je v tomto směru jednodušší a většinou ten pacient má tak aktivní tu nemoc, jak se cítí.
3: Kterou část trávicího traktu tyto nemoci postihují?
2: Postihují v podstatě střevo. Ulcerózní kolitida je onemocnění, které postihuje pouze tlusté střevo. Crohnova choroba je nemoc, která postihuje střevo tenké i tlusté. Zcela výjimečně Crohnova choroba může postihovat třeba i žaludek nebo jícen, ale v zásadě se jedná o postižení střeva. A u Crohnovy choroby nejčastěji postiženým právě bývá tenké střevo v oblasti konce, v oblasti vlastně přechodu do střeva tlustého. Takže v tomto se liší, to jsou rozdílné samozřejmě charakteristiky obou těch nemocí. Na jednu stranu bychom si mohli říci, že když tedy ulcerózní kolitida postihuje pouze tlusté střevo, což je orgán, bez kterého může člověk existovat, tak ta operace případná, tedy odstranění tlustého střeva, by mohla tu situaci vyřešit. Ono to tak v zásadě není, protože část pacientů, 10-15% s ulcerózní kolitidou dospěje k té operaci, ale ono to znamená zase jiné obtíže a v podstatě to nemůžeme považovat za vyléčení té nemoci.
3: Už jste říkal, že tyto choroby postihují poměrně mladé lidi. Kdybychom to mohli rozdělit na pohlaví, trpí těmito chorobami spíše muži, ženy, anebo je to stejné?
2: Je to v podstatě stejné, ty rozdíly jsou velmi nepatrné. V zásadě je to vlastně 50 na 50, takže pohlaví není žádným významným rizikovým faktorem nebo faktorem, který by určoval to, zda pacient má větší nebo menší šanci onemocnit, ať už koronovou chorobou nebo ulcerozní kolitidou.
3: Co dědičnost? Hraje tady důležitou roli?
2: Ta je velmi důležitá. Dědičnost je jeden z nejvýznamnějších faktorů, které přispívají ke vzniku obou těchto onemocnění. O něco více je to u Crohnovy choroby. A takzvaná rodinná anamnéza, čili to zda někdo má nebo nemá u někoho z pokrevních příbuzných a zejména těch takzvaně prvostupňových, to znamená těch nejbližších příbuzných, rodiče, děti, sourozenci, tak to zda má někdo v rodině toto onemocnění, hraje velkou roli. A v podstatě to zvyšuje riziko vzniku toho onemocnění desetinásobně oproti běžné populaci. Čili je to faktor velmi důležitý a každý lékař by měl vědět, že v rámci toho vstupního rozhovoru s pacientem, té takzvané rodinné anamnézy, je toto důležitá informace, od které se pak může odvíjet další směřování toho vyšetřovacího procesu.
0: K tomuto tématu se v naší pravidelné rubrice opět zase vrátíme. Zaměříme se na projevy těchto onemocnění a povíme, kdy je ten správný čas k návštěvě lékaře. Poslouchejte nás tedy za týden v tomto čase.
1: Když jde o zdraví.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Původně měl být zbourán. Vildův mlýn v Jestebnici na Táborsku nakonec zachránila parta nadšenců, která stavbu původem z poloviny 18. století postupně obnovuje za pomoci veřejnosti i mnoha dobrovolníků. U Vildova mlýna tak díky nim dnes můžete zažít hudbu, divadlo či různé přednášky. Jaký příběh konkrétně vedl k záchraně stavby a co všechno takové rozhodnutí obnáší, zeptáme se Bohumily Mrzenové ze spolku Sedlecká. Nalaďte si nás v pondělí 25. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička. Tolik tedy pozvánka k našemu dalšímu, nebo k naší další části dnešního dopoledního vysílání. Teď je 9:30 a je čas na pravidelný výlet do lokální historie. V Českých Budějovicích stojí na břehu Malše u budovy jeho české vědecké knihovny socha vojáka. Oficiální název je Voják na stráži. Tak ho pojmenoval sám autor sochy Otakar František Birma. Ačkoliv je to poděkování a symbolické připomenutí legionářů, kteří si sochu vlastně sami navrhli a vytvořili, nebyla nikdy oficiálně přijata ani městem a následně dvakrát zmizela jak za protektorátu, tak za komunistického režimu. O jím příběhu se více dozvíte v dnešního české vlastivědě, kterou připravil redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ji už hned za chvíli po písnice od Jennifer Rush.

0: Památník bitvy u Zborova se stěhoval víckrát než lec který člověk. Více si k tomu řekneme v jeho české vlastivědě. Na břehu Malše, u budovy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě, stojí socha vojáka. Oficiální název je Voják na stráži. Tak ho pojmenoval sám autor sochy Otakar František Birma. Socha má odkazovat k tomu, že voják stojí na stráži nového československého státu a zároveň symbolizuje sílu našich vojáků, kteří působili v legiích za první světové války. U knihovny stojí socha od roku 2013, ale její historie sahá mnohem dál. Vznikla už v roce 1927. S myšlenkou na vytvoření nějakého odkazu bojovníků bitvy u Zborova přišli sami vojáci z Budějovického pluku, jehož základ tvořili legionáři, kteří bojovali v Rusku. A pokud jde o Zborov, byl to ten na východní frontě, nikoliv ten Zborov jihočeský. Město České Budějovice zprvu přípravu pomníku podporovalo, ale poté začalo mít výhrady. Některým radním se nelíbila podoba vojáka, jiným přilba, kabát a tak dál. Nakonec vedení Českých Budějovic památník odmítlo. Vojáci se tedy rozhodli postavit jej v areálu Žižkových kasáren a tam byl zborovský památník slavnostně odhalen v červenci 1927. Na tomto místě zůstal do začátku roku 1939, kdy vojáci ještě stihli památník demontovat a schovat ho do nedaleké kamenické dílny. Do kasáren se socha vojáka na stráži vrátila v roce 1945. Jak dlouho tu poté památník zůstal, se přesně neví, protože později zmizel a nikdo nevěděl, kdy a kam a v jakém stavu. O jeho znovu objevení se postaral českobudějovický publicista Pavel Mertl, který se spojil ještě s novinářem Antonínem Pelíškem a v listopadu roku 2008 po vyřízení mnoha povolení dostal souhlas ke vstupu přímo do armádního skladu na Rudolfově a tam objevil všech pět částí sochy. Sochu poté zachránili zkušení restaurátoři a nový sokl vybudovali členové klubu vojenské historie Čeští lvi.
1: To byla tady jihočeská vlastivěda a my si už za chvíli představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech v českobudějovické diecézi. Zavítá.

0: Máme do Rynárce na Pelhřimovsku, tak si na to počkejte, posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České

9 minut po půl desáté posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Tento týden se v seriálu o zvonech českobudějovické diecéze vypravíme do Rynárce na Pelhřimovsku. Prastarý rynárecký kostel zasvěcený svatému Vavřinci byl založen už roku 1203 jako románská stavba, v pozdější době goticky a barokně přestavěná. Kostel má v západním průčelí poměrně nízkou, ale za to mohutnou hranolovou věž, ve které se do současnosti dochovaly dva krásné historické zvony. Jako první si představíme zvon Ježíš.

Zvon Ježíš má hlavní tón H1, průměr 87 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1543 ho ulil některý z velkomezeříčských zvonařů. Byl to buď Matěj, Adam a nebo Jakub. Na zvonu je dvouřádkový český nápis, který zní: Tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Vavřinci udělán léta páně 1543, toho času kněze Jiříka, faráře Rynáreckýho. Zvon zdobí relief Krista na kříži, který je postaven na obráceném půlměsíci. Postava Krista je velmi plastická, hlava reliefu je uražena. Jako druhý se teď rozezní zvon

Zvon Mária má hlavní tón E2, průměr 64,3 cm a váží přibližně 200 kg. V roku 1494 ho ulil konvář a zvonař Tomáš v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu zní Léta páně 1494. zhotovil toto dílo. Nápis není dokončen, jméno autora se už totiž na zvon nevešlo. Na plášti je drobný reliéf Panny Marie s Ježíškem. Nejmenší z trojice zvonů, která tady dříve visela, byl rekvírován v první světové válce. Podle kampanologa Radka Lungy ho roku 1802 ulil František Vaněk v Jihlavě. Tento zvon, který pořídil rynárecký farář František Vitoušek, nesl reliéf ukřižovaného Krista a svatého Petra a Pavla a měl průměr 52 cm. Přestože oba dochované staré zvony jsou od sebe ve větším intervalovém odstupu, než bychom čekali, tvoří v souzvuku překvapivou a charakteristickou hudební kulisu kostela i obce.

0: Více si řekneme tento týden, kdy budou zvony z Rynárce ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

depeše Marty Kubišové doznívají v dnešním Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte přesně v 9 hodin a 45 minut. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Pak návrh projedná vláda. Připomínkové řízení k návrhu zákona už skončilo. Zásadní předělání požaduje třeba Hospodářská komora. Poukazuje například na nejasné vymezení pojmů a chybějící analýzy dopadů. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy připomínky očekával. Zabývat se chce ale jen těmi relevantními. Další informace uslyšíte už za chvíli.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Koaliční rada dneska večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Zákon se má týkat České televize a Českého rozhlasu. Normu kritizuje například odbor kompatibility úřadu vlády. Návrh je podle něj nepřehledný a témata jsou nelogicky uspořádaná. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy se ale nechystá předlohu zásadně přepracovat. Podrobnostmi je už teď ve studiu editorka naší stanice Petra Matoušková. Petro, vítej, dobré dopoledne.
2: Hezký den.
1: Tak jaké připomínky se k návrhu sešly?
2: Návrh připomínkovaly desítky institucí, kromě odboru kompatibility úřadu vlády, například i Hospodářská komora. Ta ministru Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Zároveň se nevypořádává s evropským aktem o svobodě médií, a to v oblasti redakční nezávislosti. Podle ministra Klempíře se připomínky daly očekávat a nedávno řekl, že s těmi relevantními bude pracovat.
3: My to zařadíme do takzvané vyrovnávací tabulky a ty, který budeme považovat za relevantní, začneme zpracovávat. V případě, že se sejde více připomínek s tím, že budou chtít opravdu oporu v zákoně, co se týká třeba regionálních stanic, tak to tam samozřejmě dáme.
2: Výrazně ale ministr Klempíř zákon předělávat nechce, trvá na tom, aby zůstal transparentní a jednoduchý.
1: Zákon kritizuje taky opozice, ale argumentuje přitom ještě i názory ministerstev.
2: A opozice ho označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, tomuto označení odpovídá i obsah připomínek. Například podle ministerstva financí má předložený zákon velké nedostatky. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil taky, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a pro Český rozhlas jít, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
4: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
2: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. A veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas, který se zákon týká, ho kritizují dlouhodobě. Nejen kvůli jeho hlavnímu záměru, tedy převedení jejich financování pod státní rozpočet. Podle nich jde o legislativně špatně připravený zákon.
1: Program koaliční rady se někdy mění i přímo na místě. Bude se dnes večer návrh zákona o médiích veřejné služby skutečně projednávat? Můžeme s tím počítat?
2: Minulý týden to potvrdil šéf sněmovny a jeden ze členů koaliční rady Tomio Okamura z SPD.
5: Ano, bude to jeden bod pondělní koaliční rady. Bude to to, aby jsme se tedy promluvili nebo projednali jsme ty připomínky a stanovili další postup.
2: Ten už nedávno nastínil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
6: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
2: Doplním ještě, že zákon by podle návrhu ministerstva kultury měl začít platit od příštího roku.
1: Jak jsme slyšeli, koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. A podrobnosti nám teď ve studiu pověděla editorka Českého rozhlasu České Budějovice Petra Matoušková. Petro, díky a hezký den, naslyšenou.
2: Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, milí posluchači, je 9 hodin a 53 minut. Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice bude pokračovat zprávami v 10 hodin, které už pro vás chystá kolegyně Pavlína Fendeková.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vláda dnes projedná návrh zákona, který zpřísňuje režim dočasné ochrany. Tábor zvažuje zavedení modrých parkovacích zón na sídlištích. Fotbalisté mistrovské Slávie zakončili ligovou sezónu vítězstvím nad Plzní. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Pro držitele dočasné ochrany v Česku by nově mohly začít platit přísnější podmínky. Počítá s tím novela několika zákonů, včetně Lex Ukrajina, kterou dnes projedná vláda. Návrh zpřísňuje například pravidla pro provoz aut s ukrajinskou registrační značkou, vyplácení humanitárních dávek nebo získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Předloha upravuje také samotné podmínky režimu dočasné ochrany, doplňuje Adam Rezler, mluvčí ministerstva vnitra, které novelu připravilo.
5: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
4: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde den na zdravotnické projekty. Reakci ministerstev Český rozhlas zjišťuje. O záměru rozšíření parkovacích zón v Táboře bude město debatovat s místními obyvateli. Modré zóny by podle návrhu Centra dopravního výzkumu zregulovaly odstavená auta na sídlištích. Návštěvníci by navíc hradili poplatek za parkování přes den i v noci, dodává místostarosta za Piráty Martin Mareda.
6: Všechno je to pořád ve fázi šetření, analýz a až my budeme mít nějaký konkrétní fakta, tak pak začneme jednat s veřejností, aby jsme jim představili opravdu nějaké konkrétní návrhy. Jedna z prvních takových debat, kde bychom mohli rámcově ten projekt představit, bude v polovině června veřejná beseda v kině Svět.
4: Historicky významnou návštěvu Dalajlámy v Československu v roce 1990 přiblíží dnešní přednáška v Českokrumlovské městské knihovně. Alexander Neumann, novinář, publicista a překladatel, nabídne osobní pohled na organizaci této návštěvy, na které se přímo podílel jako spolupracovník Václava Havla. Začátek je v 18 hodin a vstup je zdarma, informuje město na svém webu. Sport. Fotbalisté Slávie převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při mistrovských oslavách se mluvilo i o návratu Tomáše Součka, který s West Hamem sestoupil z anglické Premier League. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský o Součkovi řekl.
7: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant je ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, se uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Samozřejmě pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
4: V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. Počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž je na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na Strakonicku ode dneška počítejte s dalším omezením na silnici 22. Kyvadlově už se jezdí mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi, nově se zdržíte také ve Střelských Hošticích.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Deset hodin a 4 minuty, stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je pondělí 25. května roku 2026 a Matěj Vodička ještě jednou od mikrofonu přeje krásný den. Čeští hokejisté se hrají dnes na mistrovství světa svůj předposlední zápas ve skupině B s Norskem. Utkání začne ve Friburku v 16 hodin a 20 minut. Můžete si samozřejmě poslechnout přímý přenos z tohoto zápasu na naší sesterské stanici Radiožurnál Sport. Budeme tedy opět držet palce, aby svěřenci kouče Radima Rulíka zápas zvládli a získali tak dobrou výchozí pozici pro čtvrtfinále. No a když už je řeč o tom hokeji, 30. narozeniny dnes slaví hokejový útočník David Pastrňák, který tedy bohužel není s národním týmem na letošním mistrovství světa, ale k tomuto kulatému životnímu jubileu přejeme samozřejmě vše nejlepší a hlavně mnoho dalších skvělých sportovních výkonů. My se však v následujících hodinách nebudeme jen hokej, spíš naopak. V samém závěru této hodiny si poslechneme tradiční babské rady, dnes o listovém těstě. Do kin tento týden vstoupí nový film režiséra Jana Svěráka. Podrobnosti o něm si můžete poslechnout zhruba kolem 10:45 v našem vysílání. V Třeboni se chystají na zahájení lázeňské sezóny, jak tam vypadají přípravy, i to povíme zhruba za půl hodiny. Předtím ještě taky přidáme pravidelné a tradiční tipy pro volný čas. No a do terénu zase vyrazil hned ráno náš regionální stopař Petr Kubát. Kam všude se tento týden chystá, tak na to se ho zeptáme už za chvilku, hned na úvod této vysílací hodiny. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem krásné pondělí a úspěšný vstup do nového týdne.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Píseň Rybitví od skupiny Jojo Band krásně předznamenala nadcházející téma v našem vysílání, tedy v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte přesně v 10 hodin a 10 minut. Rabšach na Jindřichohradecku, Horní Planá na Českokrumlovsku nebo bývalá vesnice Rychnůvek u rakouských hranic. Tam všude se tenhle týden chystá náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré dopoledne, Petře, tak kam jdeš dnes?
2: Dobré dopoledne, tak já už jsem od rána v terénu, dnes ještě objíždím ráno místa na Jindřichohradecku a fotím si kostely a díla spojená s Bedřichem Kamarítem, které vám pak video vydám na Facebooku během dne, a potom se po obědě přesunu do zmiňovaného Rychnůvku, to je hodně zajímavé místo, možná to znáte kolem Pasečné na pravém břehu Lipenské přehrady, tam se jezdí v zimě na běžky a v létě zase na kola, ale pokud byste popojili severozápad ještě kus dál k hranicím, tak dojedete právě k bývalé vesnici Rychnůvek. Ještě před 100 lety tam stála poměrně rozlehlá vesnice, kde žilo až 300 německy mluvících obyvatel. A dnes jsou tam už jenom pozůstatky kostela, hroby s kříži a plechová socha Jana Nepomuckého. Já se vám pak odtud odpoledne přihlásím do vysílání.
1: Budeme se na to těšit. Petře, pověz, kam se chystáš v ty další dny?
2: Zítra dopoledne se jedu podívat na Mezinárodní festival filmové komedie v Jindřichově Hradci, kde je dopoledne promítání pro seniory. Cestou zpátky se pak zastavím ve zmiňovaném Rabšachu, kde žije hrnčíř a keramik Pavel Kovářík a používá staleté metody k výrobě zahradní keramiky. Staroupec se roztápí dřevem a potom své výrobky rozváží po zahradnictvích. Udržuje letité tradice příhraniční oblasti Vitoraska. No a hezká akce se sociálním přesahem, na kterou se jako regionální stopař taky chystám, bude ve středu v domově pro seniory v Horní Plané. Žáci klavírního, dechového i kytarového oddělení místní Zušky přinesou klientům domova odpoledne příjemný hudební program plný známých i oblíbených melodií. Akce je součástí festivalu Zuš Open, který pokračuje na jihu Čech až do začátku června.
1: Opravdu velmi bohatý program. Můžou ti lidé, Petře, stále posílat tipy na to, kam třeba vyrazit příště?
2: Určitě, i proto jsem právě teď ve vysílání, abych jim to zase připomněl. Teď tady zrovna kolem mě projíždí traktor, takže slyšíte, že jsem opravdu na vsi v terénu a já ho nechám projet. Teď jsem zrovna v Dírné, tak. A rád bych právě posluchačům připomněl, že jsou místa, o kterých třeba se člověk nedozví ani z internetu nebo prostě z nějakých přehledů kulturních akcí. Už jste třeba u nás ve vysílání slyšeli o opravené kapli v Čerazi na Táborsku nebo o památníku americké armády v Lidmovicích. No a to jsou přesně ta místa, o kterých jsem se dozvěděl až od typu od vás, přímo od posluchačů. Tak já bych měl opět o takové regionální zajímavosti zájem a chtěl bych vás o ně požádat. Můžete mi je psát tipy na mailovou adresu stopař@rozhlas.cz. Budu hlavně rád za tipy z menších obcí a z vesnic.
1: Svůj aktuální plán nám odtajnil regionální stopař Petr Kubát, a to i za zvuku traktoru. Petře, díky za to, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.
1: Je 10 hodin a 14 minut, vážení posluchači, jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje a bude pokračovat tipy pro volný čas, které pro vás máme přichystané. Počkejte si na ně hned po písnice Heleny Vondráčkové.
0: Český rozhlas České Budějovice, písnice.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 12 minut před půl jedenáctou jsou tady slíbené tipy pro volný čas. I dnešní pondělí nabízí pár důvodů, proč po práci nezůstat doma. Jižní Čechy dnes zvou na divadlo, film, historii i trochu chytré zábavy. Třeba v Třeboni můžete dnes nahlédnout do života posledního Rožumberka. Zámecká lékárna otevře interaktivní prohlídky Příběh Petra Voka. Začínají ve 13 hodin a 10 minut, ve 14 hodin a 40 minut a poslední v 16 hodin a 10 minut. Čeká vás renesanční šlechtic bez legend a filmových zkratek, jako sběratel, politik i člověk své doby. Zoo Hluboká nad Vltavou dnes rozjíždí dětské divadelní dny. V zastřešeném venkovním divadle zahraje pohádku Prostě žába, a to v 9 hodin a potom ještě v půl jedenácté, to znamená za chvíli. Pokud máte doma malé diváky, tohle spojení pohádky a zoologické zahrady většinou funguje spolehlivě. Ve Strakonicích nabídne od 16 hodin pobočka Schmidingerovy knihovny za parkem další z pondělních zastavení. Tentokrát připomene vzpomínky Davida Attenborougha, muže, který naučil svět poslouchat přírodu trochu pozorněji. Tábor dnes večer ovládne Slam Poetry. V divadle Oskara Nedbala začne v 19 hodin exibice několika výrazných jmen české scény, včetně Anatola Svahilce. Čekejte rychlé tempo, humor, improvizaci i texty, které někdy pobaví a jindy trefí úplně přesně. No a pokud máte chuť na filmovou komedii, Jindřichův Hradec pokračuje v Mezinárodním festivalu filmové komedie. Kinostřelnice dnes promítne od 17 hodin a 30 minut Trhák a od 20 hodin francouzskou komedii Zlato u Berplin. No a ještě jeden klidnější tip na Strakonicko, teď pro něj míříme, protože v Blatné je k vidění nová výstava Ochotníci, která připomíná 175 let místního ochotnického divadla. Staré plakáty, kostýmy i fotografie ukazují, že nadšení pro divadlo drží některé věci při životě možná lépe než čas. Milí přátelé a posluchači, ať vám dnešní pondělí uteče co nejpříjemněji, a třeba i ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Tři minuty před 10:30 posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Třeboň se chystá na slavnostní otevření lázeňské sezóny. Už tuto sobotu ožije lázeňský park hudbou, trhy i tradičním žehnáním slatině. A návštěvníci se letos poprvé podívají taky do nových slatinných pracovišť. Co všechno program nabídne a proč jsou třeboňské lázně pro řadu lidí víc než jen místo léčby, i na to se už za chvíli zeptám mluvčí slatinných lázní Třeboň Heleny Nekolové. Počkejte si na to, milí posluchači.
1: Český rozhlas, České

0: které přeji dobré dopoledne do Třeboně.
1: Dobré dopoledne vám, Matěj, i všem posluchačům.
0: Děkujeme. V Třeboni se blíží slavnostní zahájení lázeňské sezóny, jak už jsme zmiňovali. Co pro vás tenhle den vlastně znamená?
1: Dnem otevírání lázeňské sezóny vlastně startuje každoročně v lázních nové období, které sebou nese řadu novinek, ne jinak tomu bude i letos, a jinak co se týče otevírání lázeňské sezóny v květnu, tam je důvod takový, že vlastně lázeňský dům Berta, který byl otevřený na konci 19. století, byl otevřený také v květnu. Takže je to taková tradice, že lázeňskou sezónu otevíráme v druhé polovině května od té doby.
0: A tradicí je samozřejmě i žehnání třeboňské slatině, jak už jsme zmínili. Můžete, Heleno, připomenout, proč má právě slatina v Třeboni tak výjimečné místo?
1: Slatina je hlavní přírodní stroj, se kterým pracujeme u procedur u nás v lázních. Jsme lázně zaměřené na léčbu pohybového aparátu a bez slatiny bychom nemohli dosáhnout takové kvality péče a takového věhlasu. Takže slatina je pro nás takovým černým zlatem. A proto je potřeba na začátku každé nové sezóny jí tím žehnáním vzdát díky, a aby vlastně byla nabitá léčebnými látkami, huminovými kyselinami i pro to další období.
0: Ano, je to opravdu známé v Třeboni. Těžko si lze představit vaše lázně bez té tradiční tmavé slatiny. Letošní novinkou bude otevření taky nových slatinných pracovišť. Co si pod tím mají posluchači představit?
1: Tak zmínila jsem kvalitu, věhlas našich lázní. Obojího si moc ceníme. Jsme velmi vyhledávaným pracovištěm od klientů a právě s tím souvisí i potřeba navýšení kapacity, abychom mohli vyjít vstříc jak klientům přes pojišťovnu, tak i samoplátcům. A z toho titulu vedení lázní sáhlo k řešení vybudovat další slatinná pracoviště v lázeňském domě Aurora, konkrétně její 6. Kapacita poté bude větší a umožníme vlastně klientům, aby po slatinné koupeli i hned absolvovali masáž, což je vlastně takové nejlepší pro toho klienta. Takže na to se mohou návštěvníci mimo jiné těšit. To slavnostní otevření v rámci programu proběhne přibližně ve 11:45.
0: No a když o tom mluvíte, představte nám ten zmíněný program, nebo zmíněný ten program těch zmíněných slavností, takhle.
1: Tak, nyní tedy nás slyší příznivci Českého rozhlasu České Budějovice, který je mediálním partnerem té naší akce. A kdo rád poslouchá rozhlasový swingový orchestr České Budějovice, tak ten se může těšit na vystoupení hned od 10:00 dopoledne. V 11:30 dojde ke slavnostnímu zahájení dne. Pak vystoupí například Honza Nedvěd mladší a příbuzní, skupina Slavíček, UDG. Vystoupí také potom ve večerních hodinách Moon Dance Orchestra Martina Kumžáka, konkrétně od 19:00. Tento orchestr znají ti, co sledují Stardance v televizi. A zakončený ten program zakončí svým koncertem Tomáš Klus od 9:00.
0: Vstup na všechny akce je zdarma. Je potřeba se na něco dopředu připravit, nebo mohou lidé jednoduše přijet? To je má poslední otázka na závěr.
1: Určitě jednoduše přijet a doporučuji, ať přijede celá rodina, protože připravujeme na celý den od 10:00 do 19:00 doprovodný program i pro děti, které se mohou těšit na malování na obličej, cestu pohádkovým parkem a také na kanisterapii.
0: Slatinné lázně Třeboň už brzy zahájí lázeňskou sezónu. Podrobnosti nám o tom pověděla mluvčí slatinných lázní Třeboň Helena Nekolová. Paní Nekolová, moc krát děkujeme za všechny informace, no a hlavně, ať se slavnosti vydaří. Naslyšenou.
1: Já děkuju za pozvání do vysílání a všem přeji krásný den. Naschledanou.
0: Tolik tedy lázeňská sezóna v Třeboni. Jak kvalitní

0: žít, když už to nejde jako dřív, tak nad tím se zamýšlí Jan Svěrák ve svém novém filmu Pět švestek, o kterém bude v našem vysílání řeč za chvíli. Do kin totiž vstoupí tento film tento týden a velkou část natočil Jan Svěrák během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední společnou plavbu. My se na ni vydáme společně už za okamžik, hned po písnice.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i v 10 hodin a 41 minut. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne. Co to ještě jednou naposledy zkusit? Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin tato komedie zamíří tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
2: Jako stará parta.
3: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
4: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
5: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
3: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
6: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
3: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
4: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
7: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
4: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
3: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
4: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
3: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
8: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
4: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Přesně minutu po 11:15 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naše dnešní babské rady vás naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo. Poslechněte si je už za okamžik.

0: Pražské rady.
1: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rozšlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Je pondělí 25. května, no a ani v tento den nemůže v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice chybět náš dopolední host, kterým dnes bude architektka Bohumila Mrzenová ze spolku Sedlecká. Tento spolek se dlouhodobě zasazuje o záchranu Wildova mlýna v Jistebnici na Táborsku. No a o tom si právě především budeme s Bohumilou Mrzenovou povídat. Zvu vás srdečně k poslechu a v 11 hodin přejdou na řadu zprávy, které už pro vás chystá Pavlína Fendeková. No a Matěj Vodička ještě jednou tedy přeje příjemný poslech a krásné dopoledne.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Nemůžete být u všeho. My ano.
1: Je obtížné ohodnotit ta piva, najít tam ty rozdíly.
2: Nejstarší nástroje světa ze dřeva a kovu přinášejí znovu oživení našich zapomenutých zkušeností.
3: Na náměstí stojí jeřáb, který vzácný obraz pomalu, ale jistě zdvíhá k balkonu.
4: Z tábora Jan Kopřiva, Český rozhlas.
0: Zpravodajství Českého rozhlasu, České Budějovice.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Část píseckého odboru výstavby je ode dneška v nové budově. Policisté pátrají po 78-letém Josefu Ficovi z Tábora, trpí neuropatií. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 9 tisíc uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Část odboru výstavby městského úřadu Písek ode dneška funguje v nových prostorách. Úředníky oddělení výstavby a úseku státní památkové péče lidé najdou v ulici Komenského. V objektu dříve sídlila městská policie.
2: Oddělení výstavby a úsek památkové péče budou fungovat podle běžných úředních hodin městského úřadu. V úterý a ve čtvrtek je ale potřeba domluvit si schůzku předem. Úředníci v tyto dny vyráží na místní šetření. Oddělení územního plánování zůstává na radnici na Velkém náměstí. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Nabídka zážitkové karty Šumava Card se stále rozrůstá. Ubytovaným návštěvníkům v regionu západní části Šumavy a jejího podhůří nabízí různé slevy a benefity třeba v restauracích, při vstupech na památky nebo sportoviště. Do projektu se od začátku zapojil i areál na Špičáku, říká jeho zástupce Vladimír Kasík.
3: My jako Sport Servis po té kartě hosta voláme už možná 20 let, protože zkušenosti ze zahraničí jasně hovoří o tom, že toho hosta je třeba podchytit od začátku, nabídnout mu služby, které jsou třeba o trochu levnější, a ten host se potom vrací a je to součást biznisu a je to dobře, že to vzniklo.
0: Policisté pátrají po Josefu Ficovi z Tábora, kterému bude za několik dní 79 let. Včera kolem 13. hodiny odjel z místa bydliště na tříkolovém elektrickém vozíku značky Selvo červené barvy neznámo kam. Dojezd vozíku je zhruba 50 kilometrů. Jedná se o muže, který trpí neuropatií a není schopen ujít více kroků. Měří přes 170 cm, má šedé vlasy, bradku a modré oči. Na sobě měl včera tmavě modré montérky, tmavě modrou vestu a na nohou bačkory. Pokud jste ho někde viděli, volejte na linku 158. Fotografii najdete na webu policie.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Vítr bude slabý severních směrů, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích pozor na Strakonické, u Mebelixu ve směru na sídliště Vltava se srazilo osobní auto s motorkou, nehoda se vyšetřuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: I když mají bohatou historii a jistý význam pro své okolí, mnohé stavby prostě schátrají, zaniknou a srovnají se se zemí. To ale naštěstí není případ Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku. Tento historický objekt měl být původně taky zbourán, nakonec se ho ale podařilo zachránit, a to díky partě nadšenců a pomoci mnoha dobrovolníků. Právě záchrana Vildova mlýna bude hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru s architektkou Bohumilou Mrzenovou ze spolku Sedlecká. Začneme už za okamžik. K poslechu zve dobré pondělní dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Architektka Bohumila Mrzenová ze spolku Sedlecká je naším dnešním hostem. Paní Mrzenová, vítejte ve studiu, přeji dobré dopoledne, díky moc za váš čas.
2: Dobrý den.
1: Jak už zaznělo, hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru bude záchrana Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku. Samozřejmě, už když člověk slyší ten název Vildův mlýn, nabízí se základní otázka, kdo to vlastně byl ten Vilda, podle kterého se mlýn jmenuje?
2: Tak já bych nejdřív měla říct, že původně se ten mlýn jmenoval Slabův nebo Štěpánkův a podle posledního obyvatele Vildy Štěpánka jsme ho pojmenovali v roce 2018. A Vilda byl velmi specifická jistebnická postavička, barvil si vlasy, jezdil v dámském oblečení na kole a opravdu měl svůj svět a prostě žil v tom domě. Do roku 2015.
1: Já už, když jsem si zjišťoval nějaké informace o Vildově mlýně, tak jsem narazil právě na toho Vildu. Vy ho mimochodem na vašich webových stránkách docela barvitě líčíte. Když jsem si četl ta slova, přišlo mi to vlastně, když bych to přiblížil třeba posluchačům, kteří jsou z Českých Budějovic, Vilda byl vlastně takový jistebnický Láďa Kajbar, dá se to tak říct,
2: ano,
1: do jisté míry.
2: Neznám Láďu Kajbara, ale možná bychom mohli říct, není to sebevědomí, je to takový přirovnání, jakože trošku jistebnický já, Cimrman, pardon.
1: Byl ten jeho život asi hodně pestrý v tom mlýně, respektive na té stavbě se hodně podepsal, dá se říct?
2: On si tam různě jako dotvářel, třeba fasádu si maloval a podobně, natíral si podlahy, všechno natíral, protože to byl vyučený lakírník, jak on sám říkal, kvalitní otrok. A my do dneška čerpáme z toho, že je super, že všechno tak dobře natřel, takže třeba okna pořád ještě drží, právě protože je vytrvalé natíral a udržoval.
1: Když máme před sebou ten mlýn, nebo vy jako architektka, jak byste tu stavbu mlýna posluchačům popsala? Jak vypadá Vildův mlýn?
2: Vildův mlýn je taková v podstatě stavba úplně jednoduchá, taková klasicizující baroko na vesnici. Je to kousek od náměstí a je to prostě pro znalce mlýnů, je to prostě velká hmota, velká mlýnice, je to prostě mohutná stavba.
1: Takže je to velké stavení, dá se říct.
2: Ne tak velké, protože obytná část má jenom dvě místnosti a vlastně gro celé té stavby byla prostě hluboká mlýnice, kde byly dvě mlýnská kola a prostě mlelo se tam a protýkala tudy voda, takže dovedu si představit, že uprostřed jistebnice tahle stavba, když ten mlýn začal mlít a spustil, tak to byl velký zážitek.
1: Zachovalo se něco z toho mlýnského zařízení v té budově?
2: Bohužel vůbec nic, protože vlastně nad tím domem byl do 50. let rybník, ten byl v 50. letech zapsypán, náhon byl zlikvidován, takže prostě vůbec nic z té technologie se nezachovalo. Podařilo se nám najít 8 mlýnského kola, ale to je asi tak všechno.
1: No, každopádně, jak jste zmiňovala, ten mlýn je hodně důkladně natřený od Vildy.
2: Ano.
1: Obecně bylo známo, že ten mlýn pochází z 19. století, ale vy jste nakonec dohledali, že je ještě starší. Je to pravda?
2: My jsme tam v posledních dvou letech měli archeology, kteří prostě tam bádali a kopali. Našli jsme tam raně barokní zeď, prostě budovu, která stála před Vildovým mlýnem, než byl právě v tom 18. 19. století postaven do dnešní podoby. A to, že tam žil Vilda Štěpánek tak, jak žil, a to, že prostě ten mlýn, do toho mlýna nebylo od 50. let vůbec zasahováno, vlastně z něj dělá trošku tu zajímavost. Jakože máme tu původní hmotu.
1: Čili kdybychom si to zasadili na časovou osu, bavíme se třeba o nějakém 17. století, zhruba 17. 18. století.
2: To úplně nechci říkat, já hrozně bych chtěla, aby se tam, já jsem strašně ráda, že jsme možná 100 let navíc vymáčkli, ale bavíme se třeba o 18. století.
1: Protože já jsem taky četl jeden článek, když jste za pomoci dendrochronologie vlastně zjistili, že tam jsou trámy, řekněme pozdně barokní nebo vrcholně barokní, ano. Tak to by sedělo na to 18. století.
2: Ano, ano, to je prostě konec 18. století, začátek 19. a v téhle podobě my už máme ten mlýn zaznamenán v katastrálních mapách a tak, takže já tam pořád tuším něco staršího, ale je to možná moje přání, ale tak teď jsme ho trošku tím archeologickým výzkumem postaršili, našli se tam střepy ze století 13., kdy byla založena jistevnice, ale to jsou většinou jako nějaká navážka nebo tak, takže ještě na takovýto definitivní odhalení pořád, definitivní dataci stále čekáme, nemáme potvrzeno.
1: Protože vy jste přímo z jistevnice, tak se nabízí taky otázka, jaká je vaše vůbec první vzpomínka na tohle stavení, kdy jste se tam třeba poprvé podívala, případně jak to tam vypadalo, když jste tam byla poprvé?
2: Tak já jsem okolo toho domu chodila ze školy, ale on vlastně, to byl dům, který nikdo nikdy neviděl, protože byl kvalitně zarostlý a vlastně úplně dovnitř jsem se dostala až týden po smrti Vildy Štěpánka a to tam byl strašný nepořádek a vlastně mě oslovilo krásný světlo v mlýnici, do který se vlastně ani nedalo vstoupit, protože tam byl strašný nepořádek a vlastně to nebylo úplně bezpečný, ale to světlo mě jako oslovilo a říkala jsem si, to je úplně nádherný, tady jsou skvělý světelné podmínky, ale to světlo už jsem tam nikdy od té doby neviděla, tak to je taková jako vtipnost celého toho našeho snažení.
1: Mně se moc líbí ten výraz krásně zarostlý, to znamená, že asi dalo i velkou práci, jenom veškerou tu, řekněme, navátou zeleň, jak se říká, odstranit, aby ta budova trošku vynikla.
2: V tomhle nám trošku pomohl covid, protože vlastně jsme to začali dělat, do toho přišel covid a pak prostě jak covid pomalu odezníval, tak lidi měli prostě potřebu se potkávat. Takže ty brigády a ve spolupráci s městem se nám podařilo ten pozemek celý vyčistit a prostě vypadá to tam teďka tak, jak to vypadá.
1: O záchraně Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku si dnes povídáme s architektkou Bohumilou Mrzenovou ze spolku Sedlecká.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když si tak člověk pročítá o té historii Vildova mlýna a taky o tom, co vedlo k té záchraně, mě zaujala jedna informace a sice, že prý na vás při těch prvních akcích pro veřejnost uvnitř mlýna pršelo, protože tam byla hodně děravá střecha, je to tak?
2: Já ráda říkám, že ten dům měl tři bolístky, to je děravá střecha, takže když venku pršelo, i uvnitř pršelo, potom ten zarostlý pozemek a potom velké nánosti odpadků v mlýnici. Ano, při těch akcích jsme, prvních kulturních akcích jsme radši seděli venku, protože uvnitř to nebylo úplně bezpečné a když pršelo, tak bylo lepší sedět ve stanu před domem, než v kuchyni v domě, protože tam opravdu pršelo.
1: Vy jste zmínila, jestli se nepletu, že Vilda zemřel v roce 2017?
2: 15,
1: tak ještě dříve. No a kdy tedy začala ta záchrana Vildova mlýna a proč vlastně?
2: Začalo to tak, že jsme v roce 2017 založili spolek, abychom mohli být účastníci řízení, kdyby se náhodou o tomhle domě jednalo. Nakonec to došlo k tomu, že my jsme původně neměli úplně záměr ten dům zachraňovat, jenom jsme si mysleli, že je velká chyba jen tak ho jako zbourat nějaký objekt uprostřed vesnice, kdy jako nevíme, co tam bude. My jsme jenom potřebovali vědět, když něco zbouráme, co na tom místě bude. Ale bohužel jsme se to tehdy nedověděli, takže jsme to prostě nakonec koupili.
1: No,
2: celý ten objekt.
1: Původně měl ten mlýn padnout k zemi, je to pravda? Už to bylo opravdu hodně za 5 minut 12, jak se
2: bylo,
1: říká.
2: Už to bylo jako opravdu na pořadu dne, obec to chtěla zlikvidovat, ale nakonec prostě veřejnost a ano, síla veřejnosti a finanční podpora našich dobrovolníků a tak všechno, prostě ten dům nakonec jsme odkoupili a vlastníkem toho domu je spolek Sedlecká od toho roku 2018.
1: A co si myslíte, že bylo zásadní k tomu, že se podařilo Vildův mlýn zachránit, že prostě nepadnul k zemi?
2: Asi proto se nám podařilo ho zachránit, že nám to přišlo prostě nekoncepční a komunikovali jsme to s jistebnickou veřejností, takže jako nejde říct jenom A, zbouráme a co tam bude, je to B a to jsme se nedověděli. Takže na tom jsme postavili vlastně celou tu záchranu toho mlýna a znova musím říct, že my jsme to jako v původně neměli úplně v plánu ten dům zachraňovat. My jsme jenom chtěli, aby se koncepčně komunikovalo s občany a prostě aby se rozhodovalo ne o nás, ale bez nás.
1: Tak. No a jak bylo složité ten dům odkoupit vlastně do toho vlastnictví vašeho spolku Sedlecká? To asi taky si říkám, že nebyla úplně jen tak nějaká velká sranda.
2: Tehdy to sranda nebyla, my jsme hlavně neměli vůbec žádný finance, ale protože ve Vildově Mlíně se zázraky dějí, takže nakonec se nám to podařilo a vlastně v červnu 2018 jsme se stali vlastníky domu, kde jsme téměř nikdo nebyl, ale prostě byl náš a začali jsme to nějak vyklízet a na tom pracovat, na tom domě.
1: Když jste začali právě s tím vyklízením, jak jste zmiňovala, jak jste si to tehdy představovala? Protože možná mnoho lidí by popadla taková skepse, nervy z toho, aby to vůbec dobře dopadlo. Člověk si může říct, Ježišmarja, do čeho jsem se to pustil?
2: To jsem si říkala a myslím si, že jsme to cítili s mými, my říkáme spolkovými bratry, protože jsme tří, že jsme to cítili všichni tří, ale vlastně jsme o tom nemluvili, aby jsme jeden druhýho vlastně neznervózňovali. Prostě to bylo opravdu na začátku jenom zachránit ten dům, jako aby se nezboural nekoncepčně. Ale chápu i postoj obce, protože to byla opravdu totální ruina a bylo by to vlastně moc neobhajitelné prostě zachraňovat takhle dům, který jen nebyl tehdy napojený na vodu, kanalizaci, vůbec nic. Takže opravdu pro obec bylo jednodušší ho zbourat, protože takovýchhle objektů je víc, o který obec musí se starat a o který musí pečovat, takže to by byl jeden další. Takže to bylo vlastně to bylo jasný, ale nám záleželo na tom, aby se nezboural.
1: Myslíte si, že už na to vedení obce třeba nahlíží jinak, že i po vaší práci vidí, že to mělo smysl?
2: Já si myslím, že 100%, protože změnilo se vedení obce a prostě po těch 8 letech už jsme vnímáni jako součást. Ale chápu, že na začátku jsme vypadali jako parta bláznů.
1: No, my jsme zmínili tady tu střechu, která byla hodně děravá a hodně tou střechou protékalo. Proto to byla taky jedna z prvních částí, kterou bylo nutné urgentně ve Vildově Mlíně opravit. Prý na ní byla použitá krytina z jistebnické sokolovny, jsem se dočetl.
2: Nakonec ano, my jsme zvažovali různé typy krytin a tak a hlavně naše finance a prostě. Totiž původně na tom domě byly prostě dřevěné šindele, ale to prostě bylo mimo naše finanční možnosti a tak, takže pro nás bylo důležité ten objekt neopravovat úplně korektně k historickým konstrukcím, ale vůbec tomu domu dát nějakou střechu. Takže to se nám povedlo a nakonec, když jsme zvažovali všechny ty krytiny, tak se na obci objevil někdo, kdo nám řekl, že jsou někde složený brněnky sundané ze staré sokolovny. Požádali jsme obec a obec nám je darovala. Takže to byla taková jako ukázka toho, že spolupracujeme už vlastně všichni a že se ty mosty trošku boří.
1: Právě obrovskou měrou se na té obnově mlýna podílí místní, podíleli i podílí stále. Překvapila vás jejich pomoc, obrazně řečeno prostě to, že si tu stavbu vzali opravdu za svou?
2: Já jsem strašně vděčná, že se to tak děje. Musím říct, že Jistebnice je velmi aktivní, tam je hrozně moc spolků a vlastně nikdo vám neodmítne pomoc. A vlastně úplně na začátku jsme říkali, že by bylo dobré ukázat, že Jistebnice není jenom zapomenutý nejsevernější cíp jižního kraje, jižních Čech, ale bylo by dobré se taky pochlubit tím, že máme faru, zámek, že se u nás narodil zakladatel Tábora, že u nás byl nalezený stebnický kancionál a prostě jako velký handicap Jistebnice vnímám, že my se tím neumíme pochlubit. Takže teďka i přes Vildův mlýn se třeba chlubíme tady u vás.
1: My jsme za to rádi. Možná se zeptám ještě, jestli už jste teď v té fázi, kdy je Vildův mlýn opravdu nějakým lákadlem pro turisty nebo lidi přijet právě do Jistebnice, na některou třeba z vašich akcí do Vildova mlýna.
2: Tak určitě na naše akce, na kulturní úterky jezdí lidi z Tábora i z Budějovic, z Prahy a podobně, protože poloha Jistebnice je vlastně docela ideální v rámci jižních Čech a mezi Prahou a Budějovicema. A ano, jezdí k nám lidi a jsme v tuhle chvíli omezený kapacitou našich dobrovolníků, protože prostě můžeme uvažovat o tom, že by to šlo nějak otevřít třeba i jako o víkendech a podobně. Zvažujeme to, ale zatím to ještě nemáme úplně vymyšlený.
1: Říká Bohumila Mrzenová, architektka ze spolku Sedlecka, se kterou si povídáme o záchraně Vildova mlýna v Jistebnici na Táborsku. Za 7 minut bude 11:30, teď je tady čas na krátkou písničku, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po písničce, Ivone Přenosilové, se vracíme k dnešnímu dopolednímu rozhovoru s naším hostem, architektkou Bohumilou Mrzenovou ze spolku Sedlecká, se kterou si povídáme o záchraně Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku. Já jsem se teď během písničky ještě ujistil, jestli mám správnou výslovnost a říkám správně Jestebnice, ta Jestebnice, tedy jednotné, nikoliv množné číslo. Paní Mrzenová, teď přichází čas na to, abyste posluchačům pověděla, co všechno se už vám ve Vildově mlýně podařilo opravit. Myslím, že toho je docela dost.
2: Myslím si, že za těch 8 let je toho opravdu hodně dost a máme čím se pochlubit. Takže my jsme začali střechou. Od roku 2018 byla střecha, potom nová podlaha v mlýnici, potom toalety, to vidíme jako velmi významný krok, protože ten, jako když nemáte záchody a vodu v objektu, tak ta kultura se dělá velmi špatně. Potom máme nový podlahy ve dvou místnostech, takže je toho opravdu hodně, no. Ale spoustu tam toho samozřejmě ještě chybí a máme se na co těšit a co dělat. Nudit se nebudeme.
1: Možná by bylo dobré posluchačům taky popsat, jak ta obnova přesně vypadá. Když si to člověk představí, taková hezká, lákavá představa, prostě parta kamarádů se sejde a přes léto něco začnou opravovat. Přesně takhle to funguje?
2: Asi úplně přesně takhle to funguje, ale samozřejmě za touhletou krásnou představou, že se parta kamarádů sejde, stojí ještě takový ten neviditelný čas.
1: Dřina.
2: Aby se vůbec někdo sešel, aby se mohlo začít pracovat, aby se brigádníkům něco navařilo a podobně. Takže my u Vildy říkáme, že se obohacujeme, takže prací obohacujeme svá těla. Při brigádách, kdy jíme dobrá jídla, tak obohacujeme svá brucha a potom kulturou obohacujeme svého ducha.
1: No, je vidět, že si to umíte udělat hezké, jak se říká v dnešní době. V roce 2021 jste ve mlýně uspořádali 10 akcí a loni už jich bylo 22. Kolik jich chystáte letos a o jaké akce třeba konkrétně půjde?
2: Letos to vychází na 20 kulturních akcí. Vlastně začínáme už teďka v pátek a v sobotu. To k nám přijede divadelní spolek Kašpar s hrou Vincenz. A potom od tohohle víkendu každé úterý máme přednášku, divadlo nebo hudební vystoupení.
1: Právě ten zmíněný spolek Kašpar, to je docela zajímavé, protože s ním spolupracujete hodně úzce. Jak tahle spolupráce vznikla?
2: Ta spolupráce vznikla velkou náhodou a možná i mojí drzostí, protože mě se Kašpaři vždycky hrozně líbili, jejich divadlo, a jezdila jsem na ně do Vlksic, na Kašperk, a měla jsem je hrozně ráda. A když jsme pak získali Vildův mlýn, tak jsem oslovila Jakuba Špalka, jestli by se nepřijel podívat. On se teda přijel podívat a to ale byl ještě Vildův mlýn prostě zarostlý, byly tam ty nánosy a on se mě tehdy zeptal, že teda kdyby hráli to divadlo, když jsem ukázala, že tady, tak řekl, že je pro každou špatnost. Já jsem se jako lehce urazila a když dneska ale koukám na fotky, tak to úplně chápu, protože mě bylo jasný, že se tam to divadlo bude hrát, ale byla jsem asi jediná. A pak teda Jakub Špalek, když řekl, že budou, plácli jsme si na to, a dneska, když vidím, co všechno za tím divadlem stojí, tak to plácnutí a podání ruky bylo prostě tak strašně naivní a další Vildův zázrak asi.
1: Stalo se z toho vlastně taková tradice, že spolek Kašpar vám jezdí pravidelně, je to taková pevná součást toho vašeho kulturního programu?
2: Ano, vlastně celá ta kultura se staví podle toho, jaká je představa Kašparů nebo časové možnosti Kašparů, a já to prostě obdivuju, protože u nás jsou ty podmínky na hraní opravdu velmi hraniční a já strašně my jsme všichni hrozně vděční, že kašpaři k nám jezdí, protože je to úžasné to pozorovat, jak dokážou přizpůsobit každou hru tomu prostředí, kde hrajou. A já si prostě, pro mě pořád strašně neuvěřitelný, že jsme se zařadili vedle Pořešína, Tichý, Vimperku a Kašperku a jsme součástí velkého Kašperova výletu, třeba letního, a letos u nás budou hrát 7x, takže to je prostě úžasný.
1: Například třeba tady vidím v programu Rozmarné léto, se bude hrát divadelní spolek Kašpar 22. července, pak taky třeba na konci srpna 30. konkrétně Kašpaři se hrají Eastwood, pak ještě jednou taky na začátku září, takže opravdu asi si to taky vzali Kašpaři za své tu záchranu Vildova mlýna.
2: Určitě, my jsme opravdu v úzkém kontaktu a vlastně myslím si, že když pan Špalek viděl, že jsme udělali nechali na svoje náklady udělat praktikábly a koupili jsme světla, tak prostě se mezi námi vytvořil takový nějaký jako vážný. No prostě jsme součástí a pan Špalek sám říká, že jsme taková pátá scéna divadla v Celetný a my si toho neuvěřitelně vážíme, protože ty podmínky jsou tam opravdu punkový.
1: Z Celetné v hlavním městě vyrazit do Jistebnice na jih Čech nebo na ten nejsevernější cíp na jih Čech, to je opravdu taky zajímavá představa. Já jenom dodám pro posluchače důležitou informaci, že samozřejmě třeba lístky na akce ve Vildově mlýně a taky program kompletní je k vidění na webových stránkách www.vildovmlin.cz. Teď možná taky trošku odbočíme,

0: Sportem se tam v roce 2014 povedlo udělat skautskou klubovnu.
1: Přímo v Jistebnici.
0: Ano, která slouží doteď.
1: No, teď zase zpátky k Wildovu mlýnu. Když jsme se teď tedy posunuli, probíhá ta rekonstrukce, záchrana, oprava. Šla byste do té záchrany mlýna znovu po tom všem, co jste zažila?
0: To je otázka, na kterou se strašně blbě odpovídá a není to vůbec jednoduchý, protože záleží na tom, když se mě zeptáte, jestli když se nás ptáte třeba při brigádě, tak si říkáme, ano, mohli bychom dělat, možná bychom měli kurník, možná bychom měli natřený okapy, možná bychom měli posekanou zahradu, a když máváme těm cyklistům, který ve svém volném čase jedou okolo našeho mlýna, tak si říkáme, že tohle teda ne, ale pak dostáváme tu energii zpátky, protože nás to baví a ta komunita, která okolo toho vznikla, je nabíjející.
1: To je dobře, že ten optimismus pořád je. Důležitá otázka teď taky v našem vysílání, jak s Wildovým mlýnem chcete naložit, říkám naložit v úzovkách, do budoucna.
0: Tak my od začátku říkáme, že ten objekt bude sloužit Jistebnici. Teďka si říkáme, že tam prostě děláme centrum pro obohacení otevřených lidí. Můžete si pod tím představit, co chcete. A to je asi tak, jakože my si nedáváme velký cíle, postupujeme metodou postupných cílů, takže vždycky jako nejdřív střecha, potom záchody, potom podlaha. Takhle si to říkáme a vždycky si na podzim zhodnotíme, jestli do toho teda ještě příští rok jdeme zase nebo nejdeme. No a pořád nám to dává smysl.
1: Čili ptát se vás, kdy ty opravy skončí podle vašeho ideálního plánu, tak na to asi taky nelze říct jednoznačnou odpověď.
0: Nelze a vlastně teď víme, že meleme až do začátku září. Pak se zavřeme a uvidíme, jak to vyhodnotíme. Každopádně mám pořád v hlavě slova našeho pana faráře, který vlastně při jedný z brigád prohlásil, že to nikdy nemůže skončit, že se to nikdy nemůže dodělat, protože vlastně ta komunita, která i na těch brigádách, i při těch kulturách vzniká, je to, co nám dává smysl.
1: Velmi hezké a symbolické zakončení našeho dnešního rozhovoru. Architektka Bohumila Mrzenová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při záchraně Wildova mlýna. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Počkejte si na to. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Máme za sebou krásný téměř letní víkend. Možná jste vyrazili někam na výlet, možná se cílem vašeho výletu stala kleť. Dost možná, že na ní vyrazil i autor dnešního rozhlasového sloupku Jan Cempírek. Letos snad už po 20. Přeji příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Jako řada lidí chodím rád na kleť. Jsem tam, proto slýchám otázku. A kolikrát na tu kleť vyjdeš? Přátelé, kamarádi, to je úplně špatně položená otázka. Každý, kdo chodí po horách, ví, že není důležité, kolikrát zdoláš vrchol. Vždy se počítá jen šťastný návrat. Správná otázka by měla znít, a kolikrát už jsi z kletě sešel? Protože sestup je klíčovým momentem. Nahoru to jde samo, jen se spotíte. Ale cesty dolů jsou plné nebezpečí. Zvrtnete si nohu, zakopnete, narazíte si hlavu o kámen. A klouby? Každý okresní ortoped vám řekne, že pohyb z kopce je právě pro klouby extrémně namáhavý a rizikový. Správné sejítí z hory je proto vele důležitý parametr a otázku, kolikrát si z kletě sešel, doporučuji zařadit do kleťáckého slovníku. Navíc, čím je člověk starší, tím její důležitost roste. Nohy jsou nejistější, pružnosti ubývá a sestupy jsou stále namáhavější. Nedávno mi přilétla myšlenka, kolik těch sestupů z hory mě ještě čeká a jak budou vypadat v mém seniorském věku. Prostě, i když jsem stále Jura, klouby se už ozývají. Napadly mě dvě seniorské varianty. První vychází z předpokladu, že bude stále v provozu legendární archaická lanovka. Takže co by klečský veterán, vyběhnu nahoru po svých, ale dolů si pojedu jako pán. Bude to mít své kouzlo. Babička lanovka poveze dědečka Cempírka. Druhá varianta je ovšem daleko zajímavější. Co by vetchý stařík, sejdu s vypětím všech sil z hory dolů. A na parkovišti bude stát slečna, jako z reklamního plakátu od někud z Honolulu. Taková ta málo oblečená, opálená, však víte. Jakmile mě uvidí, zvolá: vy ale vypadáte svěže sešle, a dekoruje mě květinovým havajským věncem. V tu chvíli vím, že budu určitě nejpyšnější sešlý dědula celého Blanského lesa.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Tento týden bude v našem vysílání ohlašovat poledne vyzvánění zvonu z věže kostela svatého Vavřince v Rynárci na Pelhřimovsku. Dneska si představíme menší gotický zvon Maria, který má hlavní tón E2, průměr 64,3 cm a váží přibližně 200 kg. Roku 1494 ho ulil konvář a zvonař Tomáš v Praze, Novém Městě. Zvon zdobí drobný relief Panny Marie s Ježíškem a můžeme na něm číst latinský nápis, který v překladu zní Léta páně 1494. zhotovil toto dílo. Nápis není dokončen, jméno autora už se nevešlo. Teď už nechme znít tento zvon, jehož hlas se krajem kolem Rynárce nese už více než půl tisíciletí. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, upozornil Nejvyšší kontrolní úřad. Nedostatek peněz od ministerstva školství ohrožuje stavbu svazkové školy ve Vidově na Českobudějovicku. Čeští hokejisté nastoupí odpoledne na mistrovství světa proti Norsku. Zítra mohou teploty na jihu Čech překračovat 30. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
2: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
0: Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. Peníze na stavbu svazkové školy chybějí obcím v okolí Vidova na Českobudějovicku. Dotační program ministerstva školství, který jim dosud pomáhal, je dlouhodobě vyčerpaný. Příspěvek obce potřebují získat kvůli navázaným titulům ze Státního fondu životního prostředí.
3: Máme ve svazku 5000 obyvatel, demografie ukazuje nárůst na 6300 obyvatel za 10 let. V současnosti jsou na území svazku pouze dvě malotřídní školy.
4: Vysvětluje nezávislý starosta Vidova Tomáš Šedivý. Podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury rezort připravuje pro svazkové školy nový dotační titul.
5: Minister Plaga bude podle svých slov usilovat o něco, co bychom mohli nazvat prstenec 3. Nebude jen o okolí Prahy, ale i o dalších lokalitách, kde problém s nedostatečnými kapacitami přetrvává.
4: Obce musí mít podle starosty Šedivého o novém programu jasno už letos v létě, a to kvůli navazujícím dotacím a stavebním pracím. Z Vidova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Sbírka na obnovu kostela na Nebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku byla prodloužená do konce října letošního roku. Městys o tom informuje na webových stránkách. Loni byly uvnitř kostela odstraněny konstrukce poškozené požárem. Pulzním laserem byly očištěny omítky mimo části, kde jsou nástěnné malby. Ty vyčistí restaurátor. Varhany byly rozebrány a část, kterou bude možné opravit, byla uložena. Podle informací biskupství Českobudějovického stály v loňském roce více než 1 800 000 korun. Z toho zhruba 60% pokryla dotace z programu záchrany architektonického dědictví. Letos by měly začít například opravy elektroinstalace.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
6: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v Českých Budějovicích v 11 hodin 1030 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý severních směrů. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni, v úterý očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 28 a 31 stupni Celsia, na horách do 26. Slabý vítr ze severních směrů, biozátěž bude střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D3 pozor u Mirotic, ve směru na Písek stojí auto s defektem a na silničáře pozor také na Písecku. Pohybují se na silnici číslo 20 mezi Tchořovicemi u Blatné a Drhovlí na Písecku a na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Je 12 hodin a k tomu už 7 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě dnes v pondělí 25. května roku 2026 začínají Písničky pro radost. A těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Ta první muzika, která bude hrát, bude naše jihočeská, ta nejstarší, budou to Babouci. Budou hrát do Sedlčan k 34. narozeninám, ale vezmu to pěkně, jak to je napsané. A je to hezky napsané. Takže 34. narozeniny má dnes výborný muzikant Jan Mandovec ze Sedlčan. Milý Honzo, přeji ti hlavně pevné zdraví a ať se ti dobře daří v muzice i v rodinném životě. A protože máš kromě mnoha jiných kapel také rád Babouky, posílám ti Babouckou polku U potůčku v malé zahrádce. Píše z Českých Budějovic a gratulaci posílá bývalý Selčaňák Zdeněk Voráč. Do Sedlčan ke 34. narozeninám pro pana Jana Mandovce. Teď Babouci s písní U potůčku v malé zahrádce.

písničkách pro radost teď budeme přát do Týna nad Vltavou, kde 50. narozeniny má paní Eva Hrušková. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: vážená redakce, prosím o zahrání mojí drahé přítelkyni Evičce Hruškové k 50. narozeninám. Čas zůstane na chvíli stát, vždyť je ti už 50. Vůbec to ale nejde na tobě znát, přání k narozeninám chceme ti dát. Přejeme ti štěstíčko, ať jsi stále usměvavá jak sluníčko. Přejeme taky hodně lásky, na tváři ještě žádné vrásky. Přejeme hlavně hodně zdraví, ať tě stále život mezi námi baví. Mám tě ráda. To a ještě mnohem více k tým narozeninám přejí Jitka s Jarinem, také Eliška s Leou a Petr. Tak to bylo přání do Týna nad Vltavou k 50. narozeninám Evě Hruškové. Mají hrát sokolíci. Tady jsou.

Budvarku v písničkách pro radost teď vystřídá malá muzika na uše Pepíka, aby zahrála do Borkovic, kde 57. narozeniny má paní Vladislava Dušáková. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a splněných všech snů a přání za celou rodinu přeje syn Tomáš z Borkovic. Do Borkovic k 57. narozeninám pro paní Vladislavu Dušákovou má hrát píseň Mámy, vy české mámy. Tady je v podání malé muziky na uše Pepíka.

0: Pecky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6 minut po čtvrté dnu posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost už jsme připraveni zahrát k 60. narozeninám do Horní Pěny, také do Kocelovic, ale také do Týna nad Vltavou. A s přáním začnu v Týně nad Vltavou, kde 60. má pan Jiří Vrba. Obec baráčníků Týn nad Vltavou přeje sousedovi k jeho významnému životnímu jubileu hodně zdraví a děkuje za práci pro spolek, píše rychtářka paní Jana Vrbová, která zároveň také jako manželka by chtěla popřát nejen za sebe, ale také za děti. Miláčku, všechno nejlepší, píše Jana. Pro pana Jiřího Vrbu do Týna nad Vltavou k 60. za chvilku bude hrát Dubravanka, ale bude hrát také do Kocelovic, kde 60. narozeniny má pan Jan Ráš. Vedení obce Kocelovice přeje panu Janu Rážovi k jubilejním 60. narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a mnoho spokojených chvil se svými blízkými. I panu Janu Rážovi do Kocelovic zahrajeme za okamžik. Ještě předtím popřejeme do Horní Pěny, kde 60. má pan Karel Filipek. K významnému životnímu jubileu přeji zástupci obce Horní Pěna panu Filipkovi hodně zdraví, štěstí a pohody. Do Horní Pěny pro pana Karla Filipka, do Kocelovic pro pana Jana Ráže a také pro Jiřího Vrbu do Týna nad Vltavou. Všem pánům k 60. narozeninám bude hrát Dubravanka píseň Haječku tichý.

0: písničkách pro radost dohrála Doubravanka a připravená je zahrát Moravanka jednak do Zdemyslic, ale také do Malont. S přáním začnu v Malontech, kde 70. narozeniny má paní Ivana Steinhasilová. Do dalších let vám paní Steinhasilová přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty s panem starostou. Tak do Malont paní Ivaně Steinhasilové za okamžik bude hrát Moravanka a bude hrát také do Zdemyslic, kde 70. narozeniny má paní Ivana Benediktová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: proč pak dneska tobě hrají, je věc zcela jasná a za chvíli uslyšíš, jak Morava je krásná. Přicházíme tobě přát, neb slavíš dnes 70. Ráda cestuješ a pracovat na zahrádce tě též baví. Tak užívej všech radostí, hlavně v plném zdraví. Přejeme ti taky štěstí a celkovou pohodu a k radosti měj stále spoustu důvodů. To přejí manžel Josef, dcera Ivana s partnerem, syn Honza a vnoučata Jakub, Eliška a František. A protože paní Benediktová pochází z Moravy, tak bude hrát nejenom Moravanka, ale píseň Morava krásná zem. Tak tady do Zdemyslic k 70. paní Ivaně Benediktové a také do Malont k 70. narozeninám pro paní Ivanu Steinhasilovou. Teď Moravanka s písní Morava krásná zem.
1: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů.

Minutu po půl jedné v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dohrála Moravanka a připravena už je Třeboňská dvanáctka, aby zahrála jednak do újezdu u Albrechtic nad Vltavou, také do Nové Vsi u Brloha a také do Jindřichova Hradce. V Jindřichově Hradci 70. narozeniny má paní Pavla Lankamerová. Kamarádko milá, 70. už tě taky dohonila. Přejeme ti do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody, přejí kamarádky z Babince. Tak paní Pavle Lankamerové, do Jindřichova Hradce za okamžik bude hrát Třeboňská dvanáctka, ale bude hrát také do Nové Vsi, kde rovněž 70. narozeniny má paní Jana Borovková. K vašim narozeninám vám paní Borovková přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let pan starosta a zástupci Nové Vsi. A Třeboňská dvanáctka bude hrát také do újezdu u Albrechtic nad Vltavou, kde 70. narozeniny má pan Přemysl Jaroš. Právě dnes, 25. května, slaví významné životní jubileum pan Přemysl Jaroš z újezda u Albrechtic nad Vltavou. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Tak do újezda u Albrechtic nad Vltavou pro pana Přemysla Jaroše, také do Nové Vsi u Brloha pro paní Janu Borovkovou a také do Jindřichova Hradce pro paní Pavlu Lankamerovou. Všem k 70. narozeninám teď bude hrát Třeboňská dvanáctka, píseň Skleničko, ty skleněná.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A v písničkách pro radost už je připravena zahrát mistřiňanka do Olší, což je část Opařan, ale také do Vlasce na Písecku. S přáním začnou ve Vlasci, kde 75. narozeniny má paní Dana Pořízková. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: Vážená redakce, dnešního dne se dožívá svých 75. narozenin naše milá spoluobčanka obce Vlastec na Písecku, paní Dana Pořízková. A proto bychom jí chtěli vaším prostřednictvím poslat hezkou písničku a popřát jí do dalších let moc a moc zdravíčka, štěstíčka, lásky a celkové životní pohody. To přeje obecní úřad ve Vlastci. Paní Daně Pořízkové zahrajeme za malý okamžik. Ještě předtím tu mám přání k 80. narozeninám pro paní Martu Máchalovou do Olší k Opařanům. Naše milá Martičko, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a spoustu radostných chvil a zážitků. Ať se ti vše daří. Jsi pro nás skvělou kamarádkou, která nás inspiruje svou životní energií a optimismem. Neskazí žádnou legraci. Děkujeme ti za všechny společné chvíle a těšíme se na další setkávání plné pochopení, smíchu a přátelství. Ať ti život nadále přináší mnoho krásných okamžiků a s úsměvem na tváři. Krásné narozeniny a vše nejlepší přejí tvoji kamarádi ze senior klubu Tábor, stůl číslo 2. To bylo přání pro paní Martu Máchalovou k 80. narozeninám do Olší k Opařanům. Ale mistřiňanka bude hrát také do Vlastce na Písecku, kde 75. narozeniny má paní Dana Pořízková. A bude to píseň Holuběnka.

písničkách pro radost teď mistřiňanku vystřídá Vejvodova kapela, která zahraje také do Čkyně a také do Drhovic. V Drhovicích 75. narozeniny má pan Josef Šonka. Právě dnes, 25. května, se dožívá 75 let pan Josef Šonka z obce Drhovice. A tak k tomuto životnímu jubileu přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody členky kulturní komise v čele s panem starostou z Drhovic. Pro pana Josefa Šonku zahrajeme za malý okamžik, ale ještě předtím tu mám přání do Čkyně, kde 80. narozeniny má pan Karel Richtář a v tom přání se píše: k 80. nám přejí vše nejlepší hasiči ze Čkyně. Pro pana Karla Richtáře do Čkyně k 80. narozeninám a také do Drhovic k 75. narozeninám pro pana Josefa Šonku bude hrát Vejvodova kapela hasičskou

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: A v písničkách pro radost už je připravena zahrát Valaška do Vílance u Jihlavy pro pana Karla Pípu k 80. narozeninám. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: Milé rádio, 23. května v sobotu dovršil krásných 80 roků Karel Pípa z Vílance u Jihlavy. Karel se svojí manželkou Bohunkou vychovali 3 děti, které si žijí s rodinami spokojený život. Celý svůj život zasvětil práci v zemědělství za volantem traktoru. U příležitosti narozenin ti vílanečtí důchodci a přátelé prostřednictvím rozhlasu České Budějovice posíláme hezkou písničku Muzikanti z Moravy od Valašky. Tak pro pana Karla Pípu do Vílance u Jihlavy k těm 80. narozeninám bude hrát Valaška Muzikanti z Moravy.

písničkách pro radost teď Valašku ještě vystřídá Budvarka s posledním přáním pro paní Janu Vaňoutovou, která je celoživotní posluchačkou Českého rozhlasu České Budějovice. Hrát budeme k 83. narozeninám. A ještě přání pro paní Janu Vaňoutovou. Milá babičko, přejeme ti krásný včerejší svátek a narozeniny, které slavíš dnes. Hodně štěstí, lásky a především zdraví přejí synové Petr a Pavel a vnučka Karolína. Máme tě moc rádi a posíláme ti prostřednictvím Českého rozhlasu písničku. Tak tedy pro paní Janu Vaňoutovou do Českých Budějovic k 83. narozeninám pro celoživotní posluchačku naší stanice teď bude hrát Budvarka, píseň, která se jmenuje Česká písnička.

Dnešní písničky pro radost se dostaly do závěru a tak ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. V květnu už je obsazeno, v červnu už je také plno, ještě včera nebylo, dneska už je to jinak a červenec se pomalinku plní. 1., 2., 3., 4. a 5. července je obsazeno a pak ještě 23 a 26. Ostatně na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost najdete ten formulář, do kterého teď nahlížím a vidím aktuální stav, jak jsme na tom. A přímo na těchto stránkách, na tomto místě také můžete odeslat přání a udělat tak někomu radost, stejně jako to bylo právě dnes. No a ještě také pozvánka za písničkou. Zítra bude v kulturním centru na Včelné hrát od 17:30 večer Invence. To je pozvánka na zítra, na úterý. A pak tu mám ještě pozvánku na sobotu. V sobotu budou mít hodně naplno muzikanti z jižních Čech, kteří budou hrát od 14 hodin v sobotu na nádvoří Chýnovského zámku v rámci tradičního pouťového koncertu. Ale muzikanti z jižních Čech pak budou hrát ještě pouťovou zábavu, ale v Rybově Lhotě. Tu budou hrát od 19 hodin v sobotu. A pak ještě teďkom pozvánka na neděli, a to konkrétně do Telče, protože na krásném renesančním náměstí v Telči se uskuteční koncert dechových hudeb tuto neděli 31. května. Hrát bude telčská dechovka a její host Dubňanka a představí se také telčské mažorecky. Začátek je v neděli na náměstí v Telči v 14:30 odpoledne. A to je vše. Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost, přeji hezký takový letní den a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Tábor plánuje zavedení modrých parkovacích zón na největších sídlištích. Počet zraněných při víkendovém ruském útoku na Kyjev stoupl na 87. Policie pátrá po seniorovi z Táborska. Teploty se dneska na jihu Čech dostanou ke 30 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního šetření Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. To znamená návštěv nebo lidí, kteří tam prostě nemají trvalý pobyt na tom sídlišti. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
2: Zavedení nových parkovacích zón budou v Táboře předcházet diskuze s obyvateli. V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Zraněných je 87, oznámila kyjevská radnice. Dva lidi při útoku zemřeli.
4: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Policisti pátrají po 78letém Josefu Ficovi z Táborska. Muž včera popoledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je nezvěstný. Policie o tom informovala na svém webu. Senior trpí neuropatií a špatně chodí. Měří přes 170 cm, má šedé vlasy a šedý knír. Na sobě má tmavé modré monterky, kostkovanou košili a tmavě modrou vestu. Na nohou má bačkory. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158.
1: Počasí.
2: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, teploty se dostanou až k tropickým 30 stupňům, na horách k 25. Noční minima se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. I zítřek bude prosluněný, obloha bude jasná nebo skoro jasná, maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům, na horách naměří 23 až 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli nehodě nákladního a osobního auta je uzavřená dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí ve směru na Prahu, je to 106. kilometr. Řidiči musí sjet z dálnice na exitu 107. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: a host.
1: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
1: Děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáním.
1: Jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už
1: Alex je muž i žena. To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel.
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře, budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce.
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá?
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí
0: a
1: je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy a vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem toho vlastně Můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: to narazil. To muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se tam teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě

0: fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
1: A duete, ano, duete na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
0: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
1: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
0: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
1: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
0: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
1: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
0: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
1: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
0: No Jan, to jo,
1: Jan Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70. let, tak třeba jednou budete mít to stejné.
1: A to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlín, Outu Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout ale... si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco z 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě... Jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsem chtěl jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala. Tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme. Uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že tak po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet s koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Část píseckého odboru výstavby je ode dneška v nové budově. Ženu z Táborska okradl internetový podvodník, který se vydával za herce Johnnyho Deppa. V noci klesnou teploty k 11 stupňům. Příjemné odpoledne vám přeje Petra Pitra. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Část odboru výstavby městského úřadu v Písku je ode dneška v nových prostorách. Úředníky oddělení výstavby a úseku státní památkové péče lidi najdou v ulici Komenského. V objektu dřív sídlila městská policie.
3: Oddělení výstavby a úsek památkové péče budou fungovat podle běžných úředních hodin městského úřadu. V úterý a ve čtvrtek je ale potřeba domluvit si schůzku předem. Úředníci v tyto dny vyráží na místní šetření. Oddělení územního plánování zůstává na radnici na Velkém náměstí. Z Písku Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Žena z Táborska poslala skoro 50 tisíc korun falešnému hollywoodskému herci. Podvodník, který se vydával za Johnnyho Deppa, ji kontaktoval z falešného profilu na Facebooku. Nabídl jí, že o ní napíše knihu a že přijede do Tábora, kde v kostýmu Jacka Sparrowa navštíví tamní nemocnici. Pokračuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Následně ženu kontaktoval jeho manažer prostřednictvím e-mailu a požadoval po ní celkem 4 platby. Za fanouškovskou VIP kartu, za hotel, za služby a za návštěvu nemocnice. Poté, co jí došlo, že se stala obětí podvodného jednání, se obrátila na policii. Táborští kriminalisté nyní po pachateli trestného činu podvodu pátrají. Tomu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
1: Sport.
2: Čeští hokejisti budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snazšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
5: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají 2 zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
1: Počasí.
2: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, teploty se pohybují kolem 28 a na horách kolem 23 stupňů. Noční minima pak klesnou na 14 až 11 stupňů. I zítřek bude prosluněný, obloha bude opět jasná nebo skoro jasná, maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům, na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli nehodě nákladního a osobního auta zůstává zavřená dálnice D3 mezi 107. a 104. kilometrem u Veselí nad Lužnicí ve směru na Prahu. Řidiči můžou sjet z dálnice na exitu 107. Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz taky na silnici 20 na 169. a 5. kilometru u Písku ve směru na České Budějovice. Na místě jsou záchranáři. Buďte za volantem maximálně opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné prosluněné pondělní odpoledne z Jihočech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se společně zastavíme u zajímavých publicistických témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo ještě na cestách, jsme rádi, že posloucháte. Děti z okolí Vidova na Českobudějovicku musí dojíždět do škol i desítky kilometrů daleko. Chybějící kapacitu měla vyřešit chystaná svazková škola pomocí programu z ministerstva školství. Peníze v něm ale chybí a obcím se krátí čas. Víc už za chvilku v reportáži. A těšit se samozřejmě můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Olympic, John Lennon a právě teď Iveta Bartošová.

plzeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: čas odejít. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Obcím u Vidova na Českobudějovicku chybí peníze na stavbu svazkové školy. Určený dotační program ministerstva školství je dlouhodobě vyčerpaný. Navíc na něj mají nárok jen školy v okolí Prahy. Ministerstvo chce situaci řešit novým titulem pro ostatní regiony. Svazek ale potřebuje získat peníze co nejdřív kvůli dalším navázaným dotacím.
1: Dnes je tu pouze ruina bývalé úpravny vody Vidov, kterou jsme před několika lety odkoupili a na tomto místě plánujeme výstavbu nové svazkové školy.
2: Nezávislý starosta Vidova Tomáš Šedivý mě provází areálem, který stojí jen pár desítek metrů od návsi. Právě tady by měla stát škola pro 540 dětí za miliardu korun.
1: Máme ve svazku 5000 obyvatel, demografie ukazuje nárůst na 6300 obyvatel za 10 let. V současnosti jsou na území svazku pouze dvě malotřídní školy, jedna ve Střížově a jedna v Doudlevech.
2: Místní děti proto musí chodit například do škol v Českých Budějovicích. Jenže kvůli spádovosti školských obvodů se děti z jedné obce prakticky nepotkávají.
1: Ty naše děti nemají možnost vyrůstat spolu v regionu a rodiče vlastně potom individuálně hledají školy po území Budějovic. Někdy to může být třeba vzdálenost od obce 20-25 kilometrů. Ze školky odchází děti každé do jiné školy.
2: Způsob, jak své dítě umístit do škol v dojezdové vzdálenosti, hledala například Nela Pazourková z Vidova.
3: Museli jsme bydliště syna přehlásit k tetě. Jsme to řešili skoro rok dopředu. Spádově potom spadal do matice školské. Ani tím, že jsme ho přehlásili, tak tam neměl jakoby jistý přijetí. Pak jsme si dávali ještě vlastně dvě přihlášky v okolních školách a jedna z toho teda vyšla.
2: Podle Nely Pazourkové je ale dopravní spojení do blízkosti českobudějovických škol nedostatečné.
3: Tím, že to není spádová škola, tak tam nejezdí žádný přímý autobus. Na 5 let musíme vyzvedávat i odvážet syna každý den. Někdy to je na Štíru, teď jsem sice na mateřské, ale vlastně, když je třeba dcera nemocná, musí vyzvedávat partner a už to tam zase s tou prací docela skřípe.
2: Starostové obcí ze svazku chtějí začít s výstavbou školy v příštím roce. Teď jim ale chybí zhruba 700 milionů korun. Částku chtěli pokrýt programem Prstenec 2 od ministerstva školství, jenže titul je určený pouze pro školy v okolí Prahy. Svazek podle Tomáše Šedivého musí začít stavět, jinak přijde o přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
1: Pokud by se potkalo v roce 27 možnost získat MŠMT dotaci, tak vlastně se nám hodně zužuje možnost vyčerpat těch přiznaných již 200 milionů, protože pokud by třeba dotace ze školství byla až v roce 28, tak ta prostavěnost musí být do roku 29. Vyčerpat 200 milionů potom v rychlosti bude problém.
2: Ministerstvo školství už ale podle mluvčího Ondřeje Macury připravuje pokračování dotačního programu.
4: Minister Plaga bude podle svých slov usilovat o něco, co bychom mohli nazvat Prstenec 3, který ale nebude jen o okolí Prahy, ale i o dalších lokalitách, kde problém s nedostatečnými kapacitami přetrvává.
2: Podle starosty Tomáše Šedivého musí mít obce ze svazku o novém programu jasno ještě letos v létě, a to kvůli navazujícím termínům a stavebním pracím. Z Vidova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: vidíte Český rozhlas České Budějovice. Mnohé hodnotné a významné stavby leckdy padnou k zemi. To ale není případ Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku, který se díky partě nadšenců a dobrovolníků podařilo zachránit. Budovu do roku 2015 obýval místní podivín Vilda Štěpánek. Pár let po jeho smrti začala postupná obnova objektu. Třeba letos už mlýn nabídne 20 kulturních akcí, včetně pravidelných představení Pražského divadla Kašpar. Jak přesně po smrti Vildy mlýn vypadal, to v našem dnešním dopoledním vysílání v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou popsala architektka Bohumila Mrzenová ze spolku Sedlecká.
1: Já ráda říkám, že ten dům měl 3 bolístky, to je děravá střecha, takže když venku pršelo, i uvnitř pršelo, potom ten zarostlý pozemek a potom velké nánosti odpadků v mlýnici. Ano, při těch akcích jsme, prvních kulturních akcích jsme radši seděli venku, protože uvnitř to nebylo úplně bezpečné a když pršelo, tak bylo lepší sedět ve stanu před domem, než v kuchyni v domě, protože tam opravdu pršelo.
2: Vy jste zmínila, jestli se nepletu, že Vilda zemřel v roce 2017, 15, tak ještě dříve. No a kdy tedy začala ta záchrana Vildova mlýna a proč vlastně?
1: Začalo to tak, že jsme v roce 2017 založili spolek, abychom mohli být účastníci řízení, kdyby se náhodou o tomhle domě jednalo. Nakonec to došlo k tomu, že my jsme původně neměli úplně záměr ten dům zachraňovat, jenom jsme si mysleli, že je velká chyba jen tak jako zbourat nějaký objekt uprostřed vesnice, kdy jako nevíme, co tam bude. My jsme jenom potřebovali vědět, když něco zbouráme, co na tom místě bude. Ale bohužel jsme se to tehdy nedověděli, takže jsme to prostě nakonec koupili, celý ten objekt.
2: Původně měl ten mlýn padnout k zemi, je to pravda? Už to bylo opravdu hodně za 5 minut 12, jak se říká.
1: Už to bylo jako opravdu na pořadu dne, obec to chtěla zlikvidovat, ale nakonec prostě veřejnost a ano, síla veřejnosti a finanční podpora našich dobrovolníků a tak všechno, prostě ten dům nakonec jsme odkoupili a vlastníkem toho domu je spolek Sedlecká od toho roku 2018.
2: A co si myslíte, že bylo zásadní k tomu, že se podařilo Vildův mlýn zachránit, že prostě nepadnul k zemi?
1: Asi proto se nám podařilo ho zachránit, že nám to přišlo prostě nekoncepční a komunikovali jsme to s jistebnickou veřejností, takže jako nejde říct jenom A, zbouráme a co tam bude, je to B a to jsme se nedověděli. Takže na tom jsme postavili vlastně celou tu záchranu toho mlýna a znova musím říct, že my jsme to jako původně neměli úplně v plánu ten dům zachraňovat. My jsme jenom chtěli, aby se koncepčně komunikovalo s občany a prostě aby se rozhodovalo ne o nás a bez nás.
2: Když jste začali právě s tím vyklízením, jak jste zmiňovala, jak jste si to tehdy představovala? Protože možná mnoho lidí by popadla taková skepse, nervy z toho, aby to vůbec dobře dopadlo. Člověk si může říct, Ježišmarja, do čeho jsem se to pustil?
1: To jsem si říkala a myslím si, že jsme to cítili s mými, my říkáme spolkovými bratry, protože jsme tří, že jsme to cítili všichni tří, ale vlastně jsme o tom nemluvili, aby jsme jeden druhýho vlastně neznervozňovali. Prostě to bylo opravdu na začátku jenom zachránit ten dům, jako aby se nezboural nekoncepčně, ale chápu i postoj obce, protože to byla opravdu totální ruina a bylo by to vlastně moc neobhajitelné prostě zachraňovat takhle dům, který nebyl tehdy napojený na vodu, kanalizaci, vůbec nic, takže opravdu pro obec bylo jednodušší ho zbourat, protože takovýhle objektů je víc, o který obec musí se starat a o který musí pečovat, takže to by byl jeden další. Takže to bylo vlastně to bylo jasný, ale nám záleželo na tom, aby se nezboural.
0: Celý rozhovor s Bohumilou Mrzenovou najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Podrobnosti o Vildově mlýně pak nabízí webové stránky www.vildovmlin.cz. Zítra v našem studiu přivítáme Antonína Steinbauera, loňského vítěze regionální soutěže Podnikatel roku. Rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: sportovní ozvěny.
1: Do Tábora přijede ostravský Baník. V krajském přeboru fotbalistů nevídaná přestřelka v Kaplici. Léto je plné charitativních projektů. Dobrý den, začínají sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Víkend nabídl řadu pozoruhodných událostí. Vezmeme vás na baseball, na fotbal a připomeneme vám, že se v sobotu chystá půlmaraton. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: V následujících 6 minutách si najdeme čas i na charitativní projekty. Poslouchejte dobře, ve prospěch nemocné Zorinky se povedlo vybrat víc než 1 milion korun. Je to také zásluha Michály Jiráskové, která v uplynulých 11 letech uspořádala 10 dubenských běhů pro dobrou věc. Byli jsme u toho, když vzpomínala na ten úplně první a když vysvětlovala, proč si nemyslí, že pomáhat je pro profesionální sportovce povinností, ale spíš je to jejich dobrá vůle.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Tak já si určitě myslím, že to není jejich povinnost, ale tak určitě to dělají rádi. Neznám sportovce, který by nám řekl třeba ne.
3: Kdybychom se konkrétně zastavili u dubenského běhu, vzpomenete si ještě na ten první?
2: Bylo to 17. května 2016 a ten jsme běželi za veliký podpory naší obce i okolních obcí pro moji kamarádku, která byla v sousední obci.
3: Jsem se dívala na vaše stránky a tam jsem objevil docela zajímavou dražbu. Bylo tam hodně zajímavých věcí od různých sportovců, fotbalistů Slávie, hokejistu, dokonce reprezentační hokejistu, čepice od Jindřicha Trpišovského, trenéra Slávie. No kde se vám ty artefakty podařilo sehnat?
2: Tak za tohle bych určitě dlužím velké poděkování. My jim říkáme tety z volejbalu, což jsou vlastně kamarádky maminky Zorinky, které vlastně jsme oslovili a jak jste se právě ptal na ty sportovce, jestli se rádi jakoby účastní těchto akcí, tak jako nám nabídli své dresy nebo i hokejky v dražbě.

0: sportovních ozvěn. Táborsko prohrálo v Prostějově 1-2. Dynamo České Budějovice nestačilo v Brně na zbrojovku, které podlehlo dokonce 1-4. Z krajského převodu, tedy páté ligy, vybíráme derby Kaplice Dolní Dvořiště. Hosté vedli 3-1, domácí srovnali na 3-3, ale Dolní Dvořiště vstřelilo vítězný gol v nastaveném čase. Při utkání byla hodně bouřlivá atmosféra. Průběh zápasu hodnotil za vítěze 34-letý Martin Rozhoň.
1: Drama, nervy, výborná kvalita si myslím z obou stran.
0: V parku Hluboká prožili náročný víkend baseballisté a softballistky. Pokračuje manažerka Sokola Eliška Tenklová.
2: Od čtvrtka máme tu čest tady hostit Open pohár kadetek, softballový turnaj pro týmy z celé České republiky. Holky do 16 let, je to super počasí, holky hrajou a je opravdu na co se koukat.
3: A tým baseballový v extralize souboje s Eagles.
2: Máme tří zápasovou vlastně sérii proti Eagles Praha. Bohužel dva zápasy páteční a sobotní dopadly lépe pro soupeře, hrálo se na hřišti soupeře.
0: Třetí zápas vyhrála Hluboká 10-6.
4: Tabulka.
0: Tady je zmiňovaná tabulka druhé fotbalové ligy a pozor, už je konečná. První místo Zbrojovka Brno, postup do první ligy. Druhé Táborsko, které bude hrát baráž. Po utkání v Ostravě přijede Baník v sobotu k vodní nádrži Jordán. Super atraktivní utkání začne už ve 13 hodin. Dynamo České Budějovice po nepovedené sezóně obsadilo až 13. příčku. Co bude s klubem dál, to se teprve ukáže. Za kotel fanoušků mluví Sebastian Svoboda.
5: Od nový sezony má vznikat prostě nový klub ve třetí lize. Město, který bude jakoby vytvářet. Končíme aktivitu současného Dynama a budeme chodit na třetí ligu.
4: Tam v týdnu za sportem.
0: V sobotu nebudou sportovní fanoušci vědět, kam dřív skočit. U Českých Budějovic na Trudolfovém, v místě, kterému místní říkají Florida, se pojede Fichtl Cup. Na motorce bude i hokejista Martin Hanzal. O fotbalové baráži o první ligu už jsme mluvili a v Českých Budějovicích můžete vyrazit na Matony Running Festival. Půlmaraton poběží i Eva Niveltová-Vrabcová, která dobře ví, že Atletické Budějovice mají okouzlující atmosféru.
6: Určitě ano, divácká kulisa je vždycky k nezaplacení a ještě pořád jsou místa na ty nezávodní běhy. A kdo chce, tak se může zapojit ještě jako dobrovolník a určitě uvítáme pomoc.
0: Tak třeba se společně potkáme v sobotu právě při Matony půlmaratonu České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvilku se vypravíme do míst, kde ještě na začátku 20. století žili stovky obyvatel. Bývala tam škola, dvě hospody i pošta. Dnes je tam jen zarostlý hřbitov v lese a pozůstatky kostela svatého Václava. Řeči o zaniklé vesnici Rychnůvek na Českokrumlovsku.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Klasika s velkým V, i když dvojitým Woman a John Lennon na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dnes jsou tam pozůstatky kostela a plechová socha Jana Nepomuckého. Bývala tam ale věhlasná vesnice Rychnůvek, kde žilo přes 300 německy mluvících obyvatel. Osudy této obce na pravém břehu Lipenské přehrady u rakouských hranic jel zmapovat náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já už jsem se musel zase od rakouských hranic vrátit do civilizace, protože v těch místech je špatný signál, ale prošel jsem si to místo, kde stával ten zmiňovaný Rychnůvek, neboli německý Rychnov. První zmínky o vsi jsou už z roku 1379 a stálo tam 6 usedlostí. V 19. a na počátku 20. století chodilo do tamní školy až 200 dětí z celého okolí. Když jsem si prohlížel v dobových knížkách historické fotografie toho místa, tak mi dnes přišlo až nemožné, že tam v tom zarostlém prostoru byla tak rozlehlá ves. Nicméně dnes jsou tam její malé pozůstatky. Je tam dřevěný kříž na místě původního kostela svatého Václava, je tam taky improvizovaný kamenný oltář a lavičky okolo. Konají se tam poutní mše za účasti bývalých obyvatel a jejich potomků. Zajímavostí je, že ten pravý boční oltář Panny Marie s gotickou sochou Madony ze 14. století byl za komunistů přestěhován do kostela svatého Bartoloměje v nedalekém Frimburku. No a o kus dál je lesík, kde je bývalý hřbitov, je tam i několik původních náhrobků a křížů. Já jsem tam taky narazil na zbytky keramiky, která tam zůstala po těch původních obyvatelích. No a taky je tam krásná ta zmiňovaná plechová socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvěma velkými stromy na takovém kamenném podstavci. No a na to místo rád chodí taky předseda prachatického folklorního souboru S. Libín a organizátor plavení dříví Hynek Hladík, prý vždycky zajde k té soše Nepomuckého a taky k hrobu jednoho rakouského voraře, který zemřel při plavení dříví v Českém Krumlově. A Hynek Hladík mi popsal, jak to v Rychnůvku vypadalo v roce 1910.
3: V té době tam byla fara a byla tam taky pošta. A byly tam hospody, drogérie, škola, řezník, hospodskej. Podívejte se na obrázkách, to nebyla žádná prťavá vesnička, z nich nezbylo vůbec nic. V Rychnůvku bylo 326 obyvatel ve 47 domech. Pět z nich měla obcovací řeč českou a zbytek 321 mělo obcovací řeč německou.
0: Petře, jaká byla historie Rychnůvku po druhé světové válce?
2: Zajímavé je, že až do odsunu Němců v roce 1945 Rychnůvek formálně spadal pod tehdejší Reiterschlag, neboli dnešní Pasečnou. Tam bylo sídlo obecního úřadu, ale veškerá infrastruktura, včetně té zmiňované školy, fary a tak dále, byla v Rychnůvku. Potom po odsunu Němců to tam začalo chátrat a samotná demolice domů začala v roce 1956. V té době už ale byly domy prázdné a vybavení bylo rozkradené. Reiterschlag zůstal, ale po roce 1948 ho komunisti přejmenovali na Pasečnou. Většinu starých domů, včetně tamní kaple, zdemolovali a postavili tam zemědělské stavby a pro zaměstnance agrokombinátu Šumava pak nové domy. Družstevníci tam jezdili v 50. letech na letní rekreaci a v roce 1963 pak převzal nad celou obcí patronát pražský strojírenský podnik ČKD. No a sídlil tam taky, protože jsme blízko hranic, útvar pohraniční stráže, který měl v Pasečné kasárna. A v nich je dnes už penzion a rekreační areál a resort Pasečná, odkud možná i vy občas vyrážíte v zimě na běžky nebo v létě na kola.
0: Tolik náš regionální stopař Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Krásný den.
1: Regionální stopař.

0: Herec, moderátor a také bývalý senátor Jiří Šesták v poslední době napsal řadu knih. Na některých středních školách už dokonce pronikly do seznamu doporučené literatury. Na kontě má třeba šumavskou trilogii, odehrávající se ve 20. století v česko-rakouském pohraničí, nebo historický román ze starověku Kristus jde na sever. Filip Černý se Jiřího Šestáka zeptal, jestli ho neláká napsat knihu i ze současnosti.
1: Láká mě a připravuju se na to, ale nebude to úplně realistický příběh, bude to nějaký synoptický román.
2: Jak se dívám kolem sebe, tak bych řekl, že realita dnešní doby je chvílemi stěží uvěřitelná. Co si ale pod tím synoptickým románem představit?
1: Samozřejmě byl jsem i v politice, ty věci mě nenechávají chladným, ale popisovat to úplně realisticky, to si myslím, že je zbytečný, to lidi vidí, když jsou vzdělaní a chtějí to pochopit. Když nejsou vzdělaní a jsou v zajetí propagandy, tak jim to nepomůže. Nějaký zase realistický odraz. Ale příběhy, který zvolili metaforu jako farma zvířat, to znamená takový ty postkatastrofický nebo postapokalyptický příběhy, který zachycují společnost nejen v těch počátečních příbězích, ale v těch důsledcích, tak si myslím, že mají smysl, protože tam najednou můžou nastavit to zrcadlo tomu čtenáři, že najednou on vlastně vidí ty symptomy, že jsou totožní s tím, co žije, ale ještě nevidí ty důsledky. Protože třeba politici mu slibujou, co chce slyšet. A potom, když zjistí, že ta realita je jiná, tak ty politici třeba už dávno tam nejsou. A nebo se promění, tak jako v Dürrenmattovi Meteoru, kdy starý gangster byl přeci jenom nonšalantní a vystřídali ho ale mladší gangstři, který už se nezakecají. A ten starý, aby se nějak uživil, tak dělá u pece, kde spalujou ty protivníky. Jo? Takže to jsou potom vlastně, a to, ty důsledky už potom nikdo nemůže napravit.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Jihočeští ovocnáři letos počítají kvůli mrazům ztráty ve výši desítek milionů korun. Písek bude dál hledat prostory pro městský holubník, rozhodli o tom radní. Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. Zítřejší teploty na jihu Čech překročí tropickou třicítku. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jihočeští ovocnáři letos přijdou kvůli mrazům až o 80% úrody. V sadech největšího jihočeského pěstitele ovoce Zemchebi Chelčice na Strakonicku škody ještě sčítají. O celkové výši budou mít jasno v červnu, vysvětluje asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška.
6: Ty škody mohou být mezi 15 a 20 miliony, ale ukáže se až při tom červnovém propadu. Může to být bohužel i víc. Plutky předpokládáme, že ještě opadají, protože nemají vevnitř jádra.
5: Písek vybuduje městský holubník. Radní na posledním jednání odmítli zrušení záměru. Město tak bude dál hledat vhodné prostory pro jeho umístění. Správci městských budov ho ve svých objektech nechtějí, vysvětluje starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
7: My ty budovy v centru, ať už je to městská knihovna, policie, tak to vlastně úplně nikdo jako nechce si dát na dům, tak jsme hledali v SVJčkách, jestli někde v panáku, kde zase pak ty výkaly nosit skrz chodby. Není to úplně něco, co by jako bylo hygienického. No. Někomu toho budeme muset rozkázat, nevím, nějaký škole nebo městským službám, aby si to dali někomu na dům.
5: Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly dál platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišli o 100 miliony korun.
1: Sport.
5: České hokejisty čeká dneska od 16.20 na světovém šampionátu souboj s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý a v utkání bude favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
8: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
1: Počasí.
5: Obloha na jihu Čech je prosluněná, teploty se pohybují kolem 28 a na horách kolem 23 stupňů. Noční minima se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. I zítra bude nebe jasné nebo skoro jasné, maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům, na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí je po nehodě nákladního a osobního auta částečně průjezdná, uzavřený zůstává pravý jízdní pruh a nehodu máme i na silnici číslo 20 u Písku na 169,5 kilometru ve směru na České Budějovice se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hodin a téměř 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu pondělního jihočeského odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Vzali bod Kanadě, porazili Švédy a dnes se pokusí zaskočit český tým. Řeči o norských hokejistech, kteří zatím na mistrovství světa předvádějí výborné výkony. Co by na ně mělo platit, zjistíme už za chvíli a dozvíte se mimochodem, komu z českého týmu jdou nejlépe karty. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká tedy bude hudba? Chybět nebudou Elton John, Mekki Žbirka a právě teď přichází svou píseň Dej zpátky čas zaspívat Leona Machálková.

nádherný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Jihočeští ovocnáři letos přijdou kvůli mrazům až o 80% úrody. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude v celém Česku podle odhadů ovocnářů asi 1,5 miliardy korun. Výši ztrát v jednotlivých krajích ovlivnilo taky sucho, oslabené stromy mrazům hůř odolávaly. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián bude tento týden jednat o náhradách pro tuzemské pěstitele s Evropskou unií.
1: Toto všechno, co vidíte opadat, skutečně tam nebude zdravé jablíčko.
2: V jabloňovém sadu právě stojím s asistentem ředitele Zemchebi Chelčice Jaroslavem Muškou. Na první pohled to vypadá, že plot je zdravý, je zelený.
1: Ano, ale bohužel, když ho rozřízneme, tak nemá zdravý jádra a tudíž dál nemůže růst a ty škody mohou být mezi 15-20 miliony, ale ukáže se až při tom červnovém propadu. Může to být bohužel i víc.
2: Ještě na začátku května si ovocnáři mysleli, že škody na jihu Čech budou jen na třešních a na švestkách. To ale druhá vlna mrazu změnila.
1: První vlna mrazu jsme říkali, všechno to přežije, hlavně jablka. U třešních, protože kvetou dříve, už to bylo viditelné, ale přesto jsme věřili, že to bude průměrná úroda. Momentálně už jsme přesvědčeni, že nízké stromy budou mít větší škody. Ten mraz byl při zemi vysokokmeny, v těch vyšších výškách budou třešně třeba škody jenom 50%. U jabloní předpokládáme skutečně, že ty škody budou velký. Maximálně zbyde 20 až 30% plodů.
2: Velké škody zaznamenaly i pěstitelé ovoce v jiných krajích, dodává předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
3: Škody budou největší střední Čechy, východní Čechy, část severních Čech a potom některé oblasti i na Moravě. Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v poměrně velkým suchem.
2: Stát řeší kompenzace pro ovocnáře už na evropské úrovni. Doplňuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
4: V této chvíli nelze předjímat rozhodnutí Evropské komise, nicméně uděláme maximum pro to, aby se ovocnářům podařilo alespoň částečně kompenzovat letošní ztráty. Podle toho, zda, za jakých podmínek a v jaké výši komise prostředky na pomoc ovocnářům uvolní, budeme následně na národní úrovni řešit otázku možného kofinancování z národních zdrojů.
2: Pěstitelé jahod můžou nahlásit škody způsobené mrazem do 2. června. Pěstitelé jabloní a dalších druhů ovocných stromů do 16. června. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zemí. Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: byla zpěvačka, tak trochu i herečka, to všechno je Cher a její globální hit z roku 1998 se jmenoval Believe. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a máme tu další příspěvek. Přes den za peníze, v noci zadarmo, tak fungují v řadě měst takzvané modré zóny. Řidiči, kteří nemají zakoupené rezidentní nebo abonentní karty, v nich můžou krátkodobě zaparkovat za poplatek. Táborská radnice teď přišla s návrhem rozšířit modré zóny i mimo centrum. Na tamních největších sídlištích by ovšem řidiči bez karet platili za parkování i v noci.
1: Zaparkujete dál od baráku, což by neměl být problém.
2: Zatímco pan Martin nemá s parkováním na sídlišti nad Lužnicí problém, o pár ulic dál Vladimír Heroud vidí situaci už jinak.
3: Kolem 10. 12. hodiny už je to špatně.
4: Já mám zaplacený parkování v parkovacím domě, jo? Ale jinak, jako kdo přijede, řeknu ve 3 hodiny, tak jedno místo na celý tenhle ten tady může sehnat, jo, ale to je všechno.
2: Do budoucna by jemu i jeho sousedům mohli hledání míst ulehčit modré zóny. Ty zatím fungují na Starém a Novém Městě, jak pokračuje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
5: Například Blanické předměstí bojuje s tím, že od rána jsou ulice zaplněné těmi dojíždějícími, ať už za úřady nebo těmi dojíždějícími za prací do Tábora. A nějaká částečná regulace by mohla tomu parkování určitě pomoc i na sídlištích.
2: Radní vychází z návrhu Centra dopravního výzkumu, které v Táboře dělalo terénní šetření.
5: Vyhodnocovali počet parkovacích míst, počet nelegálně zaparkovaných vozidel a z toho usoudili, že vlastně ta regulace by se měla týkat i sídlišť. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
2: Jedním z doporučení je to, aby návštěvníci platili za parkování na sídlištích i v noci.
5: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. To znamená návštěv nebo lidí, kteří tam prostě nemají trvalý pobyt na tom sídlišti.
2: Takový systém podle Petra Daňka z Centra dopravního výzkumu už funguje na sídlištích v Pardubicích, Brně nebo na Praze 4.
6: Výhodou je, že přes den se za parkování neplatí, takže nevznikají zbytečné komplikace například pro řemeslníky, doručovatele nebo další poskytovatele různých služeb. A přes noc parkují především rezidenti,

0: Ladíte jen české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a pokud fandíte hokeji, zbystřete. Čeští hokejisté dnes v 16:20 nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Severané už dokázali na turnaji obrat o bod Kanadu a pak dokonce porazili Švédsko v poměru 3-2.
1: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na svoje karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
2: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem. A hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
1: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
2: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech ze

0: severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné zkušenosti.
1: Vůbec, myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže to mě dobře bránit, zároveň mě bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
0: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo třikrát v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
2: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
0: Vychvaluje tým soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: skupina Queen I Want to Break Free na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí je dnes opět parádní, tak doufejme, že vydrží i v průběhu tohoto pracovního týdne.
1: Počasí.
0: Jak tomu ale skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Stále nás čekají ty letní teploty. Noci a zítra nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše stejně jako dneska. Bude jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni a ty maximální mezi 28 až 31 stupně Celsia. Na horách kolem 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, během dne potom severních směrů do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Jak bude noci a zítra, to už víme. A jaká bude středa?
2: Ve středu nás ovlivní rozpadající se studená fronta. Bude polojasno až skoro jasno, během dne místy s přehánkami a ojediněle se potom během dne můžou tvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnosti opět ubývat. Teploty budou stále vysoké, ale minima kolem 13 a maxima kolem 28 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne se potom bude měnit na mírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu a v noci na čtvrtek opět bude slábnout.
0: A překvapí nás něčím čtvrteční počasí?
2: Ve čtvrtek se nám ochladí, právě k nám bude proudit chladnější vzduch od severu za tou studenou frontou. Bude ale jasno nebo skoro jasno. Minima se budou pohybovat kolem 8 stupňů a maxima pouze kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý severních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
0: A jak bude v pátek?
2: V pátek nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. Bude jasno nebo skoro jasno, večer potom od západu začne oblačnosti přibývat. Minima budou podobné jako ve čtvrtek kolem 8 stupňů a při uklidnění větru potom mohou klesnout až na 4 stupně Celsia. Maxima ale opět porostou a budou se pohybovat mezi 24 až 28 stupně Celsia. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu anebo bude bez větří.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkně odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Začínal v malé dílně pouze se dvěma kolegy. Dnes se zabývá mimo jiné třeba i výrobou high-tech obalů pro letecký a kosmický průmysl. Držitel ocenění jihočeský podnikatel roku 2025 Antonín Steinbauer razí heslo, že i v podnikání člověk dojde nejdál především poctivostí a pracovitostí. Nejen o jeho začátcích podnikání v 90. letech minulého století si s ním popovídáme v úterý 26. května. Naleďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička. Říkala...

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: České nemocnice využily neefektivně peníze na zotavení z covidové krize, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. České Budějovice mají v plánu nainstalovat u Dlouhého mostu první monitorovací systém jízdy na červenou. Ženu z Táborska okradl internetový podvodník, který se vydával za herce Johnnyho Deppa. V noci se budou teploty na jihu Čech pohybovat kolem 11 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo od Unie v letech 2020 až 2023. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun. Podle kontrolorů ale nemocnice nakupovaly přístroje, které nepotřebovaly a neměly pro ně ani vyškolený personál. Rezort pro místní rozvoj s tím nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové se nemocnice připravovaly na nečekané krize.
2: V době pandemické krize nelze předem předvídat typy jednotlivých diagnóz a s nimi souvisejícího přístrojového vybavení k jejich diagnostice či léčbě.
0: České Budějovice chtějí ve městě nainstalovat první kamerový systém na monitorování jízdy na červenou. Bude na semaforech na křižovatce u Dlouhého mostu. Systém zaznamená registrační značku auta, stejně jako radar. Město vypsalo na projekt výběrové řízení a systém by mohl začít fungovat od podzimu. Jak informoval náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko, půjde o první křižovatku, ale rozhodně ne poslední. Žena z Táborska poslala skoro 50 tisíc korun falešnému hollywoodskému herci. Podvodník, který se vydával za Johnnyho Deppa, ji kontaktoval z falešného profilu na Facebooku. Nabídl jí, že o ní napíše knihu a že přijede do Tábora, kde v kostýmu Jacka Sparrowa navštíví tamní nemocnici. Pokračuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
3: Následně ženu kontaktoval jeho manažer prostřednictvím e-mailu a požadoval po ní celkem 4 platby. Za fanouškovskou VIP kartu, za hotel, za služby a za návštěvu nemocnice. Poté, co jí došlo, že se stala obětí podvodného jednání, se obrátila na policii. Táborští kriminalisté nyní po pachateli trestného činu podvodu pátrají. Tomu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
1: Počasí.
0: Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 14 a 11 stupni. I zítra bude nebe jasné nebo skoro jasné. Maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům. Na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní, buďte stále na dálnici D3 na 106. kilometru u Veselí nad Lužnicí. Policie řeší nehodu nákladního a osobního auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
3: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
2: Asi ne.
3: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílema ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalej, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit webinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte? A tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho, takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý tohleto. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit teda, musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát i s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš toho Luďka.
2: No já
0: to
2: úplně nevím.
0: Vidím a
2: přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. No pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B. Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota, boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: To je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jo, máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře,
7: děkuju.
2: Taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.

0: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
1: No, cestující s malýma koframa, ne?
0: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
1: Jaká možnost?
0: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
1: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
0: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
1: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
0: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
1: To vám nevěřím.
0: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
1: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
0: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
1: Na Kubu?
0: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo, ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
1: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
0: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem?
1: Jako...
0: No tak... Šílíte?
1: Proč?
0: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
1: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
0: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
1: Mě málem odletěl Berlín.
0: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
3: Já na Bali.
2: Na Bali?
3: No, myslím, že to
2: když jste
3: bylo
2: se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
3: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho
3: vozil,
2: ne, nepotřebuješ,
3: ne? Ne, já tam to potřebuji teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
3: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
3: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co si...
3: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý. On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jasně.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo
3: ne.
2: Plánek třeba
3: v
2: sektoru B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
3: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
3: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
3: No, lahev něčeho ostřejšího, že? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to. Jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala. A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
3: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet. Teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapy. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si po první na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba udělá s pidlou zádech, kde se to erotikou jenom hrží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my už

0: bude, že to bude nadlouho teda, a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat, jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každý do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně, a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
1: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti? Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
1: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
0: Děkujeme.
1: A dávám hlas Petrovi Novotným.
0: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
2: Tady opět Světla Hora.
0: Ano.
2: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
0: Ano.
2: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
3: Kolikrát?
2: No.
3: Jakmile medvědi zahučeli, zapňučeli, už jsem letěl. Už jsem vařil.
0: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
3: Dobrý den.
4: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
0: Uh-huh. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
3: Děkuju.
5: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný, chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
3: A to musíte poděkovat mojí mamince.
5: No.
0: A co jste vybrala?
5: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
0: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodit z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
6: Já chci jenom ještě podotknout, že moji rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
7: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
6: Jistě.
7: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
6: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně. To mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
7: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl si dotlouc. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
6: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
8: A Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
3: No to jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
0: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
3: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
0: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
3: No.
0: Fakt, jo.
3: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
0: takže výborně. Ty jsi propul školu díky tomuto.
3: No, i díky tomu. I díky tomu. No.
0: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání? Vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té umoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomluvil.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. A jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to já opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No. Jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, že Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
4: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Po každý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
7: Tak vyšlo to, byl ten největší úspěch.
4: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí, jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co, on říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že jo, to je druhý pořadí a teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom, no. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
7: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu, se příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
7: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policisti odhalili na Českokrumlovsku množírnu psů. 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. Opravy poškozených silnic na Vysočině se podle silničářů protáhnou až do zimy. Zítřek bude na jihu Čech prosluněný s teplotami do 31 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Kriminalisti na Českokrumlovsku odhalili množírnu psů. Při zásahu našli policisti a veterináři v domě 15 psů. V místnosti určené k jejich chovu o rozměrech 2 na 4,5 metru byla společně s dospělými psy i čerstvě narozená štěňata. Žena je směňovala za alkohol nebo cigarety, doplňuje policejní mluvčí Miroslav Šupík.
4: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Podezřelé 59-leté ženě hrozí v případě prokázání viny před soudem trest odnětí svobody v délce od 6 měsíců do 4 let. Kriminalisté zároveň vyzývají další případné svědky nebo osoby, které od ženy odebírali štěňata, aby kontaktovali policii a poskytli své svědectví.
3: Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. 7 zákonů schválila dneska vláda. Jejich součástí je třeba zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedeni na úřadu práce. Výjimku by měli mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset aspoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
5: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
3: Letošní zima podle silničářů poškodila silnice na Vysočině víc než v jiných letech. Mráz a vlhko na nich vytvořily tisíce výtluků. Opravy zaberou podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce několikanásobně víc času než jindy.
6: Vždycky se snažíme reagovat co nejrychleji, máme nějaký svůj interní termín, to je vždycky do konce května nebo června, ale obávám se, že opravdu s tím, kolik toho je, tak se s tím budeme vypořádávat celou sezonu, tak aby jsme před začátkem zimy byli připraveni zase na další vlnu mrazových cyklů, kdy se to znovu začne dít.
1: Počasí.
3: Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 14 a 11 stupni. I zítra bude obloha prosluněná, bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům. Na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor v Trhových Svinech na Českobudějovicku mezi křižovatkami ulic Tršovo nábřeží a Žižkovo náměstí. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. V této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a chybět rozhodně nebudou ani další příjemné písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Roye Orbisona, Marii Rotrovou a právě teď na skupinu Holky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin 7 minut, ladíte Český rozhlas České Budějovice a právě teď už je vedle ve studiu připravena kolegyně Petra Pitra, která má pro nás dnešní zpravodajský souhrn.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné pondělní odpoledne. Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního šetření Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídlišť zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné zadení i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
2: Téma podrobněji rozebereme krátce před 17:30. Jihočeští ovocnáři letos očekávají ztráty ve výši desítek milionů korun. Jarní mrazy zničily část květů a plodů u všech druhů ovoce. Nejhorší situace bude u jablek. Pokračuje asistent ředitele Zemchyby Chelčice Jaroslav Muška.
4: U třešní a švestek budou ty škody 30-40%. Ten mráz byl při zemi, či nízký stromy budou mít větší škody. U jabloní předpokládáme, že maximálně zbyde 20-30% plodů.
2: Na Jindřichohradecké úzkokolejce dneska začal pravidelný provoz podle jízdních řádů. Počítá každý den se třemi páry vlaků na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Vlaky sice jezdí už od Velikonoc, zatím byly ale spoje omezené jen na víkendy a na svátky. 30. května na oslavu Mezinárodního dne dětí vyjede parní lokomotiva a na první prázdninový víkend chystá provozovatel hudební festival Bystřička. Policisti pátrají po 78-letém Josefu Ficovi z Táborska. Muž včera popoledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je nezvěstný. Senior trpí neuropatií a špatně chodí. Jeho fotografii i popis zveřejnila policie na svém webu. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Obcím u Vidova na Českobudějovicku chybí peníze na stavbu svazkové školy. Určený dotační program ministerstva školství je dlouhodobě vyčerpaný. Navíc na něj mají nárok jen školy v okolí Prahy. Ministerstvo chce situaci řešit novým titulem pro ostatní regiony. Svazek ale potřebuje získat peníze co nejdřív kvůli dalším navázaným dotacím.
1: Dnes je tu pouze ruina bývalé úpravny vody Vidov, kterou jsme před několika lety odkoupili a na tomto místě plánujeme výstavbu nové svazkové školy.
2: Nezávislý starosta Vidova Tomáš Šedivý mě provází areálem, který stojí jen pár desítek metrů od návsi. Právě tady by měla stát škola pro 540 dětí za miliardu korun.
1: Máme ve svazku 5000 obyvatel, demografie ukazuje nárůst na 6300 obyvatel za 10 let. V současnosti jsou na území svazku pouze dvě malotřídní školy, jedna ve Střížově a jedna v Doudlevech.
2: Místní děti proto musí chodit například do škol v Českých Budějovicích. Jenže kvůli spádovosti školských obvodů se děti z jedné obce prakticky nepotkávají.
1: Ty naše děti nemají možnost vyrůstat spolu v regionu a rodiče vlastně potom individuálně hledají školy po území Budějovic. Někdy to může být třeba vzdálenost od obce 20-25 kilometrů. Ze školky odchází děti každé do jiné školy.
2: Způsob, jak své dítě umístit do škol v dojezdové vzdálenosti, hledala například Nela Pazourková z Vidova.
3: Museli jsme bydliště syna přehlásit k tetě. Jsme to řešili skoro rok dopředu. Spádově potom spadal do matice školské. Ani tím, že jsme ho přehlásili, tak tam neměl jakoby jistý přijetí. Pak jsme si dávali ještě vlastně dvě přihlášky v okolních školách a jedna z toho teda vyšla.
2: Podle Nely Pazourkové je ale dopravní spojení do blízkosti českobudějovických škol nedostatečné.
3: Tím, že to není spádová škola, tak tam nejezdí žádný přímý autobus. Na 5 let musíme vyzvedávat i odvážet syna každý den. Někdy to je na Štíru, teď jsem sice na mateřské, ale vlastně, když je třeba dcera nemocná, musí vyzvedávat partner a už to tam zase s tou prací docela skřípe.
2: Starostové obcí ze svazku chtějí začít s výstavbou školy v příštím roce. Teď jim ale chybí zhruba 700 milionů korun. Částku chtěli pokrýt programem Prstenec 2 od ministerstva školství, jenže titul je určený pouze pro školy v okolí Prahy. Svazek podle Tomáše Šedivého musí začít stavět, jinak přijde o přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
1: Pokud by se potkalo v roce 2027 možnost získat MŠMT dotaci, tak vlastně se nám hodně zužuje možnost vyčerpat těch přiznaných již 200 milionů, protože pokud by třeba dotace ze školství byla až v roce 2028, tak ta prostavěnost musí být do roku 2029. Vyčerpat 200 milionů potom v rychlosti bude problém.
2: Ministerstvo školství už ale podle mluvčího Ondřeje Macury připravuje pokračování dotačního programu.
4: Minister Plaga bude podle svých slov usilovat o něco, co bychom mohli nazvat Prstenec 3, který ale nebude jen o okolí Prahy, ale i o dalších lokalitách, kde problém s nedostatečnými kapacitami přetrvává.
2: Podle starosty Tomáše Šedivého musí mít obce ze svazku o novém programu jasno ještě letos v létě, a to kvůli navazujícím termínům a stavebním pracím. Z Vidova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Přes den za peníze, v noci zadarmo. Tak fungují v řadě měst takzvané modré zóny. Řidiči, kteří nemají zakoupené rezidentní nebo abonentní karty, v nich můžou krátkodobě zaparkovat za poplatek. Táborská radnice teď přišla s návrhem rozšířit modré zóny i mimo centrum. Na tamních největších sídlištích by ovšem řidiči bez karet platili za parkování i v noci.
1: Zaparkujete dál od baráku, což by neměl být problém.
2: Zatímco pan Martin nemá s parkováním na sídlišti nad Lužnicí problém, o pár ulic dál Vladimír Heroud vidí situaci už jinak.
3: Kolem 10. 12. hodiny už je to špatně.
4: Já mám zaplacený parkování v parkovacím domě, jo? Ale jinak, jako kdo přijede, řeknu ve 3 hodiny, tak jedno místo na celý tenhle ten tady může sehnat, jo, ale to je všechno.
2: Do budoucna by jemu i jeho sousedům mohli hledání míst ulehčit modré zóny. Ty zatím fungují na Starém a Novém Městě, jak pokračuje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
5: Například Blanické předměstí bojuje s tím, že od rána jsou ulice zaplněné těmi dojíždějícími, ať už za úřady nebo těmi dojíždějícími za prací do Tábora. A nějaká částečná regulace by mohla tomu parkování určitě pomoc i na sídlištích.
2: Radní vychází z návrhu Centra dopravního výzkumu, které v Táboře dělalo terénní šetření.
5: Vyhodnocovali počet parkovacích míst, počet nelegálně zaparkovaných vozidel a z toho usoudili, že vlastně ta regulace by se měla týkat i sídlišť. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města.
2: Jedním z doporučení je to, aby návštěvníci platili za parkování na sídlištích i v noci.
5: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. To znamená návštěv nebo lidí, kteří tam prostě nemají trvalý pobyt na tom sídlišti.
2: Takový systém podle Petra Daňka z Centra dopravního výzkumu už funguje na sídlištích v Pardubicích, Brně nebo na Praze 4.
6: Výhodou je, že přes den se za parkování neplatí, takže nevznikají zbytečné komplikace například pro řemeslníky, doručovatele nebo další poskytovatele různých služeb. A přes noc parkují především rezidenti, kteří si zajistí dlouhodobé oprávnění.
2: Město zároveň počítá s tím, že se modré zóny budou rozšiřovat postupně a po jednotlivých lokalitách. Celý projekt je teď ve fázi diskuzí.
5: K tomu politickému rozhodnutí dojde až po volbách. To znamená, že o tom bude rozhodovat vlastně nová politická reprezentace na radnici.
2: Parkovací zóny proberou zástupci radnice při besedě s obyvateli 17. června v kině Svět. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Klasická píseň z 60. let Oh Pretty Woman a Roy Orbison na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Poslední květnovou sobotu si milovníci Třeboně zapisují do diáře jako speciální den pro lázně. Slavnostní otevření sezony tam zdobí koncerty zvučných jmen, prohlídka balného provozu a taky žehnání léčivému bahnu. O letošním programu si kolega Matěj Vodička dnes dopoledne povídal s mluvčí Slatinných lázní Třeboň Helenou Nekolovou.
1: Tak zmínila jsem kvalitu, věhlas našich lázní, obojího si moc ceníme. Jsme velmi vyhledávaným pracovištěm od klientů a právě s tím souvisí i potřeba navýšení kapacity, abychom mohli vyjít vstříc jak klientům přes pojišťovnu, tak i samoplátcům. A z toho titulu vedení lázní sáhlo k řešení vybudovat další slatinná pracoviště v lázeňském domě Aurora, konkrétně její 6. Kapacita poté bude větší a umožníme vlastně klientům, aby po slatinné koupeli i hned absolvovali masáž, což je vlastně takové nejlepší pro toho klienta. Takže na to se mohou návštěvníci mimo jiné těšit. To slavnostní otevření v rámci programu proběhne přibližně ve 11:45.
2: No a když o tom mluvíte, představte nám ten zmíněný program, nebo zmíněný ten program těch zmíněných slavností, takhle.
1: Tak, nyní tedy nás slyší příznivci Českého rozhlasu České Budějovice, který je mediálním partnerem té naší akce. A kdo rád poslouchá rozhlasový swingový orchestr České Budějovice, tak ten se může těšit na vystoupení hned od 10:00 dopoledne. V 11:30 dojde ke slavnostnímu zahájení dne. Pak vystoupí například Honza Nedvěd mladší a příbuzní, skupina Slavíček, UDG, vystoupí také potom ve večerních hodinách Moon Dance Orchestra Martina Kumžáka, konkrétně od 19:00. Tento orchestr znají ti, co sledují Stardance v televizi. A zakončený ten program zakončí svým koncertem Tomáš Klus od 9:00.
2: Vstup na všechny akce je zdarma. Je potřeba se na něco dopředu připravit, nebo mohou lidé jednoduše přijet? To je má poslední otázka na závěr.
1: Určitě jednoduše přijet a doporučuji, ať přijede celá rodina, protože připravujeme na celý den od 10:00 do 19:00 doprovodný program i pro děti, které se mohou těšit na malování na obličej, cestu pohádkovým parkem a také na kanisterapii. Den v kraji.

0: Začínal v malé dílně pouze se dvěma kolegy. Dnes se zabývá mimo jiné třeba i výrobou high-tech obalů pro letecký a kosmický průmysl. Držitel ocenění jihočeský podnikatel roku 2025 Antonín Steinbauer razí heslo, že i v podnikání člověk dojde nejdál především poctivostí a pracovitostí. Nejen o jeho začátcích podnikání v 90. letech minulého století si s ním popovídáme v úterý 26. května. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí. Jak tomu ale skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: Stále nás čekají ty letní teploty. Noci a zítra nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše stejně jako dneska. Bude jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni a ty maximální mezi 28 až 31 stupně Celsia. Na horách kolem 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, během dne potom severních směrů do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Jak bude v noci a zítra, to už víme. A jaká bude středa?
1: Ve středu nás ovlivní rozpadající se studená fronta. Bude polojasno až skoro jasno, během dne místy s přehánkami a ojediněle se potom během dne můžou tvořit i bouřky. Večer potom bude oblačnosti opět ubývat. Teploty budou stále vysoké, ale minima kolem 13 a maxima kolem 28 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne se potom bude měnit na mírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu a v noci na čtvrtek opět bude slábnout.
0: A překvapí nás něčím čtvrteční počasí?
1: Ve čtvrtek se nám ochladí, právě k nám bude proudit chladnější vzduch od severu za tou studenou frontou. Bude ale jasno nebo skoro jasno. Minima se budou pohybovat kolem 8 stupňů a maxima pouze kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý severních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
0: A jak bude v pátek?
1: V pátek nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. Bude jasno nebo skoro jasno, večer potom od západu začne oblačnosti přibývat. Minima budou podobné jako ve čtvrtek kolem 8 stupňů a při uklidnění větru potom mohou klesnout až na 4 stupně Celsia. Maxima ale opět porostou a budou se pohybovat mezi 24 až 28 stupně Celsia. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu anebo bude bezvětří.
0: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme pěkně odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Mnohé hodnotné a významné stavby někdy bohužel kvůli svému neutěšenému stavu padnou k zemi. To ale není případ Vildova mlýna v Jistebnici na Táborsku, který se díky partě nadšenců a dobrovolníků podařilo zachránit. Budovu do roku 2015 obýval místní podivín Vilda Štěpánek. Pár let po jeho smrti začala postupná obnova objektu. Třeba letos už mlýn nabídne 20 kulturních akcí, včetně pravidelných představení Pražského divadla Kašpar. Jak přesně po smrti Vildy mlýn vypadal, to v dnešním dopoledním vysílání v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou popsala architektka Bohumila Mrzenová ze spolku Sedlecká.
1: Já ráda říkám, že ten dům měl tři bolístky, to je děravá střecha, takže když venku pršelo, i uvnitř pršelo, potom ten zarostlý pozemek a potom velké nánosti odpadků v mlýnici. Ano, při těch akcích jsme prvních kulturních akcích jsme radši seděli venku, protože uvnitř to nebylo úplně bezpečné a když pršelo, tak bylo lepší sedět ve stanu před domem, než v kuchyni v domě, protože tam opravdu pršelo.
2: Vy jste zmínila, jestli se nepletu, že Vilda zemřel v roce 2017?
1: 15,
2: tak ještě dříve. No a kdy tedy začala ta záchrana Vildova mlýna a proč vlastně?
1: Začalo to tak, že jsme v roce 2017 založili spolek, abychom mohli být účastníci řízení, kdyby se náhodou o tomhle domě jednalo. Nakonec to došlo k tomu, že my jsme původně neměli úplně záměr ten dům zachraňovat, jenom jsme si mysleli, že je velká chyba jen tak jako zbourat nějaký objekt uprostřed vesnice, kdy jako nevíme, co tam bude. My jsme jenom potřebovali vědět, když něco zbouráme, co na tom místě bude. Ale bohužel jsme se to tehdy nedověděli, takže jsme to prostě nakonec koupili, celý ten objekt.
2: Původně měl ten mlýn padnout k zemi, je to pravda? Už to bylo opravdu hodně za 5 minut 12, jak se říká.
1: Už to bylo jako opravdu na pořadu dne, obec to chtěla zlikvidovat, ale nakonec prostě veřejnost a ano, síla veřejnosti a finanční podpora našich dobrovolníků a tak všechno, prostě ten dům nakonec jsme odkoupili a vlastníkem toho domu je spolek Sedlecká od toho roku 2018.
2: A co si myslíte, že bylo zásadní k tomu, že se podařilo Vildův mlýn zachránit, že prostě nepadnul k zemi?
1: Asi proto se nám podařilo ho zachránit, že nám to přišlo prostě nekoncepční a komunikovali jsme to s jistebnickou veřejností, takže jako nejde říct jenom A, zbouráme a co tam bude, je to B a to jsme se nedověděli. Takže na tom jsme postavili vlastně celou tu záchranu toho mlýna a znova musím říct, že my jsme to jako původně neměli úplně v plánu ten dům zachraňovat. My jsme jenom chtěli, aby se koncepčně komunikovalo s občany a prostě aby se rozhodovalo ne o nás a bez nás.
2: Když jste začali právě s tím vyklízením, jak jste zmiňovala, jak jste si to tehdy představovala? Protože možná mnoho lidí by popadla taková skepse, nervy z toho, aby to vůbec dobře dopadlo. Člověk si může říct, Ježišmarja, do čeho jsem se to pustil?
1: To jsem si říkala a myslím si, že jsme to cítili s mými, my říkáme spolkovými bratry, protože jsme tří, že jsme to cítili všichni tří, ale vlastně jsme o tom nemluvili, aby jsme jeden druhýho vlastně neznervozňovali. Prostě to bylo opravdu na začátku jenom zachránit ten dům, jako aby se nezboural nekoncepčně, ale chápu i postoj obce, protože to byla opravdu totální ruina a bylo by to vlastně moc neobhajitelné prostě zachraňovat takhle dům, který nebyl tehdy napojený na vodu, kanalizaci, vůbec nic, takže opravdu pro obec bylo jednodušší ho zbourat, protože takovýhle objektů je víc, o který obec musí se starat a o který musí pečovat, takže to by byl jeden další. Takže to bylo vlastně to bylo jasný, ale nám záleželo na tom, aby se nezboural.
0: Celý rozhovor s Bohumilou Mrzenovou najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Podrobnosti o Vildově mlýně pak nabízí webové stránky www.vildovmlin.cz. Zítra v našem studiu přivítáme Antonína Steinbauera, loňského vítěze regionální soutěže Podnikatel roku. Rozhovor s Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

17:57, tolik dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já pro vás mám ještě dvě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Z Velkého náměstí v Písku by se v budoucnu mohlo stát místo pro setkávání. Město schválilo smlouvu na projektovou dokumentaci a otevřelo tím další debatu o podobě historického centra. O chystaném řešení v centru města nad Otavou uslyšíte zítra v 7:30 ráno. Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích v úterý večer doprovodí zpěvačku Anne Bjerkan z Norska. Jaká je její vlastní tvorba a jací hosté na koncertě vystoupí, nám řekne produkční Jihočeské filharmonie Linda Neumannová v pravidelném telefonátu. Nalaďte si nás před 10:30 dopoledne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. České Budějovice mají v plánu nainstalovat u Dlouhého mostu první monitorovací systém jízdy na červenou. Písek bude dál hledat prostory pro městský holubník, rozhodli o tom radní města. V noci se na jihu Čech ochladí na 11 stupňů. U zpráv v 18 hodin vás vítá Petra Pitra. Žáci 5. a 9. tříd nebudou od dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované, zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
2: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče tuto informaci neměli dopředu.
1: Doteď se sbírané odpovědi z testů se zítra mají podle Plagy smazat. České Budějovice chtějí ve městě nainstalovat první kamerový systém na monitorování jízdy na červenou. Bude na semaforech na křižovatce u Dlouhého mostu. Systém zaznamená registrační značku auta stejně jako radar. Město vypsalo na projekt výběrové řízení a systém by mohl začít fungovat od podzimu. Jak informoval náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko, půjde o první křižovatku, ale rozhodně ne poslední. Písek vybuduje městský holubník, radní na posledním jednání odmítli zrušení záměru. Město tak bude dál hledat vhodné prostory pro jeho umístění. Správci městských budov ho ve svých objektech nechtějí, vysvětluje starosta Michal Čapek z hnutí ANO.
3: My ty budovy v centru, ať už je to městská knihovna, policie, tak to vlastně úplně nikdo jako nechce si dát na dům, tak jsme hledali v SVJčkách, jestli někde v panáku, kde zase pak ty výkaly nosit skrz chodby. Není to úplně něco, co by jako bylo hygienického. No. Někomu toho budeme muset rozkázat, nevím, nějaký škole nebo městským službám, aby si to dali někomu na dům.
0: Počasí.
1: Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 14 a 11 stupni, a to i na horách. I zítřek bude prosluněný s vysokými teplotami. Nebe bude jasné nebo skoro jasné, maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům, na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní buďte na dálnici D3 na 70. kilometru u Chotovin ve směru na České Budějovice se srazilo osobní auto s nákladním. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 4 minuty. Právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete splnit své hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky s věnováním, a to na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer a vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Posloucháte pondělní melodie podvečera na Českém rozhlase České Budějovice a já tady mám první dnešní telefonát. Pěkný podvečer, tady je Český rozhlas České Budějovice u telefonu, spíše o mikrofonu Radek Diviš. Zdravíme, dobrý den. Halo, halo. No, tak tam teď nemáme úplně signál, který bychom potřebovali mít. Nicméně, posíláme píseň, kterou si paní objednala a třeba se dovolá někdy jindy.
1: Telegram s adresou svět.

0: Zich, Alenka v říši divů a Alenka by měla být na telefonu, pokud teď už linka bude fungovat. Já vás zdravím, pěkný podvečer, dobrý den.
1: Takže
0: vás slyšíme a zase vás neslyšíme. Já vás slyším, slyší vás i naši posluchači, můžete přání dát do éteru právě teď.
1: Takže můžu mluvit?
0: Můžete mluvit. No, vypadá to, že tady se dnes asi nedomluvíme, posíláme další písničky a musíte asi zavolat někdy jindy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 18 hodin a 20 minut posloucháte Melodie podvečera a teď už by na telefonu měl být někdo další. Pěkný podvečer, tady je Radek Diviš, Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den.
1: No, ale tak můžu?
0: Můžete.
1: Tak, dobrý den, tady Tonda Malenice a chtěli bychom zahrát naší dceři paní Janě Štěpánkové, Zečkyně, nějakou písničku od bratrů Nedvědů. A za celou rodinu přeji rodiče.
0: A to je všechno.
1: Děkujeme.
0: No, my přejeme samozřejmě také všechno nejlepší a posíláme písničku. Naslyšenou.
1: Děkujeme.

0: můžeš v noci spát. 18 hodin a 26 minut a před námi je poslední přání dnešních melodií podvečera. A teď už by měla být na telefonu Alena, já vás zdravím, dobrý podvečer.
1: Takže, můžu?
0: Můžete.
1: Takže já bych dneska chtěla zahrát mojí dceři Hanice Špulákové z Libořec, která dneska má 43. narozeniny. A chtěla bych nějakou hezkou písničku a přeju jí hodně a hodně zdraví, štěstí a prostě ve zpěvu hodně a v tanci a přejeme jí to maminka Alena s pejskem Borečkem. Děkuji vám za zavolání a někdy naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Moc pěkné pozdravy vám, přátelé, po rozhlasových vlnách posíláme z Českého rozhlasu České Budějovice v naladění se na Blídné tóny, neboli hudbu beze slov. V dnešní půlhodince jsme přisoudili velmi důležité postavení nástroji blízkému trubce, tedy křídlovce, a jejímu ušlechtilému tónu. Jeden z těch nejvíce zřejmých rozdílů mezi oběma nástroje je to, že křídlovka je těžší než trubka. Flügelhorn, německy řečeno, má temnější, avšak měkčí a jemnější zvuk. Ty počátky využití křídlovky asi třeba hledat ve vojenství nebo lovectví, ale je skutečností, že už dlouho se křídlovka zabydlela v dechové hudbě, ale potom také v jazzu i populární hudbě. Několik nahrávek s výraznější rolí křídlovky z širšího hudebního záběru si budete moci v následující necelé půl hodince poslechnout. Tím prvním zvoleným interpretem bude vynikající hráč na křídlovku, ovládající trubku i klavír Mangione, který opustil v loni v červenci své četné příznivce ve svém rodném Rochesteru, star 84 let. Tento americký muzikant napůl italského původu si udělal jméno v 60. letech ve slavné jazzové kapele bubeníka Arta Blakeyho. Hlavně od 70. let dál Chuck Mangione svými aktivitami a křídlovkou přesahoval hranice jazzu i směrem k filmové a populární hudbě. Jeho skladby doprovázely třeba letní olympiádu v kanadském Montrealu a o 4 roky později zimní olympijské hry v americkém Lake Placid. Nepochybně největším hitem Chucka Mangioneho byla skladba Feels So Good. Tak dobrý pocit, která se dostala až na úctyhodnou čtvrtou příčku americké hitparády v roce 1978, tedy už v době, kdy takový úspěch instrumentálky byl spíše vzácností. V trojnásobné stopáži se stala titulní skladbou z též úspěšného alba. Zde Feels So Good, hitové verzi se slavným hráčem na křídlovku Chuckem Mangionem, a Jiříka se vám přeje příjemný pocit při jejím poslechu.

That happy feeling, ten šťastný pocit, to je instrumentálka německého orchestru Berta Kempferta z roku 1962. Má však africký původ ve skladbě ghanského muzikanta Guy Warrena. Předtím zazněla velebná balada proslavená Louisem Armstrongem What a Wonderful World, jaký úžasný svět. V provedení dvou hudebnic, hráčky na křídlovku angličanky Joanne Childs a soprán kornet velšanky Michelle Ebbotson z alba z roku 2008. Ve vlídných tónech následně spojíme křídlovku s filmem, přesně řečeno, s 30 let starou britskou komedií Brassed Off, tedy odpískáno, v níž hraje zásadní roli hornická dechová kapela a také půvabná hráčka na křídlovku Gloria. Hudbu pro film natočila proslulá anglická hornická kapela Grime Thorpe Colliery Band i s adagiem ze slavného Concierta de Aranjuez španělského komponisty Joaquina Rodriga upraveným pro křídlovku, na kterou hrál Mark Walters.

As Tears Go By, jak slzy kanou, tato skladba autorů Micka Jaggera a Keitha Richardse je spojena zejména s někdejší kamarádkou Rolling Stones, velmi talentovanou, bohužel již nežijící zpěvačkou folkrockového ražení Marianne Faithfull. Tentokrát jste si ji mohli poslechnout v podání znamenitého hráče na křídlovku, rodáka z ostrova Svatý Vincent v Karibiku, básníka i politika Sheikha Keena z roku 1969. Romance pro křídlovku, to je název liricko-epické skladby básníka Františka Hrubína, kterou nádherným způsobem před 60 roky filmově zpracoval režisér Otakar Vávra. Tak se jmenuje také skladba autora slovutného jazzmana bobeníka Josefa Vejvody, kterou si můžete na závěr poslechnout v podání slovácké dechové kapely Křídlovanka. Jiří Kasel vám, přátelé, na závěr dnešních vlídných tónů s křídlovkou děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Marka Svobodu mnoho dobrého a šťastné svatodušní pondělí.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš vyzval Českou národní banku ke snížení úrokových sazeb. Jihočeští ovocnáři počítají kvůli mrazům ztráty ve výši desítek milionů korun. Čeští hokejisti prohráli na světovém šampionátu s Norskem 1-4. Zítra se teploty dostanou až k 31 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Premiér Andrej Babiš z ANO vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby snížil úrokovou sazbu. Ta je teď 3,5%. Babiš řekl, že nechápe, proč má Česko vyšší sazbu než jiné evropské země. Centrální banka výzvu nechtěla komentovat.
2: Babiš tvrdí, že by nižší sazby ČNB zlevnily hypotéky. Po jednání vlády premiér doslova řekl.
3: My určitě máme v programu snížit hypotéky, ale protože hypotéky jsou vysoko a protože základní sazba je vysoko, tak vydělávají na to komerční banky.
2: Výše úrokových sazeb hypoték se ale neodvíjí od základní sazby ČNB, ale od dlouhodobých tržních úrokových sazeb. Česká národní banka je navíc ze zákona nezávislá instituce. Její mluvčí Jakub Holas pouze vzkázal.
4: Česká národní banka se k výrokům politiků nevyjadřuje.
2: Podobné výroky politiků vůči centrálním bankéřům jsou v českých podmínkách spíš výjimečné. V zahraničí jsou známé případy například z Turecka a v poslední době hlavně ze Spojených států, kde se snížení sazeb opakovaně domáhal prezident Donald Trump. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Jihočeští ovocnáři letos přijdou kvůli mrazům až o 80% úrody. V sadech největšího jihočeského pěstitele ovoce, Zemchyby Chelčice na Strakonicku, škody ještě sčítají. Pokračuje asistent ředitele společnosti Jaroslav Muška.
5: Ty škody mohou být mezi 15 a 20 miliony, ale ukáže se až při tom červnovém propadu. Může to být bohužel i víc. Plůdky předpokládáme, že ještě opadají, protože nemají vevnitř jádra.
0: Žena z Táborska poslala skoro 50 tisíc korun falešnému hollywoodskému herci. Podvodník, který se vydával za Johnnyho Deppa, ji kontaktoval z falešného profilu na Facebooku. Jak uvedla policejní mluvčí Štěpánka Švarcová, nabídl jí, že o ní napíše knihu a že přijede do Tábora, kde v kostýmu Jacka Sparrowa navštíví tamní nemocnici. Sport. Čeští hokejisti prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Severani tak poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou.
1: Počasí.
0: Noční minima se budou na jihu Čech pohybovat mezi 14 a 11 stupni, a to i na horách. I zítřek bude prosluněný s vysokými teplotami. Nebe bude jasné nebo skoro jasné, maximální teploty vystoupí k 28 až k 31 stupňům, na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení odznovu. A ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne. Zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby, ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně, jasně. Budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný a myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci a to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v úvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
2: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
0: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
0: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
4: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
0: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
5: Děkuji.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji, děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mém vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáji,
1: jsem první.
0: Opravdu, velké díky. Ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc. Ale
1: fakt?
0: Jakožu,
1: a to je,
0: Alex je,
1: to je můj
0: žena.
1: Sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Mě... Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu, vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu no. Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: na tom vyšívá?
1: No, ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Aha. Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte.
1: Yes.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí
0: a je
1: schod se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně pro, ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No,
0: no vidíte. Ale to jste zlomilo... mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že já hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na tátu a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala. A potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo,
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohýba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím,
0: 70. let, tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlino, to Univerzum, a třeba takový ty větší akce, nebo focení, nebo velký

0: životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na co se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
1: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
0: Určitě.
1: Navrhnout ale si kostýmy.
0: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Fórum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
1: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
0: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco s 50% jako jistotou. Chci mít těch 100%.
1: Jan Bendik je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to neřekla název páva,
1: té tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. Hmm. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším. Hmm.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertu, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna dvakrát pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, a co vám daří?
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

tak vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newburyho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jed, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryové, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Curlese jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Sun Don Williams a jeho hitparádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá, zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Rusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času, asi kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit i pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada, a zničit, zdrtit morálně, řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod, rozchod, definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl, ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utišila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Bettins hodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen? Nějak si se zakuckala.

zisky i dluhy, píšeme do análů, jeden jak druhý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, skliční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem vskutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás za

0: začátek naší národní hymny a složíte obě křídla Beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista Pána. Nechte aspoň tři hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou tři největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm třem fotografiím přikreslovali kluci tři křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věků v amen. Za takových okolností vjela Klapzubova jedenáctka do Barcelony. Do zápasu měli tři dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch tří křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, o 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho, jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 000 lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče, podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala. To je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje, to složitý. A vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. A já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuju přemýšlet. A on je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhé muž moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě já říkám, a teď já fakt nepotřebuju poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no, je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale hůř se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapom, no a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodné, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš myč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranách, no.
0: No, říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolo v Prahy.
0: Dobře, teď myslím, že ne,
1: Davida. Tak všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já, teda takhle, já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole a to, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě bych. Že mě jako pomáhá.
0: Občas mi to musí pomoci.
1: Jo, a zase ty pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domov bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala v 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: vděčnost
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala vztek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako cítila zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýcích, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím. No.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě. No. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezavěla.
0: Říká
1: jsem
0: se prostě to.
1: Zavěla to, že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Já jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala navařinu a to, ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota, neděle a přivezli nám to, jo.
0: Uh-huh.
1: No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někde trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: no,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji chodit
1: jako
0: navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom té ženy, jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiliště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku, to už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekreovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mít od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, odhadli, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere,
0: jo. Tak to je opravdu nečekaná ztráta, nedořešená. Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno za dost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok, mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčný za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze, to jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: Jako je, to bylo tak.

0: takhle, já jsem bydlel já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže on, ta organizace, ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt, takže prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle, jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčnej a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
1: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, se ale říct si o pomoc, prostě nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
0: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, to jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl být člověk, jo.
1: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
0: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mě tam řeknou, ta organizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
1: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlupte, prostě, komu pomáháte, Milane.
0: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali, aby ho to jako prostě, najednou my tam prostě, my se známe, jo, spolupracovali, jo.
1: Děkujeme, Milane, že jste zavolal a sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
0: Děkuju, hezký den, na sebe.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu do stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme. My jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře.
1: Takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina. A pomohl vám někdy ano. Cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se žádná holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už mě, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc. Já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici. A řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
0: Marie,
1: to
0: je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, jo. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho vzdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartušové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuji za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju. A děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšim, aniž by se zeptali, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jít topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlezl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zvíte si boty. A on říká, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se zduval hned před dveřma. Protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo. A to jsem mu poděkovala, že je motornej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že mě vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu teď nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převychovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převychoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No to já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, kdo potřebuje takhle. Tak mě jedno za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staričkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, co jí pekli, co pelí tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
0: Zuzanko, já se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak to dokončete v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobný případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Anětko, lidi ostatní dozvěděli, víte, teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív. Ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte. A já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct, to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře, tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte, že
0: jo.
1: Dobře, jak kdyby to bylo dobře, víte co, tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně a... Pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon. Rozhlas, ano. Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Vidíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. A vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný. Vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení. A takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včel, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se s nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask. A tak našli se takový lidi, co šli a že jako my jdeme si zebrat ten výprask a i po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky A tak otec úplně šíl z toho, že málem

0: přeřezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
1: za
0: lidí,
1: to,
0: co jsem mi žádal,
1: že
0: mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelné. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl a to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
1: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že nás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: Téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve zpovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl bytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér v Hamburku, mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se ho bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbit na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbit. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny, a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně, a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Uhum, takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být, a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: Tak samozřejmě.
0: I se stejným koncem. Mm-hmm.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné
1: ale
0: brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá. Přeji
1: pěkné ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plně emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Peloponés a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, a to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takové společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mě bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne jinou. Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla prověřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady je Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom, do úst pár slov, pár laskavých vět, do pouště studnu a slunce a strom, pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá. Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společnosti, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť ta

0: kamí a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? Ta... A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. To prý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den... Každý den, celý čas? Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je, celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, Když jsem

0: si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
1: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
0: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
1: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. A těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
0: A co jsi udělal?
1: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
0: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.